Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. A začínáme jedním z největších hitů rockové babičky Tiny Turner. Písničku River Deep Mountain High nahrála už v roce 1966 se svým tehdejším manželem Ikem Turnerem a od té doby byly bez ní koncerty Tiny Turner nemyslitelné. Takhle ho zpívala v roce 2009 na svém koncertě v holandském Arnhemu.

Tina Turner vám dospívala svůj velký hit River Deep Mountain High, který do svých zpěvníků zařadili zpěvačky Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Beyoncé a Celine Dion. Nejpopulárnější kanadská zpěvačka všech dob s celosvětovým renomé Celine Dion se i s vážnou nemocí vrátí po 4 letech ke koncertování. Mezi 12. září a 14. říjnem letošního roku odehraje v pařížské aréně Le Défense rovnou 10 koncertů, kde se bude chtít pro své fanoušky vrátit v tom nejzářivějším světle. Vše však proběhne pod přísným lékařským dohledem. Dám na to krk, že během svých pařížských koncertů uvede Celine Dion svůj velký hit I Drove All Night, který u nás znáte pod názvem Noční král v podání Karla Gotta.

Celine Dion vám dospívala taneční a popovou verzi písně I Drove All Night, kterou si našla v repertoáru krále zlomených srdcí Roye Orbisona. Ten už v roce 1964 udělal velký hit z písničky Oh Pretty Woman, která se do centra pozornosti vrátila i v roce 1990. Zazněla totiž ve filmu Pretty Woman s Julie Roberts a Richardem Gerem v hlavních rolích. Tuhle písničku chtěl vždycky naspívat Karel Gott, který ji nahrál díky českému textu Miloše Skalky až v roce 1998 na album Roky mého mládí. A od té doby nebylo snad koncertu, aby Karel Gott Pretty Woman

I následující písničku z repertoáru Roye Orbisona You Got It naspíval Karel Gott a vyšla v roce 2013 s českým textem Miloše Skalky a Máš to na Gottově albu Láska je nádhera. Kdykoliv Karel zabrousil do repertoáru Roye Orbisona, byla to šťastná a posluchači ceněná volba. Například i Gottovy písně Tak zůstaň a zmírám láskou pocházejí ze zpěvníků velkého O, Roye Orbisona. V málokterém životě bychom našli tolik slávy, zapomnění, lásky, bolesti, utrpení a tragédií jako v životě Roye Orbisona. Jeho dva synové uhořeli, manželka Claudette se mu ve 24 letech zabila na motorce, v roce 1978 se musel podrobit těžké operaci, během níž mu bylo implantováno srdce. Ale už do strápení. Poslechněme si teď už zmíněnou písničku You Got It. Vyšla v roce 2017 na Orbisonově albu A Love So Beautiful, kdy byl Orbison už 28 let po smrti a jeho hlas v ní doprovodil Královský filharmonický orchestr.

Roy Orbison ovlivňoval světový rock a pop během svého života a ovlivňuje ho i po smrti. Opustil svět hudební i vezdejší na svatého Mikuláše roku 1988. Tragéd světového popu a rocku zemřel na zástavu srdce v koupelně své mámy, kterou přijel navštívit na vánoční svátky. Bylo mu teprve 52 let. Elvis Presley nazýval Roye Orbisona nejlepším zpěvákem na světě a pro Paula McCartneyho jednu z největších osobností rock'n'rollu. Pro Bruce Springsteena byl pak Roy Orbison vzorem a ve své písni Thunder Road mu dokonce věnoval celý verš. Roy Orbison zpívá pro osamělé. Poslechněme si teď nádhernou Orbisonovu baladu A Love So Beautiful, kterou napsal svůjí osobností britské rockové skupiny Electric Light Orchestra s skladatelem a producentem Jeff Lynnem a s americkým rockerem Tomem Pettym.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Roy Orbison dospíval baladu A Love So Beautiful, kterou v roce 2013 naspíval se skalkovým textem Láska je nádhera Karel Gott na své stejnojmenné album. Na konci 70. let a během 80. let měl Karel Gott na mezinárodním country festivalu Fanfare v americkém Nashvilleu a v amerických televizních pořadech Od pobřeží k pobřeží velké úspěchy s Orbisonovou písní Crying. U nás ji znáte s borovcovým textem Pláč. Pro dnešek se s Royem Orbisonem právě touto písní rozloučíme.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. V roce 2006 se Helena Vondráčková a Karel Gott potkali na Mezinárodním festivalu populární hudby v polských Sopotech s Heleninou letitou a věrnou kamarádkou a určitě nejoblíbenější polskou zpěvačkou všech dob Marilou Rodovič s italským zpěvákem Drupim a s řeckým bohatýrem těžké váhy, rozevlátého vousu a démonického zjevu Demisem Russelsem. Helena si tam určitě připomněla, že v roce 1969 naspívala velký šlágl Rain and Tears Demise Russelse a řecké skupiny The Aphrodite Child s českým textem Zdeňka Rytíře Déšť je pláč. Až tahle písnička, kterou napsal řecký klávesový mák Vangelis dozní, řeknu vám toho o Demisovi Russelsovi víc.

Romantické písně Demise Rousseause byly slavné dřív, než svět poznal tvář a robustní postavu jejich interpreta. Pro mnohé posluchačky pak bylo trochu zklamáním, když ho uviděli na vlastní oči a zjistili, že to není žádný urostlý krasavec, ale pořádný tlouštík. Na vrcholu popularity Demise Rousseause trápil neukojitelný hlad a vážil bezmála 150 kilo. Mě teda ten neukojitelný hlad trápí taky pořád. Za 10 měsíců pak zhubl 50 kilo a nejen jeho fanoušky začalo zajímat, jak se mu to podařilo. Proto v roce 1982 vydal knihu s dietou, která v počtu prodaných výtisků směle konkurovala album s jeho největšími hity. Když se naši zpěváci Helena a Karel s Demisem v roce 2006 setkali, nevážil už zdaleka tolik jako v dobách největší slávy. V zákulisí letní opery v Sopotech chvíli předtím šel na scénu, jim říkal, že jsou u nás doma velké hvězdy a že by byl moc rád, kdyby ho pozvali do některé naší televizní show. To už ale Karel a Helena nestihli realizovat a oba se bohužel nedostali v roce 2011 na koncert Demise Rousseause v pražské Lucerně. Neměli bychom nikdy nic odkládat, protože jednoho dne už může být nenávratně pozdě. Demise Rousseause odešel do muzikantského nebe v roce 2015 ve věku 68 let.

Demis Roussos vám dospíval píseň Goodbye My Love, Goodbye z roku 1973. O rok později tuhletu písničku zařadil do svého repertoáru Karel Gott a nahráli s borovcovým textem Teď růže k vám jdu krást. Že bych byl fanouškem kanadského zpěváka a skladatele libanonského původu Paula Anky, to nemůžu říct. Pochopitelně jsem ho znal, ale že bych byl jeho fanouškem, to fakt nemohu říct. Až v roce 2011 mě přesvědčila kamarádka Vlasta Semerádová a jeli jsme na Ankův koncert do Vídně. A tam jsem se jeho fanouškem navěky stal. Paul Anka na něm pochopitelně zaspíval písně.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Doznělou písničku Diana u nás naspívali Milan Chladil, Standa Hložek a Petr Kotwald a český text Zdeňka Borovce doslova zlidověl tak, že se zpívá u táboráku. Paul Anka se narodil v roce 1941 v křesťanské rodině, která přišla do kanadské Ottawy z Libanonu. Už od útlého věku se věnoval hudbě. Začal zpěvem v kostelním sboru, pokračoval studiem hry na klavír. Od mládí projevoval talent nejen hudební, ale i literární. Bavilo ho psát, což vyústilo v krátké působení v redakci listu Ottawa Citizen. To vše předurčovalo Paula Anku k jeho následné životě. Cestě, k cestě velkého zpěváka a textaře. Po vystupování snad ve všech hudebních klubech v Ottawě odcestoval do Los Angeles, kde jeho kariéra nabrala raketový start. Ve druhé polovině 50. let se stal Paul Anka idolem teenagerů a v dlouhém seznamu jeho hitů převažovaly výrazné, kantilenovými oblouky obdařené balady. Jednou z nich je také píseň You Are My Destiny z roku 1957.

Své písně naspíval Paul Anka v mnoha světových jazycích, kromě angličtiny také italsky, německy, francouzsky a španělsky. Zahrál si v několika filmech a televizních seriálech. Technicky dokonale vybavený ve výběru repertoáru, tedy hudby i textu, náročný zpěvák hlavního písňového proudu, se dokázal mnohokrát vrátit do světových hitparád. Například v roce 1979 s duetem You and I, který naspíval s francouzskou šanzoniérkou Mireille Mathieu. Traduje se, že se jí dokonce pokusil svést, ale primárně.

Tisíce zpěváků po celém světě naspívalo původně francouzskou píseň Comme des Habitudes, původně z roku 1967, kterou doma ve Francii proslavil zpívající autor Claude François. Vedle Johnnyho Hallidaye další největší hvězda francouzského rock'n'rollu. Anglická verze této písně nazvaná My Way vznikla o rok později a stal se z ní jeden z největších hitů pěvecké kariéry Franka Sinatry. Text o umírajícím muži, který se nejen smířil se smrtí, ale se ctí se vyrovnává se vším, co ho v životě potkalo, napsal pro Franka Sinatru právě Paul Anka. Tuhle písničku dobře znáte a už několikrát se mi v našem každotýdenním hudebním setkání slyšeli. Právě teď vám ale nabídnu jiný písňový skvost Paula Anky. Písničku I'm Not Anyone, kterou zkomponoval v roce 1973 pro malého zpěváka velkého hlasu Sammyho Davise Juniora. Ten si právě zasloužil přízvisko Pan Zábava. Paul Anka od roku 2011 uváděl na svých koncertech po celém světě písničku I'm Not Anyone jako virální duet se Sammy Davisem Juniorem. Vzdával mu tak hold a dík za to, co pro svět populární hudby udělal. A právě touhle písní se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
6: Krásné odpoledne.
5: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí.
0: Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdne mám dojem. Ano, to tropy. No tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bezva, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak jste to...
0: prodavačky... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou...
0: No,
1: určitě, tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat. Dobře. Samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem, víte, Jirko? No tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu. A ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že jo? To se možná takovou pamatujete, že to bylo takový...
0: Určitě.
2: No jistě je to si pamatuju, já si to pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat. Víte, Jirko? No tak to takový blbý slovo, tohleto přicmrdávat, ale dobře, tak řekněme přicmrdávat. No ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černoch.
4: Karle!
5: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
5: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčil ruce s kapsihonem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte, pro boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
4: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
5: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte Vimra.
5: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte Vimra.
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
5: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přece...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete.
5: Chtěl s partnerku, tak máš Vimra! Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
6: A co, přijel jsem ze Skotska.
5: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
6: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo. Budeme tančit.
5: Promiňte, ale já ze Skotama netančím.
6: Ale ze Skotkama jo, snad.
7: Tak si nějak dohodněte.
8: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
6: Počkejte, to jsou vaše gardedámy.
5: Ne, garderoběři.
8: Nenapadat.
7: Nebo padat.
6: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
5: Jo.
6: Totiž než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
7: Ano, já jsem Karel.
6: Jiřina, takhle. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
7: No tak to už vůbec ne teda.
6: No tak děvče, no.
7: No tak to radši žena, ale nějaká divná teda.
6: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
7: Ano.
6: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten pod... Hrome, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
7: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Wimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Wimr dal. No to, Oldo, veřejnodopravní médium, takhle mluvíš. Ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám... hodnotného vymrdal, jako Jirka vymrdal. No tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on takhle, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, já si jdu radši dát pivo, to takhle jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám no. Zůstává na Ačku dvojice. Mě by to
1: asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Wimr Černoch nám zůstává Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homo, a dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte no. A nebo B, posluchači. Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučeravá se zdraví společně z dnešního studia humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc, já jsem poměrně dost velký dřevo, jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě. No.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloudí.
4: Máme dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo.
4: No.
3: Děláte moonwalk, tu chůzi po spadku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano, dobře. No, tak to ať si posluchači nechají jako překvapení, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: No. Já samozřejmě já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné, poledne, poledne a Peťo, já vás pozdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách, čau Peťo.
4: Děkuju.
7: A já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem tak si jo, to. Tak jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, tady Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
4: Nasledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si psal Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz. Kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak to jste přeslechnul. Dávejte pozor, určitě to uslyšíte, jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník scénka taneční.
10: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
11: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka. Ano. A teďka jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
12: Jo.
11: Čili já jako sedím, jo?
12: Jo. Smím prosit.
11: Cože, co?
12: Smím prosit.
11: Co se?
10: Smím prosit.
11: No kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se...
10: Aha, jo, znamená. Smím prosit.
11: Ano. Už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme.
10: Ano.
11: Jo? No a taková ta konverzace, že jo? Ano. S dámou.
10: Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
11: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
10: Já bych vás doprovodil... Kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
11: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Tak jako... Tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo?
10: No jak pokračujte, já už dál
11: nevím. No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Ze zření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
10: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
11: No ale dál třeba něco.
10: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
11: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte.
10: Máte nádherný dudy.
11: Teď jste mě teda přimrazil.
10: To jsou pravé skotské?
11: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošly rukama mnoho. Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte. 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo... To není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená.
1: Já vás taky.
0: Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, že jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Je Luděk, je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No, výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využil ji naplno, náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Gratulujeme. Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance, tehdy v 99.
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě
0: mladý
2: to se nezapomene.
0: A samozřejmě
2: já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznisu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou jako k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně,
0: i
2: režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale uděláme to celý a to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo, je to celý. Dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že a on si pozval, jak si ty další, že jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardo Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů.
0: Celé spektrum.
2: Takže... No, opravdu. Ani, abych někoho na nikoho nezapomněl.
5: No vaše Klauzu, tam samozřejmě byl. Ano.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mě se někdy říká, že jsem tak jako lehce hypochondr, ale není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ne, vzpomenu si to.
2: Ne?
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou nebo říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? No a takhle přísně jsem neřekl, hele, děti. Jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta sloninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo tatínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu. Ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen. Nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no. To byste posluchači mohli pro nás hlasovat. Já se chci slyšet.
7: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
7: A tak dobře, tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla Hurvínka. Další na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi. Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: A, dobrý den.
2: Dobrý den. To vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je schoda křesních jmen Petr a Pavel.
1: Děkujeme. Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
4: A když tak hezky Hurvínek zažadonil, ale on, i kdyby nezažadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
5: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
5: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový, na city to zahrál hezky, že?
3: Ano, ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Aha. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
5: Takový tatu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
3: tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
1: Na stárek, dobrý den.
6: A? Paule a pane Jablonský, já bych chtěl radši dokončit Novotnýho.
1: No, je to na vás. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře, píšeme si hlas.
5: No, Lida má taky vkus.
7: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
5: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
5: No, jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
8: Miroslav z Karviny, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
8: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkujem.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
5: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
5: A já to Petrovi přeju.
1: Jo.
5: On je taky docela vtipný, vytaťul.
3: No, ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
9: Jo. To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumí na televizi. Ale já tam byl taky mezi nimi, já jsem projížděl a ve tmě, mě to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil v taký vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl, já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad, co já tam o sobě slyšel. Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě

0: kolikrát za svědka, to je vůl, co? To říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni by se to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na a hen tam nají taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, to by moc nevěřili, pač to, na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunety, jestli jsou to dobrý chalani. To neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou? A to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastně očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Svini, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, no što, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet, karoší věčer, no, tak.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A
2: Urvínkem souboj.
3: Taky,
2: samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník. Zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prýma, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju. Krásno,
2: bylo to... Ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. o Naděnce Konvalinkové, jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Mm-hmm, děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych se ptala Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
4: Nashledanou.
1: Nashledanou, naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táborů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání budu pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Ale Lustvisiák je taky dobrý.
1: Že jo? Tak
3: no,
1: si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá,
7: tak.
6: Ale taky je důležitá střídmost
7: tak.
6: Ve stravě a hlavně pití
7: tak,
6: střídmost.
7: Po čeho máte ten červený nos?
6: Jo. Milý pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porad polehává.
7: Nemocná?
6: Ne, lína.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaním?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne. Pak už se musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, tolár, já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul tolár.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem tolár.
8: Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já
8: se
7: jsem
8: synem?
7: Se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: A co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porad jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se smí chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No,
8: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi,
8: prosím,
7: já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je.
1: A to je finále a tečka za dnešní humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, přeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Město Ústí nad Labem peníze největšímu divadelnímu festivalu v kraji i přes doporučení nepřidá. U Litvínova by mohla vzniknout spalovna nebezpečného odpadu. O kompenzaci škod po jarních mrazech požádalo zatím přes 400 zemědělců. Lhůta končí zítra. Dnes čekáme skoro jasno, postupně zataženo s deštěm a teplotou do 24 stupňů. Pěkné brzké ráno zprávy a Jana Moravcová. Ústí nad Labem nepřidá peníze největší divadelní přehlídce v Ústeckém kraji festivalu Kult. Pořadatelé požádali o souhrnou dotaci 2,25 milionu na roky 2027 až 2029. Kulturní komise doporučila dotaci navýšit na požadovanou částku. Náměstek primátora Tomáš Vlach z Hnutí ANO v pondělí na základě rozhodnutí radních nechal hlasovat o částce 1 milion a přibližně 680 tisíc korun, kterou zastupitelé schválili. Město přitom podle opozice peníze na navýšení dotace má. Radní se podle Vlacha shodli na tom, že by pořadatelé mohli získat další peníze v jiném dotačním titulu. U Litvínova by mohla vzniknout spalovna nebezpečného odpadu s kapacitou 50 tisíc tun ročně. Záměr je zveřejněný na webu Krajského úřadu Ústeckého kraje a vliv plánované spalovny na životní prostředí posoudí odborníci. Veřejnost a instituce se mohou vyjádřit do 8. července. Spalovna by měla stát v sousedství skládky nebezpečných odpadů, kterou provozuje poblíž Litvínova společnost Celio. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Evy Čespivy je poškozená plocha asi 7200 hektarů. Nejvíce zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024. Tehdy mrazy zasáhly ještě o 2200 hektarů a 2/3 zemědělců víc, pokračuje Čespiva.
2: Stejně jako před 2 lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
1: Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě dnes. Hlášení má zatím jen zmapovat situaci. O dotacích se podle fondu rozhodne až podle místních šetřeních. Podávání návykových látek lidem bez jejich vědomí bude zřejmě trestný čin. Návrh novely trestního zákoníku vláda poslala do sněmovny. Za přimíchání drogy třeba do pití nebo jídla bude hrozit až rok vězení. Pokud bude omamná látka využitá k usnadnění jiného trestného činu, soud bude moct poslat pachatele do vězení až na 3 roky. V krajním případě smrti oběti pak hrozí až 10letý trest.
0: Počasí.
1: Počátku bude skoro jasno nebo polojasno, postupně se od západu zatáhne, místy čekáme občasný déšť nebo přehánky a teploty naměříme do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Srážka osobního vozu se zvěří komplikuje provoz na silnici 266 u Šluknova na Děčínsku a v Chomutově je kvůli stavebním pracím uzavřená školní ulice. Projedete po objížďce, jděte opatrně, šťastnou cestu a pěkné ráno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tak to byly zprávy v 5 a Jana Moravcová vám všem pěkné ráno. I dnes máme 16. června, to je dnešní datum, o kterém budeme mluvit už za malou chvíli v našem kalendáři. Ale ještě předtím tu budou písničky, které nestárnou, třeba od Petra Nováka nebo skupiny Turbo.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5 hodin a 12 minut, tak tedy pěkné ráno i dnes při úterku s Českým rozhlasem Sever. A je čas podívat se do kalendáře na dnešní datum, tedy na 16. červen.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 15. června. Svátek má Vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové. V roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
3: Jak vás mohli vzít policii? Vždyť máte 11 prstů.
2: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
3: 11.
2: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5 hodin a 17 minut, tak pojďme na počasí. Aktuální teploty v tuhle chvíli většinou okolo 7 až 9 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky. A předpověď, o čem mluví, i dnes můžeme očekávat poměrně chladný den, nejvyšší denní teploty se dostanou na 21 až 24. Brzy ráno ještě skoro jasno až polojasno, postupně se ale zatáhne a objeví se i občasný déšť nebo přehánky.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Vědci z Ústecké univerzity sázejí v okolí lomu ČSA na Mostecku traviny, které jsou odolné vůči kontaminované nebo vyčerpané půdě. Konkrétně jde o trávu ozdobnici obrovskou. Jak může tato nepůvodní rostlina pomoci naší krajině? Nepřinese sázení invazního druhu víc škody než užitku? Na to se budeme ptát Josefa Trégla, proděkana pro vědu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 22 minut, pěkné ráno. Zrada, zločin a trest. Tři fáze života Karla Hermana Franka, bývalého státního ministra pro protektorát Čechy a Morava, představuje nová výstava v Paláci Líbik, to je v Liberci. Součástí jsou kromě jiného i dobové artefakty ze Severočeského muzea a výstava potrvá až do 8. srpna a vznikl k ní taky komiks pro mladé čtenáře.
1: Výstava je uspořádána v rámci 80. výročí od poslední veřejné popravy v Československu. A tím posledním veřejně popraveným člověkem byl právě Karl Hermann Frank.
2: Vysvětluje ředitel Paláce Líbik v Liberci Michael Dufek. Karl Hermann Frank se narodil do silně nacionalistické německé rodiny v Karlových Varech v tehdejším Československu. Jeho handicapem bylo skleněné oko. Kvůli tomu Franka nepřijali do armády.
1: Ono to mě vyvolalo určité trauma. A on si to trauma potom později začal velmi nevybíravým způsobem vybíjet na československém lidu.
2: My jsme teďka v první místnosti, která se tedy věnuje té zradě. Tak co tady můžeme vidět?
1: Jednak dobový hraniční sloup. Je to opravdu originál z Hrádku nad Nisou, nápisem Československá republika, které německá armáda s oblibou demonstrativně porážela při obsazování pohraničí.
2: Tak se můžeme přesunout do další místnosti. Tady už nás příběh vede od zrady ke zločinu.
3: Na nás hned na první pohled zapůsobí nástroje dobové propagandy, plakáty, které oslavují ten režim.
2: Vysvětluje Marie Matějíčková, zástupkyně ředitele pro humanitní oblast.
3: Tím ústředním motivem je gilotina, která je vlastně memento ukončení toho života. Tady to má mapovat vlastně ty jeho zločiny. Je úzce spjat s vypálením lidic, ležáků.
1: Karl Hermann Frank vlastně začínal tu svoji v uvozovkách kariéru právě v Liberci. On byl vlastně jmenován zástupcem Konráda Henleina, zde v Liberci, kde byla vlastně sídlo sudetské župy. Později Reinhard Heydrich povolal Karla Hermana Franka. Měl běžně na starosti zatýkání československých občanů, deportace židů.
2: Jakým způsobem byl ten jeho zločin potrestaný, se teda dozvídáme ve třetí místnosti.
1: Dominantním prvkem ve vitríně je vlastně kamizola nebo vrchní část uniformy, ve které byl Karl Hermann Frank zatčen, vězněn a následně odsouzen a popraven.
2: Doplňuje Michal Dufek. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mý děti

0: skabradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Tak to byl Vaby Daněk z 5:27, posloucháte Český rozhlas Sever a za malou chvíli další aktuální zprávy, které vám přinese Jana Moravcová, počkejte si na ně.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Košťany na Teplicku chtějí bývalou textilku Bonex v centru města přestavět na multifunkční prostor a byty. Samospráva koupila prázdný areál před 2 lety za zhruba 15 milionů korun. Chtěla předejít obchodníkům s chudobou, aby z něj neudělali ubytovnu. Před Jabloneckým gymnáziem u Balvanu se v pondělí večer na protest sešlo několik set studentů, učitelů, rodičů i absolventů. Nesouhlasí se současným vedením školy. Vadí jim například špatná komunikace nebo personální změny. Kvůli nim podle skupiny upadá kvalita školy. Ministerstvo obrany plánuje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Vyplývá to z neveřejných dokumentů, které má k dispozici server i rozhlas. Armáda chce podle nich prodloužit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula 8členná česká posádka, se po kolizi potopilo. 4 Češi nehodu nepřežili, další 3 vyvázli s lehkými zraněními a 1 žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Basketbalisté Pardubic rozhodující 7. finále Národní ligy prohráli a skončili druzí. V Praze na vyprodané Královce podlehli Nymburku 74-91. Bude skoro jasno, polojasno, postupně se bude zatahovat, čekáme občasný déšť a teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na severu jedete aktuálně bez nehod a u zavírku čekejte řidiči v Jílovém na Děčínsku ve Vinařské ulici. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o 17:30, pěkné ráno s Českým rozhlasem Sever, pokud stáváte právě s námi. I za chvilku vás pozveme k našemu odpolednímu vysílání, kdy Alex Minářová pozve dalšího hosta. No a před 18:00 tu budou Babské rady, tentokrát o kadeřavé petrželce. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, zaspívají Anna K. nebo Petr Rezek.

0: Pěkné ráno, teď je 5 hodin a 40 minut k tomu. Dneska po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host a tentokrát bude tím hostem Alex Minářové muzikant Jan Nedvěd mladší. A dozvíte se také to, kdo přišel s nápadem, aby se dali dohromady s bratrancem Vojtěchem Nedvědem.
1: No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velký firmě, tak to vzniklo.
2: A myslíte si, že zůstane pouze u těch čtyřech koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert.

0: počasí.
1: 5:45, tedy 6:45. Jaké máme teploty? Aktuální v tuhle chvíli mezi 8 až 11 stupni Celsia. Na radaru zatím žádné srážky. A co předpověď? Tam mluví o tom, že ráno ještě může být skoro jasno nebo polojasno, ale pak se začne zatahovat. Odpoledne se objeví občasný déšť nebo přehánky. A nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů.
2: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala Eva Farná, teď je 5 hodin a 8:40 minut a my tu máme další babské rady, které se tentokrát budou věnovat petrželce. Často ji používáme jenom na zdobení, ale je to škoda. A babské rady připomenou, že tahle bylinka má i další zdravotní benefity.
1: Babské rady.
2: Kadeřavá petržel je bylinka, která by neměla chybět v žádné kuchyni. Mnozí ji vnímáme jako pouhou dekoraci pokrmů, ale je dobré připomenout její benefity pro naše zdraví. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, který přispívá ke správné funkci imunitního systému. Dále je bohatá na vitamín K, který podporuje zdraví kostí a správnou srážlivost krve. Petržel obsahuje také flavonoidy a další antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před působením volných radikálů. Díky svému složení podporuje správné trávení a osvěžuje dech. Můžete si pár lístků vložit do úst a po jídle je žvíkat. V kuchyni má kadeřavá petržel široké využití. Lze ji přidat do polévek, omáček, pomazánek, bylinkových másel, salátů nebo těstovin. Najemno nasekaná petržel zvýrazní chuť a nejvíce cenných látek si zachová při použití zastudena nebo při krátké tepelné úpravě. Proto ji do jídla přidávejte vždy až na konec.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Pěkné ráno s Českým rozhlasem Sever, tak teď máme 5 hodin a 53 minut a to znamená, že za malou chvíli už nás čekají také další zprávy na Českém rozhlasu Sever, které připravuje Jana Moravcová, tak se na ně počkejte, budou tu 6 hodin.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT 2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovi 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Zprávy v 6 hodin s Janou Moravcovou. Dobré ráno. Ústí nad Labem převezme část protipovodňových opatření na Labi. Policie stále vyšetřuje případ smrti batolete po napadení v Drahomyšli na Žatecku. Od září musí mít každá první třída základní školy z více než 15 žáky asistenta pedagoga. Dnešek čekáme skoro jasný, polojasný, postupně se bude zatahovat. Čekáme občasný déšť a teploty do 24 stupňů. Ústí nad Labem udělalo další krok k převzetí části protipovodňových opatření na Labi. Zastupitelé schválili podmínky převodu od státního podniku Povodí Labe. Podle primátora Petra Nedvědického z ANO jde zatím hlavně o formální krok. Samotný převod totiž ještě musí schválit vláda České republiky.
3: Původní smlouva vznikla už před více než 10 lety. Při přípravě převodu ale město podle radnice narazilo na několik nedořešených majetkových a právních vztahů. Jejich vypořádání a následná jednání s Povodím Labe o nových podmínkách celý proces přípravy převodu prodloužilo o několik měsíců. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Případ smrti batolete po napadení v Drahomyšli na Žatecku policie ani po třech měsících neuzavřela. Kriminalisté se případem dál zabývají a pokračují v trestním řízení. Aktuální průběh vyšetřování popisuje policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Do současné doby nebyl podán návrh na podání obžaloby. V rámci probíhajícího vyšetřování čekáme na vyhotovení několika znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, což zpravidla trvá několik měsíců. V případě prokázání viny před soudem může obviněnému muži hrozit až 20letý trest vězení.
2: Od září musí mít každá první třída nad 15 žáků svého asistenta pedagoga. Opatření má pomoct prvňáčkům i učitelům. Asociace základních škol varuje, že sehnat kvalitní lidi je kvůli nízkým platům problém. A to třeba v Praze. Ministerstvo školství ale tvrdí, že plošný nedostatek neeviduje. Technologická společnost SpaceX získala z prvotní nabídky akcí v přepočtu o více než 200 miliard korun více, než se předpokládalo. Její celkový výnos z první veřejné nabídky akcí byl téměř 1,8 bilionu korun, tedy nejvíc v historii. Firma amerického podnikatele Elona Muska vstoupila na burzu minulý pátek. Musk se díky tomu vzápětí stal prvním dolarovým bilionářem na světě.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku skoro jasno, polojasno, postupně se bude od západu zatahovat, místy se objeví občasný déšť, teploty do 24, na horách do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U zavírku kvůli pracím na silnici čekejte řidiči v části Londýnské ulice v centru Ústí nad Labem a kyvadlový provoz od dnešní půlnoci až do konce června očekávejte v Žatci na Lounsku a na Rooseveltově třídě, přesněji na mostě přes Ohřib. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právě v 6 hodin od Jany Moravcové, tak tedy pěkné ráno, Český rozhlas Sever. Za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát o honičce mosteckých policistů s uprchlým vězněm. A pak si trochu odlehčíme a podíváme se s Evou Bucharovou do Labského kaňonu. Teď ale písničky, které nestárnou, Karel Gott nebo Michal Tučný.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: krimi historky.
1: Mostečtí policisté měli na pilno s odsouzeným mužem, který utekl z pracoviště, kde vykonával schválené práce mimo věznici. Po oznámení útěku začalo rozsáhlé pátrání, do kterého se zapojili policejní hlídky i drony hasičů. Jenže uprchlík daleko nedoběhl. Policisté si ho všimli na mosteckém vlakovém nádraží a vyzvali ho, aby zůstal stát. Muž se místo toho rozběhl přes koleje směrem k dalším nástupištím, ale jeho útěk skončil dřív, než si nejspíš představoval. Při běhu zakopl a spadl přímo do kolejiště, kde ho policisté zadrželi. Zpátky do věznice se tak vrátil velmi rychle a navíc asi vysloužil další trestní stíhání za maření výkonu úředního rozhodnutí.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 15 minut, tak tedy pěkné ráno, Český rozhlas Sever. Máme tu úterý a teploty většinou od 7 do 9 stupňů Celsia. Na radaru zatím žádné srážky a předpověď říká, že dnes může být ještě teď ráno jasno nebo skoro jasno, ale postupně se zatáhne a odpoledne a večer se na většině území objeví občasný déšť nebo přehánky. Tolik tedy o počasí, vám všem pěkné ráno, Český rozhlas Sever.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: našem kraji.
1: 6 hodin a 19 minut, takový je přesný čas. Vám všem pěkné ráno, Český rozhlas Sever. A teď vyrazíme na procházku pěkně křížem krajem a s Evou Bucharovou navštívíme Národní přírodní rezervaci Labský kaňon. Je to vlastně nejhlubší pískovcový kaňon Evropy.
2: V nejhlubších místech dosahuje od hladiny řeky k vrcholovým partiím skal výšky až 300 metrů. Pokud jde o pískovcové útvary, drží evropský primát nejhlubší. V chráněné krajinné oblasti Labské pískovce patří údolí Labe k tomu nejcennějšímu a taky nejzajímavějšímu. Turisticky nejatraktivnější jsou pochopitelně vyhlídky z vrcholů skal. Ty jsou propojeny červenou mezinárodní turistickou trasou E3. Jedná se o Belvedere, Růžovou vyhlídku, Spálenisko, Labskou stráž a Kvádrberg. Hezká trasa je po zelené z Dolního žlebu přes Klopotský vodopád do Šmilky nebo obráceně. Na trase dálkové labské cyklostezky je kaňon řeky Labe bez pochyby jedním z nejatraktivnějších míst. Díky tomu, že stezka vede po levém břehu, nabízejí se cyklistům nádherné výhledy na celou rezervaci. A takové výhledy máte vlastně i z vlaku. Z restaurace v Dolním žlebu můžete pohodlně pozorovat obdivuhodné výkony skalních lezců a je tam taky možno přeplout řeku přívozem, stejně jako ve Hřensku nebo ve Šmilce. Mezi nejúchvatnější turistické zážitky patří proplout Labský kaňon lodí výletním parníkem. Přístaviště je v Děčíně přímo u Tyršova mostu pod knihovnou. No a máte-li dobrodružnější povahu, vypůjčte si v některé z děčínských agentur kánoe nebo raft. Je to opravdu skvělý zážitek, který můžete v létě spojit i s koupáním. Výhodou je, že se můžete zastavit na vhodných místech a udělat si na břehu řeky příjemný piknik.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5 minut bude 6:30, zpíval Pavel Vítek a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Tak a pojďme ke zprávám, které tu budou už za malou chvilku. Jana Moravcová vám přinese další informace ze severu Čech, tak si na ně počkejte, budou tu přesně v 6:30.

0: je 6:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Odvolací senát se bude zabývat květnovým rozsudkem ohledně exposlance Dominika Feriho. Proti rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 3 se odvolala státní zástupkyně Petra Křivnová. Informuje o tom zpravodajský server iRozhlas. Začala rozsáhlá oprava terezínské zbrojnice, střecha a krovy památky z 18. století byly v havarijním stavu. Město za pomoci státu proto začalo s opravami. Ty budou stát necelých 35 milionů korun, hotovo má být během listopadu. V areálu garáží na sídlišti Slovanka v České Lípě je nově umístěná informační cedule připomínající události po druhé světové válce. Původně šlo o základnu Wehrmachtu. Po válce byli v takzvaném V-lágru před odsunem internováni sudeční Němci. Do konce roku 1946 táborem prošlo přes 20 000 lidí. V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity. Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-25 Stratofortress. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států na síti X. Všech 8 členů posádky zřejmě zemřelo. Dnešek bude polojasný až oblačný, postupně se bude zatahovat. Teploty naměříme do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Jedete bez nehod a s dopravním omezením v podobě uzavírky, počítejte řidiči v Chomutově ve Školní ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěkné ráno, tak to byly zprávy s Janou Moravcovou na Českém rozhlasu Sever. Je krátce po 6:30 a už za malou chvíli si řekneme, co přinese dnešní den, tedy 16. červen tady u nás na severu Čech. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou Věra Martinová nebo Zuzana Norisová.

0: 8 minut po půl sedmé, tak to byla Věra Martinová, pěkné ráno. Český rozhlas Sever, pojďme se zeptat, co přinese dnešní den, tedy úterý 16. červen. Dopravní podnik v Mostě pořídil 6 nízkopodlažních tramvají. Nákup je dalším krokem v modernizaci vozového parku a měl by vést i ke zvýšení komfortu pro cestující. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání. V Mostě se koná Street Art Festival. Na budově střediska volného času vzniká nový mural a program doplní taky graffiti, den i další aktivity zaměřené na pouliční umění. V Teplicích uvede Krušnohorské divadlo od 19 hodin premiéru muzikálu Starci na chmelu, legendární, možná můžu říct i kultovní český příběh o první lásce během chmelové brigády nastudovali studenti Teplické konzervatoře. No a v Ústí nad Labem vystoupí od 20 hodin v letním kině 4 tenoři. Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a další. To všechno u nás i v Českém rozhlasu Sever ve vysílání. Takže pokud chcete vyrazit, dobře se bavte.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

6 hodin a 2.40 minut, to je přesný čas, vám všem pěkné ráno, posloucháte Český rozhlas Sever a informace o počasí nesmí samozřejmě chybět. A právě proto je tu Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno také vám.

0: Dobrý den.
1: Pojďme k tomu, jaká je aktuální situace na severu.
0: Tak teď v současné době máme většinou oblačno, někde i polojasno a teplota je většinou v rozmezí 8 až 12 stupňů.
1: A jaký bude vývoj přes den?
0: Tak teď dopoledne bude většinou polojasno až oblačno. Postupně bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se místy bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Nedá se vyloučit i možnost bouřky, ale to je spíš jenom možnost. Taky ta bouřka možná bude, možná nebude žádná. A maximální teploty se očekávají 21 až 24 stupně. Ve Šluknovském výběžku o něco chladněji 20 až 22 stupně.
1: Podle toho, co říkáte, se nám pomalu otepluje. Bude to platit i na ty další dny? Pojďme se podívat na zítřek.
0: Ano, bude se oteplovat i nadále. Během noci by měl postupně ustávat déšť nebo přehánky, které, jak jsem říkal, budou dnes odpoledne a večer, tak během noci by to mělo ustávat a k ránu by se měla protrhávat oblačnost. Zítra během dne by mělo být většinou oblačno a přehánky spíš jenom ojedinělé. A opět se může vyskytnout i bouřka a zítřejší maximální teploty 22 až 25 stupňů, čili o něco tepleji než dneska a v těch dalších dnech by se mělo oteplovat ještě dál.
1: Říká náš kolega, děkuji pěkně, předpověď počasí z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. No a vám všem hezký den také a pokud možno pěkné počasí. Díky za předpověď, naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin a 48 minut, pěkné ráno. Máme tu další díl našeho seriálu, který kráčí po severu Čech a hledá zajímavé příběhy měst a našich obcí právě u nás na severu. A tentokrát zamíříme do Meziboří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město v Meziboří na Mostecku vzniklo přeměnou původní vesnice Schönbach. Současný název získala obec Meziboří v roce 1956, i když o počištění názvu se vedly úvahy už od roku 1948. Ve hře byla údajně jména jako Přemyslov, Zápotocké, Hornické Mladé nebo Fučíkov. Status města má Meziboří od roku 1960. První písemná zmínka o obci Schönbach je z roku 1398. To měl Boreš z Riesenburka prodat panství hradu Riesenburg, ke kterému patřila ves, míšeňskému markraběti Vilémovi. Až do konce druhé světové války byli místními obyvateli převážně Němci. Po odsunu proto byla obec skoro kompletně vysídlena. Do Meziboří pak přicházeli lidé z vnitrozemí a ze Slovenska, kteří našli práci v uhelném průmyslu. A přidám ještě tip na výlet. V roce 1998 otevřelo město naučnou Tesařovu stezku. Je dlouhá 12,5 kilometru a cestou potkáte 17 stanovišť s informačními tabulemi a 8 odpočívadel. Začíná v Meziboří u letního stadionu, vede Šumenským a Pekelským údolím a končí zase v Meziboří. Tak ať se vám hezky šlape a šťastnou cestu.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

7 minut chybí do 7 hodiny, vy posloucháte Český rozhlas Sever a za malou chvíli nás čekají také zprávy. V 7 hodin se dozvíte od Jany Moravcové třeba to, že v Ústí nad Labem se sloučí dvě základní školy s mateřskými školami. Víc tedy ve zprávách přesně v 7.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Silničáři začnou v neděli opravovat průtah Bílinou, průjezd bude kyvadlový, tranzit pojede obklonem. V Ústí nad Labem se sloučí dvě základní školy s mateřskými školami. Ministerstvo obrany má převzít letiště v Karlových Varech. Do infrastruktury investuje až 4 miliardy korun. Dnešek čekáme polojasný až oblačný s občasným deštěm a teplotou do 24 stupňů. Pěkné ráno, zprávy a Jana Moravcová. Dopravu v Bílině na Teplicku zkomplikuje oprava průtahu městem. Stavební firma opraví 700-metrový úsek mezi kruhovými křižovatkami u prodejen Lidl na Albert. Diagnostický průzkum zjistil trhliny ve vozovce. Práce za 10 milionů korun potrvají zhruba měsíc. Upřesnil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Silnice první třídy číslo 13 v Bílině bude v období od 21. června do 9. července částečně uzavřena. Provoz bude veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízen semafory, případně poučenými pracovníky stavby.
0: Tranzitní doprava bude odkloněna mimo Bílinu. Ústečtí zastupitelé schválili sloučení několika školských zařízení. Podle radního Bohumila Ješka z SPD se sloučí základní škola Školní náměstí s mateřskou školou Škroupova a základní škola Vinařská s mateřskými školami Vinařská a 5. května. Město mimo jiné reaguje na novelu školského zákona, která počítá se slučováním menších mateřských škol pod společné vedení.
3: Změny souvisejí také s personálními obměnami ve vedení škol. Ředitelka mateřské školy Škroupova rezignovala a ředitelka školky Vinařská odchází do důchodu. Od ledna příštího roku navíc končí ve funkci ředitel základní školy Vinařská Květoslav Kolářík. Nahradit ho má současný ředitel mateřské školy 5. května Daniel Příhoda. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo obrany plánuje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Vyplývá to z neveřejných dokumentů, které má k dispozici server i rozhlas. Armáda chce podle nich prodloužit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí. Letiště má sloužit pro manévry českých vojáků i plnění závazků vůči NATO. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. Zásoby ropy ve strategických rezervách Spojených států jsou nejnižší od roku 1983. Klesly přibližně na 340 milionů barelů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo americké ministerstvo energetiky. Rezervy musí Spojené státy uvolňovat kvůli konfliktu na Blízkém východě. Je to součást plánu na zmírnění růstu cen na světových trzích. Pohonné hmoty po celém světě v posledních měsících vystoupaly na několika letá maxima. Hlavně kvůli blokádě Hormuzského průlivu, kterým před konfliktem proudilo asi 20% světové produkce ropy a zemního plynu.
1: Počasí.
0: Dnešek bude zpočátku polojasný až oblačný, postupně bude přibývat oblačnosti, vyskytne se taky občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty do 24 a na horách do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Od dnešní půlnoci počítejte s dopravním omezením v Žadci na Lounsku, na mostě přes řeku Ohři, na Rooseveltově třídě. Čekejte tam aktuálně kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, jinak jedete bez nehod, tak i dál šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Právě v 7 a Jana Moravcová, pěkné ráno na Českém rozhlasu Sever. Za chvilku se podíváme do kalendáře. Dnešní datum, připomínám, je 16. červen. A pak do Ústí nad Labem za fotbalisty, kteří odstartovali pod novým kaučem přípravu na novou sezónu. A více dozvíte před 7:30. Teď ale písničky, které nestárnou, třeba František Nedvěd nebo Helena Vondráčková.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: František Nedvěd na Českém rozhlasu Sever v 7 hodin a 11 minut. Je také čas na to, abychom se podívali do kalendáře. Máme tu úterý, je 16. červen a slovo dostává Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kysibelka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Janda Suk před 125 lety v roce 1901. Na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 cm. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety, v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou 60 má sportovní legenda.
3: Máme za to.
2: Trojnásobný olympijský vítěz.
4: Obrovské nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut. Jaké máme počasí na severu Čech? Teploty většinou od 8 do 11 stupňů Celsia. Radar neukazuje žádné strážky. Jinak teď brzy ráno si ještě můžeme užít sluníčka, může být skoro jasno nebo polojasno, ale pak se začne zatahovat a odpoledne a večer se objeví většinou občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 8 minut bude 7:30, posloucháte Český rozhlas Sever a já vám přeju pěkné ráno. A teď budeme mluvit o fotbale a míříme nikoliv na mistrovství světa, ale pěkně k nám na sever Čech do Ústí nad Labem. Premiérový trénink v novém působišti má za sebou David Oulhela. Bývalý kouč Varnsdorfu nedávno podepsal smlouvu s druholigovým Ústím, kde nahradil Svatopluka Habance. Ten nováčka minulého ročníku dovedl ke 4. místu, ale s klubem se nedomluvili na prodloužení smlouvy.
1: Já bych chtěl navázat na to práci toho trenéra předchozího, kde se mi to líbilo v celku té výstavby hry, kombinační to bylo, bylo to hezký, takže to bychom chtěli zanechat a přidat k tomu něco svýho, ale spíš zapracovat na té defenzivě. Tam si myslím, že vidím hodně jako věcí, které bychom tam chtěli dát jako podle svýho.
2: Nastínil své plány 42-letý Oulhela. Právě po něm sáhlo ambiciozní ústecké vedení. Sportovní ředitel Jakub Dobijáš vysvětlil proč.
3: My když jsme se zamýšleli, co je vlastně identita toho klubu, tak jsme klub z hor a k tomu nám sedí pracovitost a jestli má David Oulhela jednu jako nejsilnější vlastnost, tak to je právě pracovitost a dát tomu všechno, což bychom tady chtěli vlastně implementovat jako část naší DNA.
2: V Ústí zatím zůstává jarní objev a střelec 6 gólů Gabonec do Marcolino, na kterého nepřišla adekvátní nabídka. Naopak v klubu po minulé sezóně skončili zkušení Grigar, Vondrášek nebo odchovanec Čítek. Nováčkem je brankář Tomáš Holý z Artisu Brno a vyskautovaný Španěl David Cejes.
3: Přichází z Castellonu a prošel například Akademii Valencie. Od toho si slibujeme hodně, protože je to levonohej stoper, který má obrovskou maximální rychlost. Vedle Marcolína nám to i podle mě i dodává trošku to, že můžeme si sáhnout i na lepší hráče, než by se třeba dalo čekat, protože kapitán ve 4. španělské lize byl několik zápasů na lavičce v Castellonu v Ačku, což je druhá La Liga, bojovali o postup. Tak si myslím, že je to taková ukázka, kam my se můžeme až dostat s kvalitou hráčů, na které koukáme ve scoutingu.
2: Řekl ústecký sportovní ředitel Jakub Dobijáš, který by rád druholigový tým posílil ještě o 4 až 5 fotbalistů. David Kalvas, Český rozhlas.

Darina Rolincová, 3 minuty před 7:30, pěkné ráno. Za malou chvíli další zprávy od Jany Moravcové na Českém rozhlasu Sever. Míříme do Košťan na Teplicku, kde chtějí bývalou textilku Bonex přestavět na multifunkční prostor. Více dozvíte ve zprávách už za malou chvíli.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ještě dnes můžou někteří ovocnáři hlásit škody na úrodě po letošních jarních mrazech. Jde o pěstitele peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Tradičně jsou nejvíc poškozené broskvoně a meruňky. Výrazně ale letos mrazy zasáhly taky jabloně. Košťany na Teplicku chtějí bývalou textilku Bonex v centru města přestavit na multifunkční prostor s byty. Samospráva koupila prázdný areál před 2 lety. Chtěla předejít obchodníkům s chudobou. Před jabloneckým gymnáziem u Balvanu se v pondělí večer na protest sešlo několik set studentů, učitelů, rodičů i absolventů. Nesouhlasí se současným vedením školy. Vadí jim například špatná komunikace nebo personální změny. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. 4 Češi nehodu nepřežili, další 3 vyvázli s lehkými zraněními. Jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Basketbalisté Pardubic rozhodující 7. finále Národní ligy prohráli a skončili druzí. V Praze na vyprodané Královce podlehli Nymburku 74-91. Dnešek bude skoro jasný nebo polojasný, místy oblačno, postupně se může zatahovat. Čekáme taky občasný déšť a teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S uzavírkou kvůli pracím na silnici počítejte řidiči v Ústeckém centru, konkrétně v Londýnské ulici, a pozor si dejte u Nového Města pod Smrkem na Liberecku. Silnici je tam kvůli padlému stromu neprůjezdná. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, Český rozhlas Sever, Jana Moravcová a zprávy. No a za malou chvíli se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme si povídali o cenách pohonných hmot. Ale ještě předtím písničky, které nestárnou, Pavel Bobek nebo Michal David.

0: posluchač Milan z Podbořanska.
1: Dobrý den. Vy jste nějak omezil jízdy autem, když jsou...
2: No, jako ani ne. Snažím se zkrátka jezdit na zahradu, na chalupu, a Doupovský hory jsou moje jako stěžejní prostředí. Vy jste říkal o té ceně benzínu. Ano. A já si pamatuju, když stál korunu 70. A byly tenkrát normál a speciál. Jako.
1: Korunu 70 už nepamatuju.
2: No právě, jako nic, jenom jsem vám chtěl zkrátka kvůli tomu zavolat, že ty cenové relace byly úplně o ničem jiným. Jako.
1: Dokážete třeba nějak ušetřit? Někdo tady teď říkal, že třeba se snaží jet úsporněji, co vy?
2: No každopádně neberu ve velkých městech nebo na dálnici.
1: Ty teď máte už plnou nebo potřebujete dotankovat?
2: No vždycky se snažím zkrátka plnou, když už někam, tak jedu na plnou. Jako jo, ten benzín... Je sranda teďkon, opravdu. Lidi jsou z toho nešťastní, to vidím u těch benzínek a tak, jako jo.
1: Doufejme, že se to zlevní, když před létem asi těžko. Dobře, díky za telefon a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Taky nápodobně, ať se daří, nasche.
0: I dneska po deváté dáme řeč a Zdeněk Lukesl si s vámi bude povídat o tom, jak by mělo vypadat takové město příjemné seniorům. A víte, že z ankety magazínu A senior vyšel Most jako vůbec nejlepší město pro seniory v České republice? No možná i od na to přijde řeč po deváté hodině na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: Za minutu už bude 7:45 a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Tak teploty většinou v tuhle chvíli od 9 do 12 stupňů Celsia, na radaru zatím žádné srážky. Teď ráno si ještě můžeme užít sluníčka, má být skoro polojasno, ale postupně se začne zatahovat. A odpoledne a večer se na většině území objeví občasný déšť nebo přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina No Name a Český rozhlas Sever, se kterým teď míříme do Terezína. Za 5:12 začaly podle památkářů opravy bývalé zbrojnice. V 18. století nejdřív sloužila armádě, během druhé světové války pak vlastně jako kulisy divadla pro nacistickou propagandu. A řemeslníci teď kromě nové střechy vyměňují i část krovů.
1: Začali s schozem tašek, střešní krytiny.
2: Tam už vidíme vlastně?
1: No, ono už v podstatě teďka do středy to bude schozený celý.
3: Popisuje stavby vedoucí Jiří Alfer první práce na opravě střechy zbrojnice. Následovat bude výměna schnilých trámů.
1: Kámen urazuje ty jakoby schnilé části, které jsou propadlý. Jsou tady v tom středu, no. Tam je to jakoby nejhorší, no.
3: A protože jde o historickou památku z poloviny 18. století, musí na práce dohlížet také památkáři.
4: Snažíme se o to, aby vlastně v případě, že to je staticky možné, tak maximální množství i třeba těch nových spojů, právě těch protéz, tak aby byly řešeny tesařsky, zase s dubovými kolíky, a v tom jsme zatím tady i se zhotoviteli v konsenzu.
2: Bude i dubový trám?
4: Ne, kde pak, naopak třeba tady teďko řešíme dodávku modřínového dřeva na pozednice.
3: Vysvětluje Antonín Karlec z Národního památkového ústavu. Na výměnu rozlomených krokví, vaznic a latí bude zapotřebí přes 150 kubíků dřeva, upřesňuje koordinátor oprav Radek Keřka.
5: Zatím jako je předpoklad, že to tam je asi 160 kubíků dřeva. Jestli to bude stačit, nebo jestli to bude hodně, to se ukáže. Krytiny je tam 2000 metrů čtvereční.
3: Podle místostarosty Aleše Lepiče za ANO má letos radnice naplánované investice za zhruba 200 milionů. Korun.
6: Ta oprava naší zbrojnice bude stát necelých 35 milionů. Jsme rádi, že se nám trošku povedlo vysoutěžit. Termíny nás nemůžou spěchat, protože vlastně to musíme mít do konce roku hotový. S tím, že teď je to naplánované, že to bude hotový do listopadu.
3: Celkem na opravy unikátní bastionové pevnosti stát v následujících letech vyčlenil zhruba 2 miliardy a 200 milionů korun. Z toho 700 milionů zaplatí město společně s Ústeckým krajem. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, tak to byli olympici, za malou chvíli už 8. hodina a také další zprávy, které vám na Českém rozhlasu Sever přinese Jana Moravcová. Počkejte si na ně.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Soud se bude zabývat poslední kauzou bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova koupil 6 nových tramvají, jezdit budou oběma městy. V Chorvatsku dál vyšetřují víkendovou srážku 2 lodí u Splitu, kterou nepřežili 4 Češi. Dnešek bude zpočátku polojasný oblačný, postupně se vyskytne i déšť, teploty do 24 stupňů. Pěkné úterní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Další kauzou exposlance Dominika Feriho se bude zabývat odvolací soud. Jak zjistil náš server iRozhlas, podle obžaloby jde o další případ údajného znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 3 už v květnu Feriho osvobodil. Proti verdiktu se ale odvolala státní zástupkyně. Bývalý politik TOP 09 byl minulý měsíc po odpykání 2 let za jiná znásilnění podmíněně propuštěn na svobodu. Cestující mezi Mostem a Litvínovem budou od července vozit nové nízkopodlažní tramvaje. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova jich zakoupil 6. Pokračuje mluvčí dopravní firmy Hana Syrová.
5: Je to 6 nízkopodlažních tramvají, které budeme nasazovat po spuštění nového odbavacího systému na meziměstskou trasu mezi Mostem a Litvínovem. Celková investice do těchto 6 nových tramvají přesahuje 293 milionů korun. Projekt je realizován za významné finanční podpory Evropské unie.
4: Rezort obrany plánuje od kraje převzít letiště v Karlových Varech. Z interního dokumentu rezortu obrany, který má k dispozici zpravodajský server iRozhlas, zároveň vyplývá, že do areálu by ministerstvo mohlo investovat zhruba 4 miliardy korun. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Převod letiště pod obranu má ještě tento měsíc schválit vláda. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. 4 Češi nehodu nepřežili, další 3 vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
6: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas. Sport.
4: Česká reprezentace odpoledne odletí do Antalie v Atlantě, kde odehraje druhé utkání na fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Národní tým bude hrát ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která je stejně jako Češi ve skupině bez bodu.
3: Počasí.
4: V průběhu dopoledne začne přibývat oblačnosti, odpoledne a večer čekáme taky občasný déšť. Teploty dnes do 24 stupňů a na horách do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Nehoda 2 osobních aut komplikuje provoz v Beethovenově ulici v Chomutově a taky v obci Horní Pihel na Českolipsku na silnici 1/9.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zprávy v 8 od Jany Moravcové jste slyšeli, vám všem pěkné úterní ráno z Českého rozhlasu Sever. Za chvilku si řekneme, co v učebnicích nebylo a zeptáme se, jestli je ledovec uvnitř modrý. Ale pak zase k nám na Sever Čech v dětském oddělení knihovny Ústeckého kraje připravili kreativní dílny pro děti. A víc si o nich řekneme před 8:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Rangers nebo Dalibor Janda.
1: Dobré ráno

0: Inženýrská a plavci na Českém rozhlasu Sever. Pěkné ráno. Teď se otevřeme učebnice a zjistíme, co v nich všechno nebylo. A zeptáme se společně s Martinem Písaříkem, proč je ledovec uvnitř modrý.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod váhou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 15 minut, jaké máme počasí, aktuální teploty od 9 do 12 stupňů Celsia. Zatím žádné srážky, ale i když je teď skoro jasno nebo polojasno, postupně se začne zatahovat a odpoledne a večer se na většině území objeví občasný déšť anebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude písničkář, skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Regionální stopař.
2: 9:50. No a náš regionální stopař tentokrát narazil na knihovnu Ústeckého kraje. A v Ústí nad Labem se tam včera tvořilo. Děti si vyráběly různé šperky a ozdoby, pracovnice dětského oddělení pro ně přichystaly kreativní odpolední tvoření s názvem Ozdob se letně. A tak si děti odnesly prstýnky, náramky, přívěšky a ještě skvělý prázdninový tip, jak se dá trávit volný čas.
3: Uno, myslíš?
4: Jo.
5: Kreativní odpoledne pro děti v knihovně Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Čím se budou moc ozdobit?
6: Tak děti si u nás budou moc vyrobit knoflíkové prstýnky, budeme vyrábět papírové korálky, což jsou proužky papíru, které se namotají a potom budeme navlíkat, takže si budou moc vyrobit z toho náramek. Budeme vyrábět i papírové náramky, což jsou takové skládané z proužku papíru. Budou si moc děti navlíknout klíčenky, aby si mohly ozdobit batohy nebo klíče. A samozřejmě budeme taky mít pro ty nejmenší obyčejné navlíkání korálků, aby si mohl každý najít to, co ho bude bavit a zajímat.
5: Popisuje kreativní činnost knihovnice Nikola Virtová.
7: My máme akci vždycky jednou za čtvrt roku k nějakému ročnímu období, kdy se děti můžou vyrábět nějaké ozdobičky, jak sobě do bytu, nebo vám pomoct ozdobit dětské oddělení. A takhle v létě před prázdninami jsme připravili akci, kdy můžou děti ozdobit sami sebe.
5: Říká Veronika Balcarová, mluvčí knihovny Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.
8: Tyto akce se pořádají hlavně, aby u dětí rozvíjeli jemnou motoriku, nějakou představivost, mohou si potom výrobek odnést i domů, z čehož jsou strašně nadšený. A tím, že to potom vyprávějí doma, že byli v knihovně a říkají to kamarádům, tak to potom zvyšuje i naši návštěvnost.
5: Vysvětluje knihovnice Daniela Novobilská. Pozornost dětí je hodně roztříštěná a knihovna může působit na to pozastavení, uklidnění.
8: Přesně tak, je to, aby ty děti se usadily, mají tu možnost popřemýšlet si nad tím výrobkem a není to jenom o tom, ale i ty knihy. Ono to zpomaluje to myšlení, soustředí se na jednu konkrétní věc a to je za nás to gro.
5: Knihovna není jenom dům s regály s knihami, kde si můžou děti vypůjčit knihu.
7: Je to tak. My vlastně děláme pravidelně kreativní dílny, ty děláme jak pro dospělé, tak pro děti. Děláme například knihvazačské kurzy pro dospělé, dílny ty děláme jak pro dospělé, tak pro děti. Děláme například knihvazačské kurzy pro dospělé, potom pořádáme vlastně i třeba výlety s kolegyní Lenkou Slámovou, kdy vyloženě vycházíme do terénu a poznáváme například zaniklé obce, ty knížky a tu knihovnu rozhodně rozžíváme i mimo ty regály.
5: Doplnila Veronika Balcarová výčet aktivit knihovny pro duševní pohodu čtenářů. S Ústí nad Labem Robin Rerich, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Bývalá Petra Černocká. Pohled na hodiny říká, že za 5 minut už bude 8:30, tak vám přeju pěkné úterní ráno z Českého rozhlasu Sever. A za malou chvíli nás čeká i další porce informací. Přijde Jana Moravcová, bude sebou mít zprávy. Dozvíte se třeba to, že Ústí nad Labem nepřidá peníze největší divadelní přehlídce v Ústeckém kraji, festivalu Kult. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách, budou tady přesně o 8:30.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Začala rozsáhlá oprava terezínské zbrojnice. Střecha a krovy památky z 18. století byly v havarijním stavu. Město za pomoci státu proto začalo s opravami. Ty budou stát necelých 35 milionů korun a hotovo má být během listopadu. Ústí nad Labem nepřidá peníze největší divadelní přehlídce v Ústeckém kraji festivalu Kult. Pořadatelé požádali o souhrnou dotaci 2,25 milionu na roky 2027 až 2029. Kulturní komise doporučila dotaci navýšit na požadovanou částku. Náměstek primátora Tomáš Vlach z hnutí ANO na základě rozhodnutí radních nechal hlasovat o částce 1 milion a přibližně 680 tisíc korun, kterou zastupitelé schválili. V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity. Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států na síti X. Všech 8 členů posádky zřejmě zemřelo. Letoun je přepravoval na rutinní zkušební misi. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Bude polojasno až oblačno, postupně bude přibývat oblačnosti, čekáme i občasný déšť, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Čerstvou nehodu máme hlášenou z Litoměřic z Liškovy ulice, nákladní auto se tam srazilo s osobním, bouralo se taky v Beethovenově ulici v Chomutově a taky v Horním Pihelu na Českolipsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o 8:30 a já přeju pěkné úterní ráno z Českého rozhlasu Sever. Za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den na severu Čech a pak se podíváme do Drahomyšle na Žatecku. Ani 3 měsíce po tragickém případu se problémy kolem místní ubytovny rozhodně nemenší a také nekončí. Víc o tom uslyšíte v naší reportáži před 9:00, ale teď už písničky, které nestárnou, zaspívají vám Josef Laufer nebo právě teď Leona Machal.

0: svátek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Jedeme dál i s Josefem Lauferem. Za 5 minut bude 8:45. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a já vám přeju pěkné ráno. Ráno úterní. Pojďme se zeptat, co zajímavého přinese dnešní den tady u nás na Severu. Ano, máme tu úterý a co přinese dnešní den, se můžeme zeptat právě teď. Dopravní podnik v Mostě pořídil 6 nízkopodlažních tramvají. Nákup je dalším krokem v modernizaci vozového parku a bude to samozřejmě komfortní cestující. Podrobnosti uslyšíte i v našem odpolední vysílání po 14. hodině. Když už jsme v Mostě, upozorníme na Street Art Festival. Na budově střediska volného času vzniká nový mural a program doplní graffiti, den a další aktivity zaměřené na pouliční umění. V Teplicích uvede Krušnohorské divadlo od 19 hodin premiéru muzikálu Starci na chmelu. Naprostá legenda, kultovní český příběh o první lásce na chmelové brigádě. No a v Ústí nad Labem vystoupí od 20 hodin v letním kině 4 tenoři. Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Braganiolo zaspívají za doprovodu orchestru divadla města Ústí nad Labem, muzikálové árie, filmové melodie a další známé písně. Tak se dobře bavte.
2: Český rozhlas Sever, Rádio V.

0: počasí.
1: Za minutu bude 8:45, jaké máme počasí na severu Čech, tak zatím si užívejte sluníčka, ano, teď ráno svítí, aktuální teploty většinou mezi 9 a 12 stupni Celsia. Na radaru žádné srážky, jenže teď je se skoro jasno nebo polojasno, ale postupně se začne od západu zatahovat a odpoledne a večer se na většině území objeví občasný déšť, a nebo přehánky, nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší denní teploty se pak dostanou na 21 až 24 stupňů Celsia.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Vědci z Ústecké univerzity sázejí v okolí lomu

0: PSA na Mostecku traviny, které jsou odolné vůči kontaminované nebo vyčerpané půdě. Konkrétně jde o trávu ozdobnici obrovskou. Jak může tato nepůvodní rostlina pomoci naší krajině? Nepřinese sázení invazního druhu víc škody než užitku? Na to se budeme ptát Josefa Trégla, proděkana pro vědu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Už tento čtvrtek po 17:30.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 49 minut dospívala Petra Janů a na Českém rozhlasu Sever. Teď můžeme pokračovat pěkně dál. Míříme do Drahomyšle. Možná si vzpomenete na tragédii, která proběhla v Drahomyšli na Žatecku, při které zemřel dvouletý chlapec. Ono už je to skoro 3 měsíce. A obec přesto dál řeší problémy kolem místní ubytovny. Podle vedení obce Lipno, pod kterou Drahomyšl spadá, se podmínky bydlení ani soužití části jejich obyvatel s okolím vůbec nezlepšily.
1: Po příjezdu do Drahomyšle vidím v horním okně ubytovny stát malého chlapce. Nemůže mu být víc než 10 let. Je 10:30 dopoledne a ve škole není.
2: Já tvrdím, že prostě dost jich tam nechodí do školy. Víme 100%, že prostě tam rodina, která se tam přistěhovala asi cca měsíc zpátky, a teď teprve řeší nějakou někde možná školu.
1: Říká nezávislá místostarostka obce Lipno Michaela Majerová.
2: Vlastně po té tragédii jsme si mysleli, že se něco změní asi trošku víc. Byl relativně po té události, my jsme tomu říkali 3 týdny, měsíc, takový trošku oddechovej čas, takový trošku jako klid. Bohužel už se vracíme do starých kolejí, akorát ty obyvatelé se tam prostě jakoby změnili, takže víceméně teď tam bydlí rodiny, ač tam není tolik dospělí, tak je tam vlastně velké množství dětí.
1: O uplynulém víkendu například řešili fyzickou potyčku na návsi poblíž ubytovny. Policie ji vyhodnotila jako hádku. Obec ale na základě kamerových záznamů podala trestní oznámení. Součástí opatření po březnovém případu jsou také pravidelné policejní hlídky.
2: Policie nám vlastně do Drahomyšle zajíždí 3-4 za den, že opravdu jakoby to tam projedou, ale furt narážíme. Ono to není ani tak problém jakoby těch samotných odborů, jako hygieny, ospodů, policie, ale toho, že narážíme na nějaký mantinely prostě toho zákona.
1: Situaci podle Majerové komplikuje časté stěhování lidí z ubytovny. Řada případů se tak nestihne dořešit. Hygienici zároveň zpracovávají podněty obce a s provozovatelem ubytovny by mohli zahájit správní řízení. Jednatel společnosti s názvem Doma v Drahomyšli, Zpráva SRO Martin Červeňák, se k situaci Českému rozhlasu odmítl vyjádřit. Vyšetřování březnového případu mezi tím dál pokračuje, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
3: Do současné doby nebyl podán návrh na podání obžaloby. V rámci probíhajícího vyšetřování čekáme na vyhotovení několika znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, což zpravidla trvá několik měsíců. V případě prokázání viny před soudem může obviněnému muži hrozit až 20-letý trest vězení.
1: Obec Lipno dál hledá cesty, jak situaci kolem ubytovny řešit. Pomoc jim podle Majerové přislíbil také Ústecký kraj. Z Drahomyšle na Žatecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Kdy hledáme signál?
1: 8 hodin a 54 minut, vám všem pěkné úterní ráno z Českého rozhlasu Severa. Protože se blíží 9. hodina, je jasné, že je tu opět Zdeněk Lukesle se svým pořadem Dáme řeč. Ahoj Zdeňku.
2: Ahoj, já tě zdravím. Je celostátní časopis pro seniory, jo. Jmenuje se E-senior a oni dělali velkou anketu jako po celé republice mezi seniory, kde je nejlepší místo pro život pro seniory.
1: Výborně, tak prosím vás, jenom vám chci říct, že Zdeněk Lukesle bydlí v Mostě, ano. Takže předpokládám, že když už si tohle téma vytáhl, takže to bude Most.
2: Vyhrál Most. No, tak
1: a
2: jako,
1: čím to je?
2: Já nevím.
1: Já tam nebydlím, jo, ale ty bys nám to mohl přiblížit.
2: No, já vám to přiblížím. Hlavní důvody jsou, že je tam spoustu míst, kam můžou ty seniori zajít, že je tam
1: místa je tam doprava, dost, to
2: spoustu
1: je
2: městské dopravy.
1: Jezero máte pěkné.
2: Ano, takže
1: tramvaje.
2: Tramvaje tam jsou, parky. Mádera. No, tak a ty fustí jako senior, teda ještě nejsi.
1: Děkuju. No už brzo ano, a nemáme tu ty tramvaje.
2: Nemáte tu
1: od tramvaje. Legendární havárie na kruhovém objezdu ve Všebořicích už tady tramvaje nemáme.
2: Takže si máte trolejbusy a zoologickou.
1: Vy nemáte zoo?
2: Ne.
1: V Mostě?
2: Ne.
1: Jak jste mohli vyhrát tuhle anketu? Dozvíme se po 9. Dejte řeč se Zdeňkem Lukeslem, teď už se s vámi loučí Petr Beran a zítra ráno zase naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Z prázdné textilky v centru města chtějí v Košťanech na Teplicku vybudovat komunitní centrum s byty. Mezi přírodní rezervace nově patří řeka Ploučnice spolu se Svitavkou a její nivou. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se rozezněly nové varhany. Dnešek bude postupně oblačný s občasným deštěm a teplotou do 24 stupňů. Pěkné začínající dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Košťany na Teplicku chtějí bývalou textilku Bonex v centru města přestavět na multifunkční prostor a byty. Samospráva koupila prázdný areál před 2 lety za zhruba 15 milionů korun. Chtěla předejít obchodníkům s chudobou, aby z něj udělali ubytovnu pro nepřizpůsobivé. Teď město připravuje projekt, aby mohlo žádat o dotaci z programu na využití brownfieldů. Upřesňuje starosta z uskupení Naše Košťany a Střelná Tomáš Sváda.
2: Budeme chtít z toho udělat takovou kombinaci bydlení, komunitního centra, informačního centra, knihovny a prostorů pro scházení veřejnosti. Víme, že když bychom se toho neudělali my, tak buď by to schátralo až spadlo, což bychom nechtěli, tam by pak chyběl opravdu část ulice, anebo ta druhá varianta, že bychom z toho mohli mít nějakou ubytovnu.
0: Klikatící se řeka Ploučnice spolu se Svitavkou a její nivou na Českolipsku patří od pondělí mezi přírodní rezervace. Jde o území o rozloze více než 280 hektarů, které se nachází v dokeské části HKO Kokořínsko-Máchův kraj. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Karolína Šůlová. Podle mluvčí zůstává území přístupné a pro běžné návštěvníky se nic nemění. Ve svatovítské katedrále na Pražském hradě požehnali novým varhanům. Na nástroj se složili ve sbírce tisíce dárců.
3: Úvodní slovo pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany.
4: Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 tisíc, 812 haléřů.
3: Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovítského nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo housistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolená cena nafty se dnes dostane pod 39 korun za litr oproti včerejšku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 41 korun a 51 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce.
1: Počasí.
0: Postupně čekáme na severu oblačno, občasný déšť nebo přehánky, k tomu teploty do 24 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem hladina měla 145 cm, průtok byl 103 metry krychlové za sekundu, předpověď 145 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav v Ústí dnes 145 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Liškova ulice v Litoměřicích hlásí nehodu nákladního vozu s osobním, bouralo se taky v obci Horní Pehel na Českolipsku, anebo taky čerstvě v Chomutově v Rooseveltově ulici.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Z ankety magazínu e-Senior vyšel Most jako nejlepší město pro seniory v České republice. Souhlasíte, jaké město byste zvolili vy a co by mělo nebo nemělo být ve městě přátelské seniorům? Tak Janí, jaké město nebo kde by si chtěla jako seniorka žít?
0: Asi v Las Vegas.
5: Proč? Ty jsou prostě tady pouště.
0: No, tak jako užívat si jako dítě. Hrát tam ty automaty, jo. Nevím. Ale tady na severu Čech asi nějaké místo, které má hodně přírody.
5: Ano.
0: A je tak jako přívětivé, co se týká dostupnosti nějakých památek a tak. Ale já si myslím, že jsme tady hodně napřed na most, ale například mě napadají Litoměřice.
5: Litoměřice. Dobře, tak to je takový první výkop, jak je to u vás. Volejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz a dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Karel Gott, teď Petr Muk.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den vám všem. Sankesty magazínu Senior vyšel Most jako nejlepší město pro seniory v České republice. Já se vás ptám, jestli s tím souhlasíte, jaké město byste zvolili vy, co by mělo nebo nemělo být ve městě přátelské seniorům. Myslím, já souhlasím s výsledkem ankety, když mezi seniory nepatřím. Most je podle mě pro seniory super místem k životu. Ale než začneme rozebírat vaše názory, dá se říct, jestli s tím souhlasíte, nesouhlasíte, jaké místo je podle vás nejlepší pro seniory, tak si musíme říct, že věk seniorský je věk velice zranitelný a dokáže nás překvapit nejedna nabídka nejen na internetu. Ano, internet už není zdaleka doménou mladých lidí. I starší lidé dnes využívají internet k nákupům a zábavě. Marketingoví specialisté proto zaměřují reklamu přímo na seniory a snaží se zneužívat jejich zranitelnosti. Více o tom ví redaktorka Bára Kvapilová.
1: Nabízejí snadný výdělek i nové přátele. Nohy jako v bavlnce, ale také třeba nepřerušovaný spánek.
2: Reklama cílená na seniory je odlišná od obvyklé reklamy, která je cílená na vytvoření nové potřeby. Ta reklama, která směřuje k seniorům, to je reklama, která se snaží ukázat seniory takové, jaké by si oni sami přáli být. To znamená vitální, obklopení rodinou, zdraví, případně finančně zabezpečení.
1: Říká vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Petr Schmelhaus.
2: My seniori, protože patřím už také do té kategorie, si musíme neustále uvědomovat, že zázraky nejsou ve zboží ani ve službách a že žádný oběd není zadarmo.
1: Reklamní specialisté se potom snaží cílit přímo na ta slabá místa seniorů.
2: Reklama cílená na seniory někdy překračuje hranice dobrých mravů, případně etiky. Dále ale můžeme narazit přímo na podvodníky. Ti podvodníci využívají větší důvěřivosti seniorů a ti už se můžou potom snažit dostat přímo k našim penězům, že jim senior pošle nějaký příspěvek, případně že se vydávají za jeho příbuzného, který je v nouzi, a těch variant je mnoho.
1: Reklama zaměřená na seniory často nabízí zázračné uzdravení, anebo alespoň předražené doplňky stravy. Zkušenosti s tím má vedoucí nutriční terapeutka z oddělení léčebné výživy Motolské nemocnice Marieta Balíková.
3: Naše pacienty ovlivňuje strašně reklama a když to na ně všude lítá i ze všech časopisů, i z té televize, tak tam podléhají myšlence, že pokud ty vitamíny budou užívat, takže se dožijí 100 let a budou absolutně zdraví, ale ono to takhle úplně nefunguje. A pokud máme dostatečně pestrou stravu, tak nemusíme doplňky stravy užívat vůbec.
2: Měli bychom vědět, že žádné zázračné pilulky na naše neduhy neexistují. Měli bychom vědět, že neexistují ani zázračné finanční produkty. Že to, že zbohatneme a vyděláme dvojnásobek, trojnásobek, to už jsou sázky, hry a sázky. Samozřejmě někdy to může vyjít, ale většinou to nevychází.
1: Když na nás taková reklama cílí, jak bychom se měli správně zachovat?
2: Pokud něco chceme koupit a neznáme to, tak si zkontrolujeme jak to zboží, tak toho prodávajícího na internetu. Podíváme se na recenze, podíváme se například do naší služby vašestižnosti.cz, jestli tam náhodou ten podnikatel není uvedený s nějakými negativními recenzemi. Můžeme se podívat i na web České obchodní inspekce, která nás varuje před neseriózními e-shopy.
1: Radí vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Petr Schmelhaus. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Tak přátelé, a teď je to na vás. A senior magazín drtivě zvítězil Most v žebříčku měst, kde se seniorům nejlépe žije. Za sebou má Plzeň, Brno i České Budějovice. Stal se nejlepším městem pro život seniorů v celém Česku. Vy s tím souhlasíte? Jaké vy máte zkušenosti? Co vám ve vašem městě chybí ke spokojenému seniorskému životu? Volejte 475 212 212 dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: rozhlas Sever s vámi. Tak město Most obsadilo první místo v celostátní anketě magazínu A Senior. Já s výsledkem ankety, jak už jsem říkal, souhlasím. Je tam parádní dopravní spojení v Mostě, MHDčko, vlaky, autobusy, za slevy nebo zadarmo, každou chvíli něco jede, parádní sportovní vyžití, akvadrom, cyklostezky, místa na chůzi, je tam dost sportovních klubů pro seniory. Tak co, jaký máte názor? Vy můžete zavolat z Mostu i mimo Mostu a možná objevíme jiné skvělé místo pro život pro seniory. Na telefonu je Jirka z Liboňova, hezký den.
1: Dobrý den vám a všem posluchačům.
0: Dobrý den, já vás zdravím. Tak já nevím, jestli vy žijete ve skvělém místě pro seniory.
1: Takhle, já si myslím, že dobře se žije důchodcům tam, kde nejsou nikomu na obtíž a kde si jich občas někdo všimne.
0: To je dobře řečeno, ano, je to tak. A vy ten pocit máte v Liboňově? To je přece jen malá vesnička.
1: No já, to víte, někdy je líp, někdy je hůř, ale v podstatě na sousedy si stěžovat nemůžu.
0: Dobře,
1: a
0: co vám teda chybí? Já nevím, jestli máte třeba dobré dopravní spojení do Ústí nebo do Chlumce, to máte kousek?
1: No já už toho moc nenajezdím, protože je mi 680.
0: Ano.
1: A bohužel teda kratší vyjmenovat, co nebolí, než co bolí.
0: No, tak to je samozřejmě, a když se vás zeptám tedy, co vám nejvíc chybí v Liboňově, co byste jako doporučil, aby se tam zlepšilo?
1: To se dá těžko říct. My jsme pár baráků.
0: Ano. Takže jste spokojen svým způsobem s místem, kde žijete?
1: Ano.
0: Je to tak. Dobře. Já vám děkuji za telefonát a popřeju vám, ať vás bolí čím dál méně částí vašeho těla a hodně zdraví vám popřeji. Mějte se hezky. Naschledanou. Napsal nám Karel, jestli souhlasíte, že Most je skvělým místem pro seniory. Napsal Most a sestřičky SRO, naprosto souhlasím. Tak zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, magazín A Senior udělal takovou anketu a nejlepším městem pro seniory z toho vyšel Most. Jak už jsem říkal, většinou souhlasím, i když trošičku v Mostě si myslím pokulhává kulturní vyžití, ale to je hlavně tím, že kulturní dům je v rekonstrukci, až bude hotovo, tak to bude něco jiného. Hlavně je spoustu míst kam zajít, když třeba vyrazíte na jezero, tak je to na celodenní výlet. Hodně chodím, jezero Matilda Resla, potkávám tam skupinky seniorů. Most tedy tím nejlepším městem. Podle ankety, jak je to u vás ve vašem městě? Na telefonu je František z Kralup nad Vltavou. Hezký den, já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům.
0: Dobrý. Tak na Most se vás ptát nebudu, protože byl jste někdy v Mostě vůbec?
1: Byl taky, jo, to taky, víte,
0: taky,
1: že jo.
0: Taky znáte, ale... Ano, zeptám se vás na ty Kralupy. Vy jste spokojený v Kralupech se životem v Kralupech?
1: No, ideální město, prostě.
0: Fakt?
1: Tady podniky, co tady byly podniky, co jako tady kazili ovzduší, tak to se zrušilo.
0: Ano.
1: Ale máme tady všecko. Máme tady řeku, na vodní sporty, máme tady úžasný koupaliště, zimní stadion, máme tady veškerý vybavení a i své pomoci jsme si postavili před lety rozlučkovou síň tady u Hřbitova. Tady je prostě všecko.
0: Úplně
1: tady, kdo chce žít v Kralupech, já jsem rodák, ano. Takže si nemůžu na nic stěžovat.
0: Takže jste naprosto...
1: A přál bych to všem, aby takovýmhle prostředí mohli lidi žít.
0: Je, tak to je krásná pochvala pro Kralupy, ale přece jen něco vám tam chybí, nebo...
1: Co nechybí, ne? mě už nechybí, já jsem letitej už rodák a nechybí nic, ale myslím, že vybavení, prostě, že tady lidi se... můžou cítit velice dobře. Výstavba teď dokončila se výstavba u nádraží a to. A je tady všecko a opravdu se tady o to starají. Obecní úřad a všecko. Přál bych to všem lidem okolí, aby to takhle měli, jako my tady v Kralupech.
0: No tak to díky za velkou pochvalu. Mimochodem, co dneska budete dělat, kam půjdete na procházku?
1: Kam půjdu, mám tady... Bydlím tady na takový polosamotě, okolo příroda krásná, všecko, jsem spokojen.
0: Dobře, tak já vám děkuji za pochvalu pro Kralupy a mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Nashledanou, přeji všem stále zdraví.
0: Taky, tolik František z Kralup, i vy zavolejte, napsala nám Lenka, v Mostě je hodně parku a super zelení, to nám opravdu ostatní města mohou závidět. Tak co, souhlasíte s výsledkem ankety A Senior, že Most je nejlepším městem pro seniory a samozřejmě, co by mělo mít nebo nemělo být ve městě přátelské seniorům, volejte 475 212 212, dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Samozřejmě, komu zavolat než Petrovi Liftnerovi, který už přemýšlí nad seniorským životem. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, Zdeňku, hezký den všem posluchačům.
0: Tak prosím tě, podle výsledky celostátní ankety Most je nejlepším městem pro seniory. Jo?
1: Ale celostátní, jo? Já jsem celostátní. Si říkal něco o Olomouci taky, tak to je zajímavý. Teda.
0: Jo, Olomouc, koukám, tam není. Za Mostem se umístila, jo pozor, ano, tak pardon, takže podle magazínu A Senior, já ti řeknu ten žebříček, jo? První je Most, druhá je Karviná, třetí jsou České Budějovice a čtvrtá Olomouc.
1: No vidíš to.
0: No.
1: Tak je to zajímavé, jako co se týče toho Mostu, tak tam vidím, jak to jakoby roste, co se týče třeba toho olympijského parku a jezera Most, to je úplná nádhera, jako proti Miladě v Ústí nad Labem, to je jasný.
0: Jasně. No a ty by si, já nevím, nepřemýšlíš, jsi mladý kluk, ale přemýšlel jsi někdy nad tímhle tématem, kde se seniorům žije nejlépe?
1: No hele, jak já už mám penzijní spoření 12 let, jako. Takže... Já si myslím, a to jak budu soudit podle dědy, ten vždycky rád, když jsem měl rozhodnout, jestli do Ústí nebo do Litoměřic, tak vždycky radši jezdil do Litoměřic a my tam jezdíme taky rádi. Na náměstí není jediná ošklivá reklama, funguje to tam kulturně, kolem si myslím, že to je úplně jiná liga než Ústí nad Labem, kde se člověk bojí večer chodit po náměstí, takže jako jestli budu jednou chtít mít klidný stáří ve městě, ale chtěl bych, aby bylo na vesnici. Kdyby to bylo město, tak jdu do Liťáku.
0: Do Liťáku, do Litoměřic. No. Jsi takhle rozhodnutý. Dobře, tak já ti děkuju za tvůj názor a potkáme se na náměstí, jo? Budeme tam lízat zmrzlinu. Ukaž mi a krmit
1: ptáčku. Já vezmu kytaru, ty si připrav hlas.
0: Ano, dobře, tak měj se hezky, ahoj.
1: Hezký den všem posluchačům.
0: Petr Liftner na Českém rozhlasu Sever. Souhlasíte s výsledkem ankety magazínu A Senior, že Most je nejlepším městem pro seniory? Jak je to u vás? Pochvalte své město, už jsme chválili Litoměřice, už jsme chválili Liboňov, Kralupy nad Vltavou, tak je to na vás.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Už jsem vám řekl výsledek ankety. Na prvním místě Most podle ankety magazínu A Senior. Proč Most vyhrál? Tady jsou i důvody. Jsou tam konkrétní služby. Bezplatná městská doprava, odpady zdarma, služba taxík, maxík, rozsáhlé parky, dostatek zeleně, dobrá dostupnost služeb a zdravotní péče. A konečně se nám dovolal i někdo z Mostu. Na telefonu je Sváťa z Mostu. Hezký den. Tak, já vás... Sváťa nám vypadl, ale v tuto chvíli to vypadá tak. Slyšíme se, dobrý den.
1: Ano, ano.
0: Tak, Sváťa z Mostu, je to tak. Hezký den.
1: Jak... Ano, z Mostu, ano.
0: Já vás zdravím, já nevím, podle hlasu nepoznám, jestli patříte mezi seniory, nebo ne.
1: No, patřím.
0: Patříte. Tak mě, nám něco řekněte, jestli souhlasíte s výsledkem této ankety.
1: No, musím to trošku vyvážit.
0: Povídejte.
1: Nesouhlasím.
0: Nesouhlasíte.
1: Nesouhlasím. Jako připadá mi to stejný, jak jste povídali o těch pilulkách, že na všechny neduhy, že seniory vyléčí, tak to připadá mi to stejně bizarní, ten výsledek.
0: Ano.
1: A to srovnání třeba s Olomoucí, no to snad není možné, je. Že my jsme před Olomoucí a před všema krásnýma městama v Čechách. Já naopak, když si chci užít své volné chvíle s manželkou, tak musím vypadnout z toho Mostu. A protože mě chybí život tady. Tady někdo říká parky, zeleň, ale tady není život, tady se lidi nepotkávají, nemají kde, nejsou tady kavárny, nějaké v centru města, restaurace, vinárny, prostě je toho hrozně málo. A když vidíte, jak jiná města žijí, co se týká kultury, vy říkáte, že kulturák se opravuje, ale ten kulturák už nefunguje asi 20 let nebo kolik. A nikomu to tady nevadilo, že kultura ve městě vůbec není. Když se podíváte na plagátovací plochy v jiných městech, co tam všechno je, a tady se staví kultura, která předělává kulturák a bude z toho knihovna. No nic, ještě k té Astře, domov pro seniory, panelák o 12 nebo kolika patrech, to je bezradnost, nešťastná věc. Já jsem se tam rozloučil se dvěma svými staroušky a nemám z toho dobrý pocit, že tam strávili poslední dny nějak jako v pohodě.
0: Rozumím.
1: Takže když vidím jiné seniorské domy tady za hranicemi v Sasku, jak se starají, jak vůbec vypadá takový dům pro seniory,

0: Tak tolik názor proti anketě, proti výsledku ankety, ale samozřejmě proč ne. Napsala nám Lenka, jsem z Mostu a připadá mi, že už Most není mladé město. No, zavolejte i vy, ještě jeden telefonát stihneme, 475 212 212, dáme řeč.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Tak podle ankety Most nejlepší město pro seniory. Před chvilkou jsme se dozvěděli, že to úplně tak asi není. Město přátelské k seniorům poznáte podle toho života, jako že to tam žije, je tam spoustu úsměvavých seniorů. Já jsem si třeba zamiloval Pardubice. To je tak nádherné město. Byl jsem tam snad jen jednou v životě v loni a opravdu nádhera. A naopak jako senior bych asi nechtěl žít ve velkém městě, jako třeba Praha, to už je moc velký, ale pojďme na poslední telefonát. Bohunka z Jablonce nad Nisou. Hezký den. Haló, haló, slyšíme se, paní Bohunko.
1: Všechny posluchače a ano, vás taky z Jablonce nad Nisou.
0: To je krásné město.
1: Tady opravdu pro seniory se dělá dost, protože spolkovej dům, tam seniori hrajou petang, chodí do divadla, dá se tady sportovat, plavat, u přehrady je bazén velký, přehrada krásná, že jo, i z okolí, i tam jsou taky paneláky, ano. Tak rodinný domky, takže tady

0: divadlo, je moc pěkný a i střelnice, tam zase hrajou fotbal, že jo. Takže tam Jablonec opravdu je pro seniory i penziony, že jo, co byl domov důchodců v Pasekách Jablonecké, tak to opravili. Tam ano. Je to moc pěkný, tam se mají seniori opravdu moc hezky. Takže i ve Mšeně tam je taky penzion, takže tam si myslím, že Jablonec dělá hodně pro seniory.
1: Takže jste spokojená. Ještě dodám, že jste kousíček...
0: Že jste
1: kousíček od Jizerských hor, což je úplně úžasný.
0: Je i Bramberg, Černá studnice, i rozhledny tady jsou. Takže tam si myslím, že i do Liberce je
1: ano,
0: to blíž.
1: Ano, do Liberce tramvaj jezdí.
0: Takže tam jako si myslím, že se dá hodně tady v Jablon a hodně bižuterie, že jo, muzeum, že jo. Nově opravený, no tak. Pěkný teda.
1: A vy jste rodačka, vy jste rodačka z Jablonce?
0: No nepřímo, rodačka jsem z Prahy, ale sem jsme se přistěhovali s rodičema, když mě bylo 5 let.
1: Ano. Takže jste vlastně...
0: Tak vidím ten starý Jablonec a ano. Ten nový Jablonec. A dneska zrovna bude, nebo ve čtvrtek bude v penzionu tady u Novoveského koupaliště beseda o starým a novým Jablonci.
1: Tak to určitě
0: pro seniory. Bude.
1: Dobře. A je něco, co, tak... jako, co vám tam chybí v Jablonci?
0: Co jste... Já myslím, že asi nejsem jenom, protože já teda moc už nechodím do Jablonce, je mě 82, ale zřídili, byl problém teda na autobusovém nádraží, tam se scházeli takový ty party, ale udělali tam policii, takže i takže to se vyřešilo.
1: Dobře, já vám moc děkuju za telefonát a závidím vám život v Jablonci, mějte se hezky.
0: No, děkuju.
1: Naschledanou.
0: No, vám taky přeju hodně zdravíčka.
1: Taky.
0: Štěstíka.
1: Taky. Naschledanou. Napsal nám Miloš, zapomněli jste na můj milovaný Hradec Králové, jedno z nejlepších měst v republice pro seniory. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, tak Most v anketě vyhrál jako nejlepší město pro seniory, pak v tom žebříčku je ještě Olomouc, České Budějovice. Jak to má Lenka Šobová? Lení, ty jsi z Litvínova?
1: Ano.
0: Chtěla by si prožít seniorský věk v Litvínově?
1: Asi by mi to nevadilo.
0: Ne?
1: Ne.
0: Myslíš, že to je spokojený, dobrý město?
1: Jo, já myslím, že Litvínov je pořád ještě pěkné místo k životu. Jasně, takové ty bolístky většiny českých měst, jakože centrum se vylidňuje, protože na kraji rostou ty obchodní zóny a tak těch malých krámků, ano, které by žily v centru, není mnoho a tak, ale když jsi zmiňoval ten žebříček, tak tomu prvnímu místu, k tomu bych se s dovolením nevyjadřovala, ale Olomouc, to si jako umím představit. Tam by se mi líbilo.
0: No hezky, no tak, takže v Olomouci tě potkáme, až ti bude 80.
1: To nevím, no.
0: Ale je tam hezky.
1: Je tam hezky, dobře, to vím.
0: Hezky bude i s tebou po desáté.
1: V dopoledním expresu se společně projdeme Labským kaňonem. Čeká nás další recept z pochoutkového roku. Stejně jako povídání o petrželce, jsem zvědavá, jestli Jarka Vykoupilová v Babských Radách poradí, co udělat s petrželkou v květináči, která začíná žloutnout a já nevím proč.
0: No znovu ji zasadit. Tak, to je taková základní rada. A vy se těšte na zítřek, budeme cestovat po Evropě autem. Jezdíte po Evropě autem, jaké máte zkušenosti, kde jste dostali největší pokutu, kde jste měli problémy, to už zítra v pořadu dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústí nad Labem převezme část protipovodňových opatření na Labi. V České Lípě je nová připomínka poválečného odsunu sudetských Němců. Od září musí mít každá první třída nad 15 žáků svého asistenta pedagoga. Dnešek bude postupně většinou oblačný s občasným deštěm a teplotou do 24 stupňů. Dobré úterní dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Ústí nad Labem udělalo další krok k převzetí části protipovodňových opatření na Labi. Zastupitelé schválili podmínky převodu od státního podniku Povodí Labe. Podle primátora Petra Nedvědického z ANO jde zatím hlavně o formální krok. Samotný převod totiž ještě musí schválit vláda.
2: Původní smlouva vznikla už před více než 10 lety. Při přípravě převodu ale město podle radnice narazilo na několik nedořešených majetkových a právních vztahů. Jejich vypořádání a následná jednání s Povodím Labe o nových podmínkách celý proces přípravy převodu prodloužilo o několik měsíců. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: V areálu garáží na sídlišti Slovanka v České Lípě je nově umístěná informační cedule připomínající události po druhé světové válce. Původně šlo o základnu Wehrmachtu. Po válce byli v takzvaném V-lágru před odsunem internováni sudetští Němci. Do konce roku 1946 táborem prošlo přes 20 000 lidí.
3: Informuje dnešní mladou současnou generaci Českolipanů o tom, co se v této lokalitě stalo nejenom za války, ale hlavně v těch 19 měsících po válce.
4: Říká českolipský historik Michal Rádl, který loni vydal knihu, která se V-lágru podrobně věnuje. Jako šestiletý tudy prošel také Franz Lennart.
5: Střílelo se a ženy volaly o pomoc. Dodneška mě to provází. Když tady projíždím, pořád na to musím myslet.
4: Informační ceduly umístil vlastivědný spolek Českolipska společně s automotoklubem, který zdejší areál spravuje. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Od září musí mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Podle ministerstva by to mělo pomoct dětem na začátku školní docházky i jejich učitelům. Kvůli zpřísnění odkladů do škol nastupuje více dětí, které by dřív šly do školy až o rok později kvůli nezralosti. Školy tvrdí, že nemůžou kvalifikované asistenty sehnat. Ministerstvo školství ale nedostatek asistentů neeviduje. Okolí téměř 400 000 města Palu v Indonésii zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně. Nemocnice v zasažené oblasti z bezpečnostních důvodů evakuovaly pacienty. Indonéské úřady v souvislosti s otřesy aktuálně neinformují o mrtvých ani zraněných. Indonésie leží na několika zemských zlomech. V oblasti jsou tak časté například výbuchy sopek, zemětřesení a s tím spojené vlny tsunami.
1: Počasí.
0: Dopoledne ještě čekáme místy polojasno až oblačno, postupně už oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle taky bouřkou. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, maxima na horách do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu dvou osobních aut čekejte řidiči aktuálně v Lounech v Rybalkově ulici. Na místo jedou záchranáři, vy s opatrností projedete a s uzavírkou počítejte řidiči v Litoměřicích ulici Velké Krajské, přesněji mezi křižovatkami ulic Krajská a Mírovým náměstím.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přeji pěkné úterní dopoledne. O jednom slavném litvínovském hokejistovi, o kráse Labského kaňonu, o výtečné kachní pečínce i o zdánlivě úplně obyčejné zelené petrželce budeme dnes mluvit v tradiční mozaice nejen regionálních zajímavostí, tedy v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Písničky, které nestárnou, v něm zaspívají Pavel Bobek a po Ivetě Bartošové taky Petr Rezek. Tak dobrý den a dobrý poslech.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: 11 minut po desáté v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever, Petr Rezek a jedna z písniček, které nestárnou. Písničky nestárnou, ale lidé ano. A mě možná dokonce vyděsila informace, která zazní v medailonku dnešního slavného Severočecha. On totiž letos slaví 70. a to mi přijde úplně neuvěřitelné. Je to důkaz toho, že i já nezdravě stárnu, protože není to tak dávno, alespoň v mých očích, co já jsem chodila na hokej a on hájil na ledě litvínovské barvy. Pak se z něj stal trenér, prostě slavná hokejová osobnost, která bohužel, stejně jako my ostatní, prostě stárne. Vladimír Kýhos.
1: Slavní Severočeši. Olympijské stříbro má doma schované legendární střední útočník a trenér Vladimír Kýhos. Narodil se v roce 1956 v Chomutově. Do nejvyšší soutěže naskočil v dresu Litvínova v roce 1974. Začínal v Lajně s Kodrlem a Opačitým, později hrál také po boku Hlinky i Růžičky. V severočeském klubu střílel góly přes 10 let a získal s ním 2 stříbra a bronz. V polovině 80. let ho ale klub vyměnil do Plzně. Ještě předtím se ale Kýhos objevil na reprezentační soupisce pro olympijský turnaj v Sarajevu. V týmu nahradil zraněného Ladislava Svozila. Psal se rok 1984 a naši tehdy skončili za Sovětským svazem druzí. Od trenéra Luďka Bukače Kýhos potom další šance nedostal. A to i přesto, že ho do NHL draftovala Minnesota. Nesplňoval ale tehdejší věkový limit. Jedinou šancí byla emigrace, ke které se neodhodlal. Závěr kariéry strávil ve Finsku. Na začátku 90. let se vydal na trenérskou dráhu. Vedl Litvínov i Chomutov. S brněnskou Kometou vybojoval 2 ligové medaile. Trénoval také v Hradci, Třinci, Mladé Boleslavi a Děčíně. Letos v červnu oslaví kulatou 70.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pojďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Dnes s Evou Bucharovou navštívíme národní přírodní rezervaci Labský kaňon. Je to totiž nejhlubší pískovcový kaňon Evropy a tak za návštěvu určitě stojí.
2: V nejhlubších místech dosahuje od hladiny řeky k vrcholovým partiím skal výšky až 300 metrů. Pokud jde o pískovcové útvary, drží evropský primát nejhlubší. V chráněné krajinné oblasti Labské pískovce patří údolí Labe k tomu nejcennějšímu a taky nejzajímavějšímu. Turisticky nejatraktivnější jsou pochopitelně vyhlídky z vrcholů skal. Ty jsou propojeny červenou mezinárodní turistickou trasou E3. Jedná se o Belveder, Růžovou vyhlídku, Spálenisko, Labskou stráž a Kvádrberg. Hezká trasa je po zelené z Dolního žlebu přes Klopotský vodopád do Šmilky nebo obráceně. Na trase dálkové labské cyklostezky je kaňon řeky Labe bez pochyby jedním z nejatraktivnějších míst. Díky tomu, že stezka vede po levém břehu, nabízejí se cyklistům nádherné výhledy na celou rezervaci. A takové výhledy máte vlastně i z vlaku. Z restaurace v Dolním žlebu můžete pohodlně pozorovat obdivuhodné výkony skalních lezců a je tam taky možno přeplout řeku přívozem, stejně jako ve Hřensku nebo ve Šmilce. Mezi nejúchvatnější turistické zážitky patří proplout Labský kaňon lodí výletním parníkem. Přístaviště je v Děčíně přímo u Tyršova mostu pod knihovnou. No a máte-li dobrodružnější povahu, vypůjčte si v některé z děčínských agentur kánoe nebo raft. Je to opravdu skvělý zážitek, který můžete v létě spojit i s koupáním. Výhodou je, že se můžete zastavit na vhodných místech a udělat si na břehu řeky příjemný piknik.
1: Počasí tomu piknikování v přírodě zatím příliš nepřeje, ale když vydržíme do čtvrtka, bude to už léto a tím pádem ideální podmínky k tomu užít si krásy severních Čech, třeba i v Labském kaňonu.

0: Za 2 minuty bude 10:30, pěkné úterní dopoledne s Českým rozhlasem Sever, který vás teď vede do kuchyně. Čeká nás totiž další recept z pochoutkového roku. V neděli vám Patrik Rozehnal v jubilejním ročníku téhleté kuchařské soutěže připomněl vůbec nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Speciální dušené zelí milovali Lichtensteinové a vy se to všechno naučíte dělat společně se šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. A to v rámci toho speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny ty úspěšné recepty z předchozí 9 let, ale připravují je naši profesionální kolegové a porotci, tedy Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a taky Jaroslav Sapík, který začal vkládáním nádivky do kachny.
1: Můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď, a hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
2: Se opřeme, třeme jako z vrchu.
1: Ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolnilo. Tak.
2: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
1: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
2: Nakloníme kachnu.
1: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, jo? A teď se jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
2: I s kmínem budeme takhle pracovat.
1: Takhle, hezky.
2: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
1: Sádlo, takže já to tím vytřu.
2: Na to položíme tu naši kachnu.
1: A malinko ji podléme.
2: A dáme to péct, to odkryté, zakryté?
1: Teď dáme odkrytou takhle.
2: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
1: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem, teda 1,5 lžičky medu, 2 lžičky sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičky oleje. A budeme jí dělat ještě...
2: Třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
1: No jo.
2: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. A na zelí potřebujeme
1: 3/4 kila cibule, hlavku větší červeného zelí, lžíce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr.
2: 300 gramů aspoň.
1: 300 gramů. Vždycky přidáme mletou skořici a lžíci octa.
2: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel. To znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
1: A počítáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
2: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
1: Tak, to je ono.
2: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
1: Pak do toho dáme to zelí.
2: Nakrájené na nudličky.
1: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
2: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodině.
1: Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
2: Kolik vína?
1: 1,5 deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice a teď krásný vínej ocel, jo?
2: Dáme takovou žíci?
1: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak. Všem doporučuji, vyzkoušejte to.
2: Byť, to je úplně láska na talíři.
1: Bomba.
2: Super.
1: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nádivka a to zelí. Ideál. Děkuji a vařte. Naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Vy to určitě taky zvládnete a snad i bez potu. Ta kachna podle tohohle receptu je naprosto skvělá nádívka, chutná jako paštika, a to zelí, to lichtenštejnské zelí je luxusní. Vylepšený recept na nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle Jaroslava Sapíka najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě i ten původní vítězný recept od Tibora Novotného z Jarošova. A vy můžete posoudit, který z těch receptů je lepší, který je vašemu kuchařskému srdci bližší. No a v neděli vám připomeneme další recept. Tentokrát to bude ten, který v roce 2022 vyhrál u vás, tedy u posluchačů Pochoutkový rok na sladko. Půjde o miletínské modlitbičky. A péct je bude šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: konzumujeme a je to škoda. Nejenom to, že ji odkládáme, ale taky to, že petrželku tak trochu podceňujeme. Jak nám teď připomenou babské rady Jarky Vykoupilové, tahle bylinka má mnohé zdravotní benefity.
1: Babské rady.
2: Kadeřavá petržel je bylinka, která by neměla chybět v žádné kuchyni. Mnozí ji vnímáme jako pouhou dekoraci pokrmů, ale je dobré připomenout její benefity pro naše zdraví. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, který přispívá ke správné funkci imunitního systému. Dále je bohatá na vitamín K, který podporuje zdraví kostí a správnou srážlivost krve. Petržel obsahuje také flavonoidy a další antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před působením volných radikálů. Díky svému složení podporuje správné trávení a osvěžuje dech. Můžete si pár lístků vložit do úst a po jídle je žvíkat. V kuchyni má kadeřavá petržel široké využití. Lze ji přidat do polévek, omáček, pomazánek, bylinkových másel, salátů nebo těstovin. Najemno nasekaná petržel zvýrazní chuť a nejvíce cenných látek si zachová při použití za studena nebo při krátké tepelné úpravě. Proto ji do jídla přidávejte vždy až na konec.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude písničkář, skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin 50 minut, k tomu za námi písnička Marie Rotrové a před námi kulturní tipy Slávky Brádlové. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům, a zpívat se bude takřka všude dneska. A musím začít samozřejmě u té zřejmě největší pecky dnešního dne. Letní kino Ústí nad Labem, 20. hodina, už prý určitě nebude pršet, tak budeme se modlit společně s pořadateli. 4 tenoři. Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragaňolo. S radostí můžeme oznámit, že zdravotní komplikace u Pavla Vítka se podařilo zažehnat, takže budou 4 tenoři tedy v kompletním obsazení. Doprovázet je bude orchestr divadla města Ústí nad Labem, takže opravdu velká hudba. A já si myslím, že světové evergreeny, muzikálové árie, filmové melodie, populární hudba, no a ty aranže 4 tenorů vždycky stojí za to, takže velká krása. Tak to už jsou hvězdy, řeknu, hotové. Ale dnes se budou na severu Čech představovat také hvězdy budoucí, protože Krušnohorské divadlo v Teplicích zve na 19. hodinu na muzikál Starci na chmelu. Je to až na nepatrné výjimky komplet představení Teplické konzervatoře. Na jevišti jsou, myslím, 2 jenom dospěláci, paní profesorka a předseda JZD, jinak komplet tedy studenti. A pozor, to samé, ale v orchestřišti. Takže já si myslím, že tam tepličtí konzervatoristé předvádějí, co se naučili. Byla jsem včera na generálce, moc se mi to líbilo. Samozřejmě všechny ty písničky, které známe a za těch, já nevím, 55, 60 let, co se film rozběhl, tak je máme naposlouchané, ale je to doprovozené takovou novou choreografií.
0: Aha.
1: Ne na sílu, sedí to k té muzice, ale myslím si, že Pavla Macáková jako choreografka si dala záležet.
0: My o těch starcích budeme ještě mluvit v našem dopoledním vysílání. Zhruba v 11.40 se nám přihlásí regionální stopař Robin Rerich přímo z divadla, kde počítám teď jako vrcholí ty přípravy.
1: No určitě, určitě. No. Jako včera ta lehká nervozita byla znát, ale na druhou stranu to k tomu patří. Tak ještě tady máme jednu divadelní nebo muzikálovou pozvánku, to je pozvánka na Hrad Hněvín, 21. hodina, Most, samozřejmě kdo by nevěděl, kde je Hrad Hněvín. Pokračuje tam divadelní léto, Noc na Karlštejně v podání tedy Městského mosteckého divadla. No a já si myslím, že úplně poslední tip, to bude pozvánka do Děčínské knihovny. V 15 hodin tam začíná akce Zažij knihovnu jinak a bude tam Palačinková Pepinka a Drak Marmelajda. Pohádka na motivy Aloise Mikulky, ale bude navazovat marmeládový workshop a další workshop s Růženou Pekařovou a další, takže já myslím pro děti, možná i pro rodiče dobrá
0: Růžena
1: věc.
0: Pekařová, já miluju, když člověk dělá něco, co odpovídá jeho jménu. Nomen omen.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz Malířovy 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
0: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahů hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Lovosice připravují prodej nových stavebních parcel v ulici Sadová. Radní v Jirkově vybrali nového ředitele první základní školy, stane se jim Milan Čapařík. Dnes je poslední den, kdy můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Bude většinou oblačno s občasným deštěm a teplotou do 24 stupňů. Krásné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Vedení Lovosic spustilo příjem žádostí o koupi stavebních parcel v Sadové ulici. Celkem se jedná o 9 zasíťovaných pozemků, které mají posloužit pro výstavbu rodinných domů. Zájemci musí podle nezávislého starosty Vojtěcha Krejčího splnit několik podmínek.
4: Pozemky by měly opravdu sloužit k tomu, aby se v této lokalitě začalo s rychlou výstavbou rodinných domů. To znamená, že se jedná o podmínky s povinnostmi například do 3 let zahájit proces stavebního povolení, do 5 let mít zkolaudováno.
2: Další podrobnosti najdou zájemci o pozemky na stránkách města. Lidé se mohou hlásit do konce letošního srpna. Vedení Jirkova na Chomutovsku vybralo nového ředitele první základní školy budovatelů. Do druhého konkurzu se letos přihlásilo celkem 9 kandidátů. Podle místostarosty Josefa Šepka za Svobodné vyhrál Milan Čafařík, který aktuálně vede základní a mateřskou školu v Radonicích u Kadaně.
5: Pan Čafařík by se měl chopit vedení hned poté, co skončí mandát paní ředitelce Kolárové, se kterou jsme včera mluvili, a ta řekla, že bude panu Šafaříkovi nápomocná a měl by to být od 1.8.2026.
2: Ještě dnes můžou někteří ovocnáři hlásit škody na úrodě po letošních jarních mrazech. Jde o pěstitele peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Tradičně jsou nejvíc poškozené broskvoně a meruňky. Výrazně ale letos mrazy zasáhly taky jabloně. Po nahlášení škod zmapuje situaci Státní zemědělský intervenční fond. Nárok na dotaci ale není automatický. Německé úřady z centra postupimi evakuovaly na 6,5 tisíce lidí. Stalo se to kvůli nálezu bomby z druhé světové války. Ve vyklizené oblasti je mimo jiné hlavní nádraží, Branimorský zemský sněm, muzeum i škola. Čtvrtunovou americkou pumu objevili dělníci při stavbě už minulý týden. Na jejím zneškodnění aktuálně pracují pyrotechnici.
3: Počasí.
2: Dopoledne ještě místy polojasno až oblačno, odpoledne s přibýváním oblačnosti a odpoledne a k večeru potom občasný déšť nebo přehánky. Ojedinělé nelze vyloučit ani výskyt bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, ve Šluknovském výběžku 20 až 22 a maxima na horách 16 až 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Jak to vypadá aktuálně v dopravě? Problémy hlásí Varnsdorf na Děčínsku a ulice Československých Letců. Po střetu osobního vozu s autobusem je to na křížení s ulicí Karlova. Problémy jsou taky v obci Zelená nedaleko Málkova na Chomutovsku ve směru na Karlovy Vary. Na silnici 1/13 pozor na havárii osobního vozu. Zasahují tam i hasiči a čekejte kyvadlový provoz a bouralo se v Lounek v Rybalkově ulici. Tam se srazila dvě osobní auta.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je po zprávách a už zase pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Je tu čas pro hosta, který dnes obsadí policejní mluvčí Tomáš Frolík. Blíží se čas, kdy opouštíme své domovy a odjíždíme za příjemnými zážitky. A aby na nás po návratu nečekal zážitek nepříjemný v podobě vykradeného bytu nebo domu, je právě teď dobré myslet na jeho zabezpečení. A tak si i o něm budeme s naším hostem povídat už po písničce skupiny Olympic.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: V zimě jsou v nebezpečí naše chaty, v létě naše byty a domy, protože je opouštíme a odjíždíme. A to je šance pro zloděje, kteří se zaměřují na nemovitosti. O tom, jak chránit svůj majetek a jak se chovat ve chvíli, kdy zrovna nejsme doma, po nějakou delší časovou lhůtu si budeme povídat s policejním preventistou Tomášem Frolíkem. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Máte skutečně kvůli těm vykrádačkám, jak se lidově říká, víc práce právě v zimě a v létě, v těch obdobích, kdy jsou buď prázdné chaty nebo prázdné domy?
2: Já bych chtěl na začátek říct, že se všem posluchačům omlouvám za zhoršenou kvalitu mého hlasu.
1: Nastydlaho klimatizace.
2: Ano,
1: no.
2: Klimatizace od kamarádu je vždycky to nejlepší, co může přijít. Ale chtěl jsem říci, že 100% je to tak, že vždycky, když přichází letní měsíce a odjezdy na dovolené a zároveň, jak jste již zmínila, zimní měsíce, to znamená zazimování chat a chalup, zahrádek, tak s tím bývá i větší nárůst té trestné činnosti, spočívající v těch různých vloupáních, odcizeních, různých těch odložených majetků, které tam zůstávají na zahrádkách, vystavené na odiv všem kolem jdoucím. A myslím, že to člověk může říkat, jak chce, ale on se vždycky někdo najde, že tady to uklízet nebudu, ono to tu nějak přežije přes tu zimu, anebo zmíním se všem, že odjíždím někam, kam si daleko, do teplých krajin a nebudu tu dlouho. Tak jen, abyste všichni věděli na sociálních sítích, že zde nebudu a byt je tedy, nebo rodinný dům je plně k dispozici.
1: To jsou dvě takové zásadní chyby, které děláme, když někam odjíždíme. Já jsem si naivně myslela, že už se jako byty a sklepy nevykrádají, že už to není in. A pak nám v Litvínově vybílili sklep a přesvědčili mě, jak hluboce se mýlím. Kolik těch případů, tak jako během sezóny řešíte, jak moc vás právě vykrádačky zaměstnávají?
2: Musím říct, že postupem času a postupem té doby, moderní doby, přechází ta majetková kriminalita spíše jakoby na tu kyberkriminalitu. Jo, takže tady toho jakoby všeobecně ubývá, než to bylo dříve, ale samozřejmě se to neustále vyskytuje. Já když se podívám, já jsem si připravil takové srovnání roku 2025 a 2024.
1: Ano.
2: A pak vlastně takový vhled do toho roku 2026, neboť jsme na začátku, nebo my už jsme skoro v polovině, ale ty statistické údaje jsou zatím jako v začátcích. Když vemu rok 2025 a 2024, tak v roce 2025 byl mírný pokles v rámci všech vloupání.
1: Aha.
2: Všeobecně i jako v rámci celého kraje Ústeckého, ale zároveň i vloupání do rodinných domů a zároveň i vloupání do těch chat, chalup, zahrádek a tohleto. Takže to mírně jako pokleslo.
1: A to je zvláštní, protože zrovna ten můj sklep tam byl v tom roce 2025.
2: Ale víte, na co je potřeba si dávat tady u toho pozor? Že dneska vlastně, jak je ta fluktuace lidí třeba v barácích, v těch činžovních domech, v panelácích, tak on se tam někdo přistěhuje. Ten někdo si tam pozve kamarády a bývá teď strašný problém. To, co jsem se dozvěděl, teda když jsem zjišťoval, abych měl nějaké ty informace tady pro vás z té současné doby. Oni si pak prochází ty sklepy různě.
1: Jasně.
2: A typují si, co, jasně, jak tam. Protože jasně, už tam toho človíčka má. I ten človíček vlastně nikoho v baráku nezná, a ty lidi ho taky neznají, což je další problém, jak jsme se bavili na začátku, sousedský vztahy. Dneska se v paneláku nikdo nezná s nikým. Já si pamatuju, když jsem byl v paneláku jako dítě, no, tak jsme všem říkali, že to strejdo, a znali jsme se všichni navzájem. Že? Takže prostě je to o tom, že ta problematika furt je, ale klesá mírně.
1: Vysvětluje policejní preventista Tomáš Frolík, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: I přes lehkou hlasovou indispozici je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever policejní preventista Tomáš Frolík a společně si povídáme o tom, jak často se naše domy, byty a chaty stávají terčem zlodějů, kteří chtějí něco ukrást zevnitř, zvenku, poškodit. Řekli jsme si, že ta čísla mají jako setrvale klesající tendenci, ale přesto se pořád policisté zabývají vykradenými byty a domy. A Tomáš pro nás má příběh z praxe, který ho prý pobavil, tak já jsem sama zvědavá.
2: Tak ten příběh teda není úplně jako z rodinného domu ani z bytu, ale je to vloupání a je to teda do motorového vozidla. To Aha. mě strašně pobavilo, to je vlastně byl příběh ještě z doby, kdy jsem sloužil na ovoním oddělení v Teplicích a projíždíme s hlídkou v noci, děláme klasickou takovou tu hlídkovou činnost a koukáme po těch uličkách, kde se kdo pohybuje, jak se to... A najednou auto stojící v řadě stojících vozidel a z toho auta od dveří řidiče plandající nohy ve vzduchu. To jsme říkali, hele, to je asi nějaký divný, co se to tam děje. A přišli jsme blíž, nejprve jsme si pořídili fotodokumentaci, protože to bylo docela zajímavé, bylo rozbitý okýnko, v tom byl takhle člověk, v tom okýnku a držel v ruce rádio, napůl vyndaný a zřejmě asi u toho usnul, protože byl silně pod vlivem alkoholu nebo čehosi, takže u toho asi zřejmě usnul, ono mu to asi nějakým způsobem došlo, ta jeho hladinka a zůstal tam takhle v tom autě. A my jsme ho tady jako probudili, že jo, vytáhli jsme ho z toho auta, chlape, co tady děláte, já vůbec nevím. Vy jste se vloupal, no to není možný. Říká, my máme normálně na fotce, jak držíte autorádio v ruce, na polovic vytažený. To není možný, to se nemohlo stát, tohleto. Takže to mě jakoby strašně pobavilo, že i takovýhle situace se můžou stát.
1: No ale dá se z toho usuzovat, že zloději, kteří se věnují téhleté ne kyber, ne elektronické, ale vlastně tradiční a dnes už možná trochu podřadné kriminalitě, jsou tak trochu zoufalci a bezmocci?
2: Já si myslím, že co se týká autorádií z aut, tak to už je asi hodně,
1: to už je hodně
2: zazenité. Ono fakt všechno přechází do toho online světa, do toho kyberprostoru. A co jsem se bavili s kolegy, tak i ti, kteří dříve byli nějakým způsobem řešení policií za nějaké takové ty klasické vloupačky, vykrádačky, tak teďko je řešejí vlastně, že oni z počítače zase se zkoušejí naučit podvádět jiným způsobem, že jo. Což vlastně, ono to je jakoby, teď to je hloupě řečeno, ale tak strašně jednoduchý se někde uzavřít a vlastně někoho nalákávat, když ho nemusím s ním jednat osobně, nemusím mu nic rozbíjet, jo, nemusím vlastně sledovat, jestli mě někdo sleduje na ulici. Já jsem schovaný za krabičkou, jo, kde vlastně si můžu říkat a vydávat se, představovat se za kohokoliv chci. A to je vlastně ten problém té dnešní doby, že ono se to všechno přesouvá do toho online prostoru.
1: A ta vlastně anonymita, kterou ten virtuální svět nabízí, je pro zloděje bezesporu výhodou. My ale zůstaneme u těch, kteří jsou stále ochotni přijít k nějakým dveřím a zkusit je přeprat a povíme si, jaké máme možnosti při zabezpečení těch našich majetků, abychom o ně nepřišli.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Kup mi den, kup mi noc.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S policejním preventistou Tomášem Frolíkem dnes mluvíme o vloupáních do chat, chalup, domů a bytů. A mluvíme o něm proto, aby k ním nedocházelo, respektive proto, abychom vás, tedy naše posluchače, vyzbrojili informacemi, které vám mohou být k užitku, pokud budete ten vlastní majetek nějak zabezpečovat. Bezpečnostní zámek na dveřích, to je asi to úplné minimum.
2: No, bezpečnostní zámek na dveřích je strašně krásná věc.
1: Ale?
2: Pokud ale máme k tomu bezpečnostnímu zámku i bezpečnostní dveře, nejlépe bezpečnostní zárubně, a v současné době si myslím, že ani tady ta kombinace úplně nestačí, je tam potřeba potom ještě nějaký akustický signální systém, to znamená nějaký alarm, nejlépe kamerový systém. A další věc je hlavně lidský faktor, že jo, nezapomínat věci, nevystavovat věci a tak dále a tak dále. Dneska totiž prostě je problém ten, že vy si pořídíte naprosto superové vybavení, máte vlastně všechno, dokonce si to necháte udělat na klíč, což dneska taky jde, o tom můžeme taky potom se chvilku pobavit, co se týká aplikace Zabezpečte se, která vám vlastně poradí, jak zabezpečit dům, byt, garáž, auto a tak dále, všechno zahrádku. Ale přichází lidský faktor. Jo, já si mám alarm, on se mi třikrát spustí a mě už to začíná štvát. Já jsem ho zase spustil, tak ho vypnu. No ale když pak odcházím, už ho nezapnu. Zapomenu po otevřené okno, ventilačku, zapomenu po otevřené balkónové dveře, když jsem třeba v prvním patře domu, zapomenu žebřík vedle toho rodinného domu, který si ten pachatel veme a vlastně si opře o ten dům a vyleze do toho prvního patra úplně bez problému. Nezamykám všechny ty zámky, které tam jsou. No a pak jedině je to udělat na Kevina, že jo, ze sám doma a pod okna si umístit angličáky, rozbitý vánoční ozdoby a čekat teda, že se to...
1: To je taková ekonomicky nenáročnější varianta toho, jak vyzrát na případné zloděje, ale zas to asi nebude stoprocentně funkční. Což nebude. Ale nemusí být ani ten drahý zabezpečovací systém ve chvíli, kdy my mu nedovolíme fungovat tak, jak by to dokázal. To jest vypneme nebo rozdáme kódy k bezpečnostnímu zařízení, protože nám tam někdo chodí zalévat, protože nám tam někdo chodí uklízet.
2: A vždycky je to potřeba prostě nějakým způsobem přemýšlet nad tím, že komu se svěřu s těmito věcmi. Je to úplně stejný, jako nezdělujete někomu číslo karty, nezdělujete svoje hesla a tak dále. Pokud budu předávat někomu klíče, kódy a tak dále, tak dále, tak budu muset se spolehnout na to, že ten dotyčnej opravdu není ten, který by mi pomohl s tím ten byt vyprázdnit, ale naopak mě ten byt v případě mé nepřítomnosti pohlídal.
1: Mít ale někoho důvěryhodného, komu ty klíče dám a kdo během 14-denní letní dovolené zajde do bytu, vyvětrá, zaleje květiny, projde se kolem domu a ukáže, že tam někdo je. To je asi taky docela dobrý a možná efektivní způsob, jak odradit nenechavce.
2: Ano, přesně tak, jak říkáte. Někoho takového mít je výborná věc, ale složitější v dnešní době někoho takového najít.
1: Říká policejní preventista Tomáš Frolík.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem ve vysílání je policejní preventista Tomáš Frolík a povídáme si o vykradených nemovitostech. Řekli jsme si o těch nejčastějších chybách, které děláme a že vlastně skoro vždycky je zatím nějaká chyba nás, tedy majitelů těch nemovitostí. Když tu chybu uděláme a umožníme zlodějům, aby se nám dostali do bytu, vrátíme se z dovolené a zjistíme, že jsme vykradení. Co v tu chvíli dělat, nebo spíš co určitě nedělat?
2: Takže jakmile se vrátíte domů a zjistíte, že byt je buď jsou pootevřené dveře, nebo rozbité okno, nebo vypáčený zámek, nebo něco takového, rozhodně se nedoporučuje do bytu či domu vcházet, nebo do té zahradní chatky, podle toho, co teda o jakou nemovitost se jedná, vcházet dovnitř, protože pachatelé nebo pachatel může být ještě stále uvnitř.
1: Jasně.
2: Jo, to je jedna věc. Druhá věc je, v dnešní době ty pachatele už často bývají ozbrojeni. To znamená, že pokud vy ho načapete, on se může bránit tím, že po vás nějakým způsobem může začít, nevím, útočit nožem, nebo dokonce, nedej bože, střílet. V dnešní době je to samá zbraň všude. Až toho sám mám takový špatný pocit. Takže zavolat na linku 158, ať nejprve ten prostor prohlídne policie, což je vždycky jako rozumnější, lepší. A kdyby náhodou teda už ten dotyčný majitel, ten poškozený, vlezl dovnitř, tak hlavně o to prosím všechny, kteří poslouchají, neuklízejte. Policie ví, že ten nepořádek uvnitř jste nespůsobili vy, ale ten pachatel.
1: Jo.
2: Protože pokud uklidíte, tak stopy nenávratně zmizí. Pokud se pohybujete po tom prostoru, stopy nenávratně mizí. Mohou tam být stopy toho pachatele. Aby to, ti poškození to tímto, jakoby, oni se, aby nevypadali zlé nebo špatně před návštěvou, tak si to samozřejmě dej do pořádku.
1: Jasně. Zároveň si umím představit obavu, kdy jako přijdeme k pootevřeným dveřím nebo k zámku, který se nám nějakým způsobem nepozdává a říkáme si, no ale co když jako vevnitř žádná škoda není a já zbytečně budu volat hlídku. Nikdy to není zbytečně.
2: Ne. Rozhodně to nikdy není zbytečně, vy nemůžete vědět, co je za těmi dveřmi. Nemůžete to vědět nikdy, ta hlídka to taky neví, ale ta hlídka tam od toho přijede, ta hlídka je o to, aby ten prostor prohlídla, kdyby tam ten pachatel byl, aby vás ochránila před tím pachatelem a aby ho případně samozřejmě hned na místě
1: spacifikovala, jasně.
2: Ano.
1: Když už policisty zavoláme, tak oni nám nedovolí uklidit, to je další benefit toho, že se na ně obrátíme úplně i hned k tomu, jak se pak řeší vloupačky a jaká je úspěšnost jejich objasnění. K tomu se asi vyjadřovat nemusíme, protože předpokládám, že ve chvíli, kdy tam není kamera, která by nahlásila nebo nejde o recidivistu, kterého prozradí otisky prstů, tak to asi nebude úplně jednoduchá práce.
2: No, pokud se vrátíme zase na začátek k těm statistickým údajům, musím říct, že ta objasněnost docela jakoby vzhledem k tomu, že to jako klesá ten nápad té trestné činnosti, této trestné činnosti, tak zároveň ale podle toho, co jsem viděl v těch statistických údajích, docela stoupá ta objasněnost. Jo, a ono to možná je i tím, že samozřejmě, jak se vyvíjí všechny ty technologie moderní, tak i u nás se vyvíjí ty technologie, které máme k tomu, abychom nějakou tu stopu odhalili, nalezli, sejmuli, vyhodnotili a tak dále. A je to už jenom z té osobní znalosti. Ty lidi vědí, že když to je, nebo ti policisté vědí, že když přijdou ke dveřím a je to udělané takovýmhle způsobem, tak už to je dotyčný člověk, nebo
1: jasně,
2: už mají vytipovanou skupinku lidí, která se tímto zabývá.
1: Pojďme zpátky na začátek, pojďme k tomu, jaké jsou ty základní věci, které by člověk měl udělat proto, aby svůj majetek ochránil.
2: Takže
1: pojďme to zrekapitulovat.
2: Nejprve fyzické zabezpečení. Takže cokoliv, co aktivně stíží pachateli vloupání, to znamená kvalitní dveře, kvalitní okna, zárubně, zámek. Elektronické zabezpečení, sirena, která může pachatele vyrušit, ale též může přivolat tu policii nebo přilákat pozornost okolí. A určitě doporučuji kamerové systémy v současné době, protože ty zase zadokumentují ten průběh případně Ale nezabrání teda pachateli v tom to spáchat, že jo.
1: To by možná dokázali ty Angličáky pod oknem, ale já myslím, že oni to taky viděli, toho Kevina, který je sám doma. Takhle trochu na veselo končí naše dnešní povídání s policejním preventistou Tomášem Frolíkem. Tak děkujeme a ať s těmi vykradenými byty letos v létě nemáte vy a vaši kolegové moc práce.
2: Já děkuju moc, mějte se krásně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Krušnohorské divadlo v Teplicích dnes v premiéře uvede tradiční a oblíbený muzikál Starci na chmelu. Představení je součástí 61. ročníku hudebního festivalu Ludvíka van Beethovena. Jak jde dohromady klasická hudba a populární muzikál, tak to nám teď řekne náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne do Teplic.
2: Pěkné dopoledne. Původní Starci na chmelu jsou jedním z prvních filmových muzikálů u nás vůbec. Je to film z roku 1964. Režisérem dnešního představení je Filip Nukols, momentálně umělecký ředitel divadla v Mostě. Hudební nastudování a aranže má ale, jak se říká na svědomí, Vítězslav Kojzer z Teplické konzervatoře. Hudební těleso tvoří muzikanti konzervatoře, vystupují tam také solisté konzervatoře v Teplicích a na představení spolupracuje ještě hudební uskupení TK Kolektiv pod vedením Pavly Wasserbauer a taneční skupina Viva Jump z Teplic.
1: To je tedy obsazení, ale jaké je to spojení s festivalem?
2: Festival Ludvíka van Beethovena pořádá Severočeská filharmonie v Teplicích a označuje ho za největší svátek klasické hudby v Ústeckém kraji. Podle Romana Dýce, ředitele filharmonie, mají s konzervatoří úzkou spolupráci a hudební těleso konzervatoře vystupuje i na mnoha koncertech festivalu. Mm-hmm. V programu je během měsíce 21 koncertů na různých místech celého kraje. Ten dnešní muzikál je vlastně jen produkcí hudebníků z Teplické konzervatoře a protože festival je podle Romana Dýce především oslavou hudby, neváhal muzikál do programu festivalu zařadit.
1: Festival Ludvíka van Beethovena je teď v polovině června v plném proudu. Dokdy ještě potrvá?
2: Starci na chmelu začínají

0: začínají v Krušnohorském divadle dnes v 7 hodin. Jsou 15. vystoupením v programu festivalu, takže už jsme za jeho polovinou. Finále je příští týden ve čtvrtek a mělo by stát za to. Na závěrečný koncert přijede do Teplic houslový virtuos Maxim Vengerov, mezi hudebníky často označovaný jako největší žijící smyčcový hráč dnešního světa. A takové hudební eso navíc nepřijede jen na koncert. Právě díky spolupráci Severočeské filharmonie a konzervatoře v Teplicích zavítá světová hvězda i mezi studenty. Domluvená je tam debata, ale sebou bude mít hudebník i svůj hudební nástroj a studentům tak možná zahraje.
1: To bude určitě neuvěřitelný zážitek pro mladé muzikanty. Zajímavé informace pro nás měl Robin Rerich. My děkujeme a těšíme se zase někdy s jinými zajímavými informacemi. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rád

0: Asta Maňána, písnička, která nás vzala kamsi do africké pohody. My se ale posuneme kousek na sever směrem k Itálii a užijeme si pohodu po italsku. Právě takovou totiž vypadá to teď aktuálně, žije v kuchyni Slávka Brádlová. Včera nám připravila olivové tyčinky a i ten dnešní recept voní a chutná po olivách.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes vám nabídnu takovou variaci na italské calzone, což je taková malá přeložená pizza. Tak my tomu můžeme říkat taštičky se žervé a olivami. Připravíme si 250 gramů hladké mouky, půl kostičky droždí, 125 ml vody, jednu velkou lžíci olivového oleje a sůl. A na náplň budeme potřebovat jeden sýr žervé, jeden žloutek, hrstičku černých oliv, sůl, případně česnek, no a případně ještě vajíčko na potření. Do mouky rozdrobíme droždí, přidáme olej a postupně zpracováváme těsto s vlažnou vodou. Nakonec zapracujeme asi tak půl lžičky soli. Vypracované hladké těsto dáme do mísy, zakryjeme potravinářskou fólií a dáme přes noc do lednice. Druhý den připravíme náplň smícháním žervé se žloutkem a drobně nasekanými olivami, podle chuti osolíme a přidáme utřený česnek. Vykynuté těsto rozválíme na tenko, vykrájíme větší kolečka, doprostřed každého dáme lžičku náplně, přeložíme a okraje dobře přitiskneme. Pomůžeme si třeba hroty vidličky. Taštičky naskládáme na pečící papír na plechu, potřeme rozkvedlaným vajíčkem a povrch ještě tak dvakrát nebo třikrát prořízneme, aby měla kudy utíkat pára při pečení. A pečeme v troubě předehřáté na takových 190, možná i 200 stupňů, pěkně do zlatova. Jenom potom pozor při podávání. Náplň zůstává delší dobu horká, tak raději chvilku počkáme.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahů hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Terezíně začala naplno oprava střechy a krovů na památkově chráněné zbrojnici. Mezi přírodní rezervace nově patří řeka Ploušnice a Svitávka na Českolipsku a její lučiny. SPD chce podle poslance Nerušila posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Do večera většinou oblačno, postupně i občasný déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Začala rozsáhlá oprava terezínské zbrojnice. Střecha a krovy památky z 18. století byly v havarijním stavu. Město za pomoci státu proto začalo s opravami a ty budou stát necelých 35 milionů korun. Hotovo má být během listopadu. Následovat letos budou podle místostarosty Aleše Lepiče z ANO například opravy proviantního skladu.
3: To vysoutěžení je to formou design buildu. Ještě letos by se mělo začít, příští rok by se to mělo dokončit a to je rekonstrukce za skoro 167 milionů, oprava bastionu 5, kde se tam budou vlastně opravovat zdi, to je co kolem 6 milionů, 6,5 milionů.
1: Celkem má radnice v Terezíně letos naplánované investice za zhruba 200 milionů korun. Klikatící se řeka Ploušnice spolu se Svitávkou a její nivou na Českolipsku patří od pondělí mezi přírodní rezervace. Jde o území o rozloze přes 280 hektarů, které se nachází v dokeské části KKO Kokořínsko-Máchův kraj. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová. Podle mluvčí zůstává území přístupné a pro běžné návštěvníky se nic nemění. Dalším krokem po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by mělo být posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Na Českém rozhlase Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Podle něho je potřeba taky diskutovat o tom, jak by měla vypadat veřejnoprávní služba.
4: My samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
5: Řekl Nerušil. Předsedu ODS Martina Kupku taková slova nepřekvapila. Podle něj si chce kabinet veřejnoprávní média ochočit.
6: Vládní koalice dává od první chvíle najevo, že prostřednictvím ekonomického tlaku chce prostě dosáhnout toho, aby veřejnoprávní média přestala kritizovat jejich kroky.
5: Vláda včera rozhodla o zrušení poplatků. Od příštího roku chce financovat Český rozhlas a Českou televizi ze státního rozpočtu. Obě média by tak přišla o stovky milionů korun. Rozhlas i televize dlouhodobě kroky vlády kritizují. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Umělé zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku v americkém Washingtonu zezelenalo. V nádrži se rozmnožily řasy, napsal to deník Newsweek. Nedávno vodní plochu nechal americký prezident Donald Trump natřít bazénovou modrou barvou. To kritizovala část veřejnosti a také památkáři. Trump výhrady odmítl a použitou barvu připodobnil k modři na americké vlajce. Řasy se v mělké nádrži tvoří pravidelně. Stalo se to i po rozsáhlé rekonstrukci za někdejšího prezidenta Baracka Obamy.
2: Počasí.
1: Do večera bude většinou oblačno, postupně se objeví i občasný déšť nebo přehánky. Teploty dnes do 24 stupňů, na horách do 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 28 z Mostu na Louny řeší policie mezi Odolicemi na Mostecku a křižovatkou od Liběšic nehodu, při které od nákladního auta odlétl kámen a poškodil osobní auto. Místem nehody projedete. Přesto jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
7: písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď otevřeli dnešní úterní polední písničky na přání a to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A dneska se jako první dovolala paní Martina z Děčína. Přála si Desatero od Lucie Bílé a písnička je pro všechny posluchače.

Lucie Bílá a její desatero. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. K nám do studia se dovolala paní Jana z Pšených Lázní. Přála si písničku od Karla Gotta Být stále mlád. Ta písnička putuje do Teplic kuchařům v Lázních Beethoven a bude to konkrétně Standovi a Filipovi, protože paní Jana říká, že kluci vaří tak báječně, že je to minimálně na michelinskou hvězdu.

0: Gotha být stále mlád. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky Nepřání a tu další už vybírá paní Andělka z Hřivic. Hezké odpoledne.
1: Hezký odpoledne i vám a všem posluchačům a dneska bych chtěla jen tak pro radost poslat písničku Pepovi do Štětí, tomu děkuju za písničku, potom Hanice do Touchovic, Božence do Jirkova a do Žadce a Kolčavům na Smolnici a do Pnětluk. Andrtum.
0: Písnička je připravená.
1: Mám do rádia a jestli poslouchá Kája v Ústí, tak tomu taky.
0: Tak jo, paní Andělko, díky za zavolání. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.

0: Milan Chladil, Volání divokých husí. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tu další už vybírá paní Olga z Varnsdorfu. Paní Olgo, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, paní Matko. Já vás, zdravím vás i posluchače. A chci teda nechat hrát svojí kamarádce Miladě,
0: ano,
1: také z Varnsdorfu, tuto písničku od Ivety Šimonové. To možná si i zpívá. Tak vás všechny moc zdravím a moc děkuji.
0: Písnička je připravená, tak díky za zavolání. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude písničkář, skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Iveta Simonová dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Máme tady první e-mail dnešního dne. Hezký den vám i posluchačům, prosím o písničku, kterou dnes potěším nejenom sebe, ale i vás, určitě i Marcelku a Radka. Moc chválím jeho vůli, hlavně chodit jen tak dál. Ještě pro Milenku, Ivetku, Boženku do Jirkova, Marušky do Děčína, Šestajovic a taky pro všechny posluchače mého oblíbeného Českého rozhlasu Sever. Moc děkuji, stálá posluchačka, paní Maruška z Chomutova. A tady je Karol Černoch a jeho Senko v boju.
1: Každý kluk

Karel Černoch a jeho Senko v boju. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Ta další je tady z vašeho e-mailu. Prosím o písničku František od kapely Buty a to posílá paní Barbora z Nového Strašicí.

Martina Buty a František. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Hezké úterý, také dnes má Eva Farná v Pražském Edenu poslední ze tří jejich velkých koncertů a já mám dnes jiné plány, ale prožívám to aspoň na dálku a Evu se nechávám zahrát. Dnes tedy zahrajte písničku verze 02, která se probojovala i do mých playlistů nejposlouchanějších na Spotify. Zbinku k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie z Prahy.

A taky jeho ráno a písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už ale pojďme na další písničku na přání. A ta je z vašich SMSek. Připomínám telefonní číslo, kam SMSky můžete klidně v průběhu celého dne posílat. To je 911 04. Mandraže, šrouby a matice pozdravují všechny posluchače a Český rozhlas Sever a posílám písničku pro svoji milovanou budoucí manželku Haničku.

matice, šrouby. Skupina Mandraže a jejich Šrouby a Matice. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, my stihneme ještě jednu SMSku, jednu písničku na přání. Petra Reská, přátelství všem přátelům a všem posluchačům od paní Hanky.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než přátelství.

0: Petra Rezeka, jeho přátelství, 12:55 a taky to byla poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další tradičně na Českém rozhlase Sever po 18. a těší se na vás můj kolega Miroslav Tartárek. František Janačík připravuje nové zprávy od nás ze Severu Čech a Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Silničáři začnou v neděli v Bílině s opravami hlavního průtahu mezi kruhovými křižovatkami Lidl a Albert. Ještě dnes můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. V Libereckém muzeu začala výstava Děti památkám, památky dětem. Letošní téma je Šlechta na cestách. Do večera většinou oblačno, čekejte i občasný déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Silničáři opraví na průjezdu Bílinou na Teplicku díry a trhliny ve vozovce mezi kruhovými objezdy u Lidlu a Alberta. Dopravu budou řídit semafory kyvadlově. Na podkrušnohorské magistrále 1/13 se mohou po dobu rekonstrukce tvořit i delší kolony. Práce na silnici 1/13 začnou v neděli 21. června. Informovala o tom mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková. Rekonstrukce úseku bude stát přibližně 12 milionů korun a trvá necelý měsíc. Už jenom dnes mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Ovocnáři už dřív odhadli, že letošní odhady budou v rozmezí od 1 do 1,5 miliardy korun. Tajemník ovocnářské unie Roman Chaloupka říká, že kvůli mrazu utrpěli tradičně broskvoně a meruňky. Co ho ale překvapilo, bylo velké poškození jabloní.
4: Velké škody budou u jabloní, které počítáme botanicky k druhu poměrně odolnému těm mrazům. Samozřejmě my usuzujeme, že to poškození u těch jabloní bylo umocněno i tím dlouhotrvajícím suchým počasím, kde pravděpodobně ty rostliny byly v nějakém stresu oslabené.
2: Podle Chaloupky hlásí pěstitelé jabloní v některých lokalitách propad úrody i o 80%. Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. Škody už ale nemohou hlásit pěstitelé jahod, ti měli čas do 2. června. Výstava Děti památkám, památky dětem začala dnes v Libereckém severočeském muzeu. Děti malovali letos téma Šlechta na cestách. Do celostátního projektu Po stopách šlechtických rodů se zapojilo několik desítek škol. Pracovníci Národního památkového ústavu připravili pro školy příběhy šlechticů a jejich netradičního stylu cestování, říká mluvčí v liberecké pobočce Alžběta Sakařová.
5: Třeba Mikuláš de Furwalderode a jeho první lety balónem, nebo Kristián Lobkovic jako závodník v bugatkách.
2: Soutěžní výstava dětských a studentských prací potrvá téměř rok.
3: Sport.
2: Na atletické zlaté tetře dnes bude v Ostravě závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou mítinku bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začíná v 18 hodin.
3: Počasí.
2: Do večera postupně občasný déšť nebo přehánky a oblačno, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Roudnické ulici Očkova se u restaurace U Svobodů srazila dvě osobní auta. V Liberci pozor na uzavírku v pruhu na Děčín na protahu po silnici 1/35.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
0: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědí ústánků.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědí ústánků, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědí ústánků a končíme Lucernou 25.11. kam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak, u věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak
0: žezlo?
1: Říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak.
0: Ale čím je to nejvíce jinak?
1: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době nikoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungují. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
0: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se to hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě. Nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno. Tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska spoustu lidí nečte, že dřív se četlo. Dřív se si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
0: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal čtyři koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
2: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal být na zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale my Rajové a Luci a všichni a hledali jsme další a další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těle těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
1: A myslíte si, že zůstane pouze u těch čtyřech koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
2: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert, tady s Rady 75 tisíc lidí, tak uděláme O2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátové písničky. Jak na kameni kámen, si představte třeba Matěje Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba růži z papíru. Hmm. Budeme to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16.
1: května. Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
2: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, který si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude, určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
1: Dobře. Ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste na kameni kámen, skládanka, tak. Podvod, stánky, růže z papíru a tak dále, mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
2: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů růží z papíru a na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, by na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou stánky a valčičky a podvody a takhle kohouti, tak neodpustili, bychom to nezahráli, ale my každý z vás Vojtou píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
1: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc, než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti a mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si, myslím, šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních 2 letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřený bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, zájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňát, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelný kontaktu, kdy ten jeden se utrhl z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělat. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste seřezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu jí vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je, najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, má v rodokmenu Violet se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná 1 celá písnička, kde jsem pochopil ten její smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, už si nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy. Furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se stejně nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou stánky, kde táta stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin, máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku, a máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu, to je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on by tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát tahle ta situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano. Hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně, a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který je 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já z dětství, já jsem čerpal

0: začali hrát jako příbuzní.
1: Měl tatínek radost?
0: Měl.
1: Po tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
0: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za dva měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek zaznámky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to jde dělat auta, protože já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože jsem nohama na zemi, postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
1: Máte, zadní vrátka.
0: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidlo.
1: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
0: Tak, přesně tak.
1: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. Na tu poslední desku ano. A musel jste vybrat 17.
0: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom tisíckrát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum. Protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
1: V noci nebo ve dne? V noci.
0: 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně jaký.
1: Čili něco se tam otevře tak, mezi 11 a 1?
0: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
1: Je vaše manželka první posluchačkou?
0: Je určitě, to jako první, když se jí snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
1: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka jeho 80, který se dožívá letos v září, a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit i žánr s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmi krásku. Já jsem jí vysvětloval, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš v oblíknu. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauři, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet, jak Brontosauři, a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam, budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. A já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal, písnička Krásný tón, písnička o tátovi, která tu dneska zazněla, písnička o strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mhm. I vaše žena, která zpívá, účetní, byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všim můj táta a přitom zakládání těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám, zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, to je velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stává tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuji, že jste tu byl s námi. Ať se vám daří, ať se vám vydaří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Děkuju, Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuji moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova dnes představil nové nízkopodlažní tramvaje. Poslanec SPD Nerušil chce po změně financování veřejnoprávních médií otevřít debatu o jejich fungování a kontrole obsahu. Z centra německé postupy mi se muselo kvůli nevybuchlé bombě z druhé světové války evakuovat na 6,5 tisíce lidí. Do večera stále většinou oblačno, postupně občasný déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V Mostě dnes dopravní podnik měst Mostu a Litvínova představil 6 nových nízkopodlažních tramvají. Za jejich pořízení zaplatil 293 milionů korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Nové vozy mají postupně nahradit část tramvají z 80. let. Další informace připojil dodavatel tramvají ze společnosti Prago Imex Vladimír Faltýsek.
3: Je tam zaručen bezbariérový vstup pro vozíčkáře, pro cestující z kočárky. Tramvaj je plně klimatizovaná, a to pro cestující i pro řidiče. Je zde 54 sedaček pro cestující a obsaditelnost tramvaje až 230 lidí.
2: Dopravní podnik chce nové tramvaje zařadit do provozu počátkem července. Zrušení koncesionářských poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla následovat širší debata o fungování veřejnoprávních médií. Řekl to v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Podle něho by se měla mimo jiné posílit kontrola obsahu vysílání.
4: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, aby vysílání nebylo vyosené.
2: Vláda včera schválila převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Česká televize by touto změnou měla v příštím roce přijít oproti letošku přibližně o 1 miliardu korun. Český rozhlas by si měl pohoršit zhruba o 400 milionů. Obě média zrušení poplatků dlouhodobě odmítají. Prudký svah pod sídlištěm pod tratí a legionářskou ulicí v Hrádku nad Nisou se změní v nový městský park. Dříve zanedbanou plochu s množstvím náletových dřevin a nelegální skládkou odpadu chce město upravit za zhruba 33 milionů korun. V parku má být dětské hřiště, louka s lučními květinami a také vodní nádrž v místě, kde kdysi protékal městský náhon. Českému rozhlasu to řekl nezávislý starosta v Hrádku Pavel Farský. Německé úřady z centra postupy mi evakuovali na 6,5 tisíce lidí, je to kvůli nálezu bomby z druhé světové války. Ve vyklizené oblasti je mimo jiné hlavní nádraží, Braniborský zemský sněm, muzeum a škola. Čtvrttunovou americkou pumu objevili dělníci při stavbě minulý týden. Na jejím zneškodnění ale stále pracují pyrotechnici. Nálezy a likvidace výbušnin z druhé světové války jsou v Německu stále poměrně běžné. Historicky nejrozsáhlejší bezpečnostní opatření provázela nález bomby ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2017. Evakuovat se tehdy muselo přibližně 60 tisíc lidí.
1: Počasí.
2: V noci většinou oblačno nebo i zataženo s deštěm nebo přeháňkami, kránu mají srážky ustávat, teploty klesnou i k 11 stupňům. Zítra tedy ve středu během dne oblačno až zataženo, přeháňky jen ojediněle a už odpoledne by měly začít ustávat, teploty zítra i do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Dálnici D8 je mezi kilometry 25 až 17, v obou směrech provoz vedený v zúžených pruzích, silničáři pracují na rozsáhlé modernizaci systému nouzových telefonů. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jak jste slyšeli ve zprávách s kolegou Františkem Janačíkem, plně klimatizované, nízkopodlažní a bezbariérové, dopravní podnik měst Mostu a Litvínova dnes představil 6 nových tramvají. Podrobnosti přineseme za 15 minut, v tipech několik muzikálů i koncert 4 tenorů a slavným Severočechem bude dnes sportovec, hokejista a trenér Vladimír Kýhos. Za chvíli si ale řekneme, proč je ledovec uvnitř modrý, a to v seriálu Co v učebnicích nebylo. Přidáme k tomu i písničky, které stárnou. Později nám zaspívá Karel Zich. Teď už jsou tady ale Petrové, Novák a Kotwald.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Petr Novák, Co je to láska, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď už 2 hodiny odpoledne, k tomu 11 minut a připravený je opět Martin Písařík, který tentokrát zjišťoval, zajímalo ho, proč je ledovec uvnitř modrý. Pokud vás to také zajímá, poslouchejte dál.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod váhou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Poetika v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever, za malou chvíli Robin Gibb, teď už 14:21. V Mostě dnes dopravní podnik měst Mostu a Litvínova představil 6 nových nízkopodlažních tramvají. Celkové náklady na jejich pořízení dosáhly 293 milionů korun. Většinu ceny pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Podnik chce novými vozy postupně nahradit část tramvají z 80. let.
1: Tramvaj je nízkopodlažní, je tam zaručen bezbariérový vstup pro vozíčkáře, pro cestující z kočárky.
2: Popisuje mi dodavatel tramvají ze společnosti Prago Imex Vladimír Faltýsek.
1: Tramvaj je plně klimatizovaná, a to pro cestující i pro řidiče. Je zde 54 sedaček pro cestující a celkově je obsaditelnost tramvaje až 230 lidí.
2: Součástí tramvají bude také nový odbavovací systém, říká ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.
3: My jsme ho pořídili v roce 2006 jako jeden z prvních dopravních podniků tenkrát, kde se tiskly jízdenky, vybíralo se jízdné jak u řidičů, tak i z automatů. Neuměli jsme doteďka číst platební karty, neuměli jsme číst třeba jiný karty dopravce, konkrétně DSUK, takže to teď všechno budeme splňovat a jsme plně integrováni do celého systému Ústeckého kraje.
2: Šeskice tramvají ale zatím zůstává v areálu dopravního podniku.
3: Oficiálně ještě musí projít kontrolou drážního úřadu, takže na to čekáme. Myslím si, že už 3 to mají hotový a na zbylý 3 čekáme, takže oficiálně bychom rádi někdy začátkem července pustili do provozu.
2: Tramvaje jsou vybavené také kamerovým systémem se zvukovým záznamem. Řidiči mají navíc k dispozici tlačítko pro okamžité přivolání městské policie. Z Mostu Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Jeho česká kapela Nezmaři jejich slavné bodláky ve vlasech za minutu přesně. Tady máme 14:30 v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Je tedy čas na další tipy. Zpěváci Marián Vojtko, Pavel Vítek, Michal Braga Gnolo a Jan Kříž, tedy dohromady 4 tenoři, vystoupí dnes v letním kině v Ústí nad Labem. Koncert je připravený ve spolupráci s orchestrem divadla města Ústí nad Labem. Čekají vás muzikálové árie, světové evergreeny, slavné filmové melodie i hity populární hudby. Na 20. hodinu vás zve i Český rozhlas Sever, který je mediálním partnerem této jedinečné hudební akce. Palačinková Pepinka a drak Marmelajda. Pohádka na motivy Alojze Mikulky v podání divadla Vanička čeká na děti v děčínské městské knihovně v rámci Zažij knihovnu jinak. Začátek je už za půl hodiny, tedy v 15 hodin, a pro maminky následuje marmeládový workshop s marmeládovnicí Štěpánkou Holcmanovou, land art workshop s Růženou Pekařovou a další překvapení. Je to vše až do 18 hodin. Slavný muzikál Starci na chmelu podle stejnojmenného filmu ožije dnes opět v Krušnohorském divadle v Teplicích. Jeho nastudování se tentokrát ujali mladí umělci z Teplické konzervatoře společně s taneční skupinou Viva Jump TK Kolektiv. Dnešní premiéra začíná v 19 hodin. Docela velké divadlo Litvínov a divadlo u hasičů Praha uvedou dnes v Libochovicích na Zámeckém nádvoří francouzskou komedii Penzion Ponorka. V hlavních rolích Lukáš Vaculík a Roman Štolpa a další herci z docela velkého divadla z Litvínova. Začátek je v 19 hodin. Divadelní léto na Hněvíně pokračuje v Mostě, kde na vás i dnes čeká další slavný český muzikál podle libreta Jaroslava Vrchlického, pod kterým je podepsaný hlavně hudební skladatel Karel Svoboda. Noc na Karlštejně. Začátek v Mostě na Hněvíně v 21 hodin.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Léto, jak má být, Karla Zicha, tak my si na to léto, jak má být, budeme muset ještě chvíli počkat, jinak písničky, které nestárnou. Na Českém rozhlase Sever a máme 14:30 a k tomu 8 minut. Jak možná víte, tak v Litvínově mají jednu z největších koncentrací slavných hokejových jmen u nás na severu Čech. No a pro další slavné jméno si Milan Knotek do seriálu Slavní Severočeši zašel právě do Litvínova a je jím hokejista a hlavně hokejový trenér v poslední době Vladimír Kios.
1: Slavní Severočeši. Olympijské stříbro má doma schované legendární střední útočník a trenér Vladimír Kios. Narodil se v roce 1956 v Chomutově. Do nejvyšší soutěže naskočil v dresu Litvínova v roce 1974. Začínal v Lajně s Kodrlem a Opačitým, později hrál také po boku Hlinky i Růžičky. V severočeském klubu střílel góly přes 10 let a získal s ním 2 stříbra a bronz. V polovině 80. let ho ale klub vyměnil do Plzně. Ještě předtím se ale Kios objevil na reprezentační soupisce pro olympijský turnaj v Sarajevu. V týmu nahradil zraněného Ladislava Svozila. Psal se rok 1984 a naši tehdy skončili za Sovětským svazem druzí. Od trenéra Luďka Bukače Kios potom další šance nedostal. A to i přesto, že ho do NHL draftovala Minnesota. Nesplňoval ale tehdejší věkový limit. Jedinou šancí byla emigrace, ke které se neodhodlal. Závěr kariéry strávil ve Finsku. Na začátku 90. let se vydal na trenérskou dráhu. Vedl Litvínov i Chomutov. S brněnskou Kometou vybojoval 2 ligové medaile. Trénoval také v Hradci, Třinci, Mladé Boleslavi a Děčíně. Letos v červnu oslaví kulatou 70.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik Petr Muk, za necelých 13 minut je tady 15. hodina, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Západní balkon katedrály svatého Víta si pamatuje už lecos, od středověkých požárů přes bombardování Prahy až po tiko velkých okamžiků minulého století. Teď ale musí unést kamenný kůr něco úplně nového. 33 tun svatovítských varhan. Právě kvůli novému nástroji museli památkáři samotnou kruchtu upravit.
1: Máte docela rád klíč?
2: To je celý svazek sem vlastně do věže.
3: Když Kamil Hilbert v roce 1910 tuto hudební kruchtu vybudoval, tak nepředpokládal, že se bude jednat o nástroj takových rozměrů, který je dneska záměrem zde umístit.
4: Popsal při východu slunce ve svatovítské katedrále před 3 lety Petr Měchura, pracovník odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky.

0: toho důvodu vlastně ta nosná část, která je skrytá pod tou dřevěnou podlahou, nevyhovuje ze statického hlediska, není dostatečně únosná, takže prioritním úkolem této opravy je stužení těch nosných konstrukcí.
1: Elektrikáři nainstalovali už do dříve rozebraného zdiva také síť optických kabelů.
0: Samozřejmě tím, že se nacházíme v katedrále, tedy v nejcennějším prostoru farelu chráněného Pražského hradu, tak samozřejmě není snadné tady provádět jakékoliv instalace. V našem případě to znamená prakticky rozebrat všechny staré historické trasy, které jsme v průběhu projekčních prací ověřili, a opravdu se jedná o stovky metrů různých typologií přípojných míst a vůbec instalací. V některých místech bude třeba vyjmout některé kvádry, které tvoří třeba náruží portálů. Opravdu zasahujeme jen tam, kde už zasahováno bylo. Z hlediska tahání optických kabelů je velmi nutné udělat dost prostoru pro instalace těchto systémů, protože nesnesou třeba ostré ohyby.
1: Nové varhany od mistra Grenzinga budou už čtvrtým nástrojem, který bude hrát v katedrále. První gotický nástroj schořel při velkém požáru v roce 1541. Krátce na to pak vznikly nové renesanční varhany zvané Ferdinandovy. Císařské varhany sloužily až do poloviny 18. století, kdy byla katedrála zapálena pruskými dělostřelci při bombardování Prahy, a poté bylo 170 let v chrámu ticho.
0: Moderní hudební nástroj je dneska do jisté míry počítač, a mimo to například byl požadavek, aby varhaník nemusel po tradičním způsobu hrát přímo z varhan, ale má i mobilní pult, který se může pohybovat po katedrále.
2: Napříč tou chrámovou lodí na nás teď svítí skoro i slunce přes tu východní vitráž. Tato západní rozeta ale bude z části zakrytá, jak už jste zmínil před rozhovorem.
0: Varhany zakryjí spodní třetinu při pohledu, řekněme, z transeptu. Jediný, kdo prakticky uvidí rozetu celou, bude pan kardinál, nebo lépe řečeno arcibiskup. Kamil Helbert ji navrhoval jako důležitý motiv západního průčelí, později bylo rozhodnuto i o motivu vitráže, což je stvoření světa, a protože vlastně tyto záměry překazila první světová válka, tak se realizace této rozety stala do jisté míry symbolickým znakem sounáležitosti a spolupráce českého státu s katolickou církví.
1: Dodává Petr Měchura. Ten dohlížel i na instalaci nových varhan, které přivezli do svatostánku v několika kamionech. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

Jestli jste někomu slíbili, že to do 3 hodin bude hotové, tak už na to máte jenom 6 minut. Posloucháte stále Český rozhlas Sever, dnešní pohodové odpoledne. A nás brzy čekají zprávy, ve kterých se například dozvíte, že studenti a učitelé protestovali v Jablonci nad Nitřou proti vedení místního gymnázia. Ještě před zprávami tady bude Miroš Birka nebo kapela Durendo.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zprázdné textilky v centru města chtějí v Košťanech na Teplicku vybudovat komunitní centrum a byty. Radní v Jirkově vybrali nového ředitele první základní školy, bude jím Milan Šafařík. Studenti a učitelé Jabloneckého gymnázia u Balvanu v pondělí večer protestovali proti vedení školy. Do večera většinou oblačno, postupně občasný déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Košťany na Teplicku chtějí bývalou textilku Bonex v centru města přestavět na multifunkční prostor a byty. Samospráva koupila prázdný areál před 2 roky za zhruba 15 milionů korun. Chtěla předejít obchodníkům s chudobou, aby z něho neudělali ubytovnu pro nepřizpůsobivé. Teď město připravuje projekt, aby mohlo žádat o dotaci z programu na využití brownfieldů. Upřesňuje starosta z uskupení Naše Košťany a Střelná Tomáš Sváda.
2: Budeme chtít z toho udělat takovou kombinaci bydlení, komunitního centra, informačního centra, knihovny a prostorů pro scházení veřejnosti. Víme, že když bychom se toho neujali my, tak buď by to schátralo až spadlo, což bychom nechtěli, tam by pak chyběl opravdu část ulice, anebo ta druhá varianta, že bychom z toho mohli mít nějakou ubytovnu.
0: Vedení Jirkova u Chomutova vybralo nového ředitele první základní školy budovatelů. Do druhého konkurzu se letos přihlásilo celkem 9 kandidátů. Podle místostarosty Josefa Šepka za Svobodné vyhrál Milan Šafařík, který aktuálně vede základní a mateřskou školu v Radonicích u Kadaně.
3: Pan Šafařík by se měl chopit vedení hned poté, co skončí mandát paní ředitelce Kolárové, která, se kterou jsme včera mluvili, a ta řekla, že bude panu Šafaříkovi nápomocná a měl by to být od 1.8.2026.
0: Před Jabloneckým gymnáziem u Balvanu se v pondělí večer na protest sešlo několik stovek studentů, učitelů, rodičů a také absolventů. Nesouhlasí se současným vedením školy, vadí jim například špatná komunikace a ohlášené odchody některých učitelů. Kvůli nim podle skupiny upadá kvalita školy. Studenti na setkání vyzvali ředitelku Michaelu Mutl k odstoupení, ta na místo nedorazila. Českému rozhlasu řekla, že odstoupit nechce a za svými kroky si stojí. Situaci řeší i Liberecký kraj jako zřizovatel. Školská rada mu dala podnět k odvolání ředitelky. Jak Českému rozhlasu řekl hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj, návrh projedná krajská rada příští týden. Maximální cena benzínu zítra poklesne na 1,40 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů méně než dnes, informovala o tom ve 14 hodin ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 8,30 korun a 35 haléřů. Cena oproti dnešku také klesne o 7,50 haléřů na litr. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června.
1: Počasí.
0: V noci většinou oblačno nebo zataženo s deštěm anebo přehánkami kránu mají srážky ustávat, teploty klesnou i k 11 stupňům. Zítra čekejte během dne oblačno až zataženo, přehánky už jen ojediněle a odpoledne by měly začít úplně ustávat, teploty zítra do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Vděčně čekejte mírné zdržení ve stoupání od Nového mostu na Ludvíkovice v ulici Kamenická. Je tam omezení kvůli pokračující rekonstrukci plynovodu. V Liberci připomínáme uzavírku v rychlostním pruhu Děčín na průtahu 1/35. Je to kvůli opravám mostu nad ulicí Sousedská. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever jede dál. Bílinská kyselka stála u zrodu limonád a třeba ve Švédsku jí míchají s plzeňským pivem. I o tom se dozvědí návštěvníci muzea kyselky v Bílině. Podrobnosti prozradíme už za pár minut. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí se zastavíme na Mostecku, a to v mém rodném městě, tedy v Meziboří, a pozveme vás také na jednu mimořádnou akci, kterou chystají na zítřek na zámku v Děčíně. V jižních zahradách budou budou totiž vysazovat roubovanec z Rušně, která přežila zkázu Lidic. Více tedy v této hodině kolem 15:30, k tomu přidáme i písničky, které nestárnou, budou od Václava Neckáře nebo Hany Zagorové a Karla Wagner, ale teď už pokračují činasky.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Celý den pro vás písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď to byl Václav Neckář a dobrá zpráva. Skoro 12 minut po 15. hodině. Bílinská kyselka dnes představila své muzeum v Bílině. Návštěvníky seznamuje s historií produkce místní minerálky i zaječické hořké z nedalekých Zaječic u Bečova. Provoz nezastavilo ani vyhlášení insolvence na majitele společnosti BHMV, kam patří ředitelství a stáčírna v Bílině a závod v Mariánských Lázních.
1: Velmi zajímavý jsou citrusové plody, které se přidají do bylinské kyselky. Tak vznikne vynikající, perlivý, sladký nápoj s ovocnou příchutí, s bikarbonátem. Všichni velmi dobře známe, říkáme mu limonády.
2: Manažer marketingu Karel Bašta nabízí ještě jeden, tentokrát severský recept na neobvyklé použití bylinské kyselky.
1: Plzeňské pivo smíchané s bylinskou kyselkou 1:1 a přesně to splňuje to, co říkali Švédové. Plná kvalita plzeňského piva, ale mnohem jemnější chuť.
2: Kyselka pramení ve jmenem lesoparku na okraji Bíliny v hloubce téměř 200 metrů, upozorňuje ředitel výroby Zdeněk Nogol.
3: Specifický je u této minerální vody u bylinské kyselky to, že vlastně tu vodu nijak neupravujeme, nedosycujeme. Opravdu v té přírodní podobě s tím přírodním oxidem uhličitým ji můžete ochutnat.
2: Z pramene teče nerezovým potrubím do velkých nerezových nádrží ve stáčírně.
4: Tady vlastně končí ten minerálkovod, který jsme hovořili z toho vrtu, je tu zhruba 100 000 litrů bylinské kyselky.
3: Současná kapacita toho zdroje je využívána, můj odhad je na nějakých 50-60%, takže určitě rezerva tady je. Jestli máte chuť a jestli jste chutnali tu vodu z toho pítka, můžeme ochutnat ještě tady tu minerálku.
5: Je to dobrý.
6: Je. A takhle je i chladná? To je i její teplota, nebo se chladí?
3: Ta voda ze zdroje je okolo 16,5 stupně.
2: Společnost je v insolvenci, nový majitel má být znám do konce června. Od října tu je krizový manažer Libor Duba.
7: Pokud se týká vlastně ekonomiky společnosti, tak ta společnost je po několika letech i v průběhu konkurzu a konečně v zisku.
2: Letošní novinkou je muzeum bílinské kyselky, které se věnuje její 350-leté historii. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Teplicku. Český

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio.

0: zasažen.
1: Když si tě, dívko, představíme, další pohádková písnička ve vysílání Českého rozhlasu Sever, Tomáš Klus, 15 hodin a skoro 21 minut k tomu, a pokračuje odpolední vysílání a nás teď čeká Alena Škraňková, příběhy severočeských měst a obcí. Tentokrát se vydáme na úpatí Krušných hor, kousek nad Litvínov, do města Meziboří.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Město v Meziboří na Mostecku vzniklo přeměnou původní vesnice Schönbach. Současný název získala obec Meziboří v roce 1956, i když o počištění názvu se vedly úvahy už od roku 1948. Ve hře byla údajně jména jako Přemyslov, Zápotocké, Hornické Mladé nebo Fučíkov. Statut města má Meziboří od roku 1960. První písemná zmínka o obci Schönbach je z roku 1398. To měl Boreš z Riesenburka prodat panství hradu Riesenburg, ke kterému patřila ves, míšeňskému markraběti Vilémovi. Až do konce druhé světové války byli místními obyvateli převážně Němci. Po odsunu proto byla obec skoro kompletně vysídlena. Do Meziboří pak přicházeli lidé z vnitrozemí a ze Slovenska, kteří našli práci v uhelném průmyslu. A přidám ještě tip na výlet. V roce 1998 otevřelo město naučnou Tesařovu stezku. Je dlouhá 12,5 kilometru a cestou potkáte 17 stanovišť s informačními tabulemi a 8 odpočívadel. Začíná v Meziboří u letního stadionu, vede Šumenským a Pekelským údolím a končí zase v Meziboří. Tak ať se vám hezky šlape a šťastnou cestu.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Ladíte Český rozhlas Sever, pokračuje úterní pohodové odpoledne. V červnu si připomínáme vyhlazení Lidic. Obec byla 10. června 1942 srovnána se zemí. Muži byli popraveni, ženy a děti byly odvlečeny do koncentračních táborů. Některé z dětí skončily v německých rodinách. Na zámku v Děčíně uctí památku všech obětí mimořádnou akcí. V jižních zahradách zítra totiž vysadí roubovanec z hrušně, která přežila zkázu Lidic. Původní hrušeň vysadili kolem roku 1940 u obecní studny. Tlaková vlna při výbuchu jí urazila korunu a vypadalo to, že je zničená. Jako zázrakem ale znovu obrazila. Víc Slávce Brádlové pověděla ředitelka zámku Miroslava Poskočilová.
1: Takovou přidanou hodnotou celé té události je, že se toho bude účastnit děčínská rodačka, spisovatelka Eva Erbenová a bude účastna tohoto projektu, který se jmenuje Posel naděje. Posel naděje, protože tento strom symbolizuje vlastně vytrvalost, pohled do budoucnosti, houževnatost a proto je mi velkou ctí, že to bude právě tady v zámeckých zahradách.
2: Ona může vyprávět o těch dnech.
1: Paní Eva Erbenová se narodila v roce 1930 v Děčíně, žila tady asi 6 let, poté se přestěhovali do Prahy a poté bohužel prožila Terezín, prožila Osvětim, prožila pochod smrti, kde přišla o svou maminku. Poté se svým mužem po skončení války přestěhovala, tam založila rodinu a bydlí tam vlastně dodnes, takže ona na tuto událost přijede až z Izraele.
2: Bylo by docela zajímavé sledovat, jací návštěvníci přijdou. Tak řekli jsme termín 17. června od kolika hodin a myslím si, že by to byl i vhodný moment, jak třeba dětem něco z té historie vlastně připomenout.
1: Slavnostní vysazení Lidické hrušně se bude konat 17. června, přesně ve 13.30, to znamená v 1:30. Účastnice budou žáci ze základní školy Komenského v Děčíně. Bude se tam účastnit i primátor města Děčína, tak určitě veřejnost, kterou to zajímá, je srdečně zvána.
0: Roubovanec z původní hrušně se symbolickým názvem Posel míru a naděje jsou už vysázeny na mnoha místech u nás i v zahraničí.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Stále pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Sever, písničky, které nestárnou u nás. Hana Zagorová, Karel Wagner, teď hej, mistře basu, 15:30, k tomu 8 minut. Dopoledne se vás dnes Zdeněk Lukesle ptal v našem vysílání, jaké město byste zvolili jako nejlepší pro život seniorů. Podle ankety magazínu A Senior zvítězilo město Most. Dovolali se i posluchači Sváťa z Mostu a František z Karlup nad Vltavou.
1: Nesouhlasím.
2: Nesouhlasíte.
1: Nesouhlasím. Jako připadá mi to stejný, jak jste povídali o těch pilulkách, že na všechny neduhy, že seniory vyléčí. Připadá mi to stejně bizardní, ten výsledek. Ano. A to srovnání třeba s Olomoucí, to snad není možné, že my jsme před Olomoucí a před všema krásnýma městama v Čechách. Já naopak, když si chci užít své volné chvíle s manželkou, tak musím vypadnout z toho Mostu. Tady někdo říká parky, zeleň, ale tady není život, tady se lidi nepotkávají, nemají kde, nejsou tady kavárny, nějaké v centru města, restaurace, vinárny, prostě je toho hrozně málo.
2: Na telefonu je František z Kralup nad Vltavou.
3: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům.
2: Na Most se vás ptát nebudu, protože byl jste někdy v Mostě vůbec?
3: Byl taky, jo, to taky, víte, taky, že jo. Taky.
2: Zeptám se vás na ty Kralupy. Vy jste spokojený v Kralupech se životem v Kralupech?
3: No, ideální město, prostě. Fakt? Co tady byly podniky, co kazily ovzduší, tak to se zrušilo.
2: Ano.
3: Ale máme tady všecko. Máme tady řeku, na vodní sporty, máme tady úžasný koupaliště, zimní stadion, své pomocí jsme si postavili před lety rozlučkovou síň tady u Hřbitova.
2: Jo.
3: Tady je prostě všecko.
2: Úplně
3: tady, kdo
2: všechno.
3: Chce žít v Kralupech, a já jsem rodák, ano. Takže si nemůžu na nic stěžovat.
0: Zítra po 9. hodině si s vámi Zdeněk bude povídat o cestování autem po Evropě. Jaké máte zkušenosti s vlastním autem? Znáte všechny dopravní předpisy v zahraničí? Na co si dávat největší pozor v Německu, Rakousku, Švýcarsku nebo třeba Francii? Museli jste někdy řešit problém s místní policií? Platili jste pokutu v eurech? Volejte zítra po 9. hodině přímo do vysílání na známou linku 475 212 212, anebo napište na Facebook, ale teď už u nás pokračují v pohodovém odpolední Boniem a Belfast.

0: Čekají života v našem kraji.
1: Vědci z Ústecké univerzity sázejí v okolí lomu ČSA na Mostecku traviny, které jsou odolné vůči kontaminované nebo vyčerpané půdě. Konkrétně jde o trávu ozdobnici obrovskou. Jak může tato nepůvodní rostlina pomoci naší krajině? Nepřinese sázení invazního druhu víc škody než užitku? Na to se budeme ptát Josefa Trégla, proděkana pro vědu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpěvák Aleš Brychta v úterním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, teď už 15 hodin a 49 minut. Stavbaři plánují další uzavírky silnice první třídy číslo 30 v Ústí nad Labem. Důvodem je odstranění provizorních podpěr mostní konstrukce Benešova mostu. Řidiči proto musí v následujících týdnech na ústecké straně počítat s dopravním omezením. Podrobnosti má teď pro nás redaktorka Lucie Hejzlová. Hezké odpoledne.
1: Pohodový den.
0: Lucko, kde jsou naplánované další uzavírky?
1: Tentokrát jsou uzavírky naplánované vždy na páteční noc. Podle stavby vedoucího Pavla Kuděje je uzavírka nutná kvůli stání jeřábu. Ten má na místě odstranit právě železobetonové provizorní podpěry, které sloužily pro vyzvednutí mostu. Kvůli těmto pracem se v červnu dvakrát podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové uzavře frekventovaný úsek silnice první třídy číslo 30.
2: Dojde ke dvěma úplným uzavírkám úseku od křižovatky pod Větruší až po Předmostí. Aby se co nejméně komplikovala doprava ve městě, obě uzavírky budou noční, a to vždy v pátek 19. a 26. června od 9 večer do 5 hodin ráno následující soboty.
1: Betonové bloky během uzavírek jeřáb naloží na trailer a pak odveze pryč.
0: Budou následovat nějaká další omezení v souvislosti s opravami mostu?
1: Rozhodně nejde o poslední omezení. V stavbě vedoucí Pavel Kuděj zmínil i další omezení. Ta se ale obejdou bez uzavírek. V pátek v 9 hodin začíná totiž betonování prvního pole nosní konstrukce a pod mostem tak bude jezdit více auto domíchávačů. Tenhle proces se bude opakovat každých 14 dní. Další velká uzavírka pak bude souviset se stavbou podpěrné skruže na ústecké straně. To ale podle Kuděje bude nejdřív za měsíc.
0: Kdy po mostě projedou první auta?
1: Termín dokončení rekonstrukce Benešova mostu je naplánovaný na konec letošního roku. Stavbaři se proto budou snažit vše stihnout a ještě dodám, že Ústecký kraj za práce zaplatí 630 milionů korun.
0: Zjistila naše redaktorka Lucie Hejzlová. Lucko, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Blíží se nám 16:15 odpolední, bude tady za necelých 6 minut, čekají vás další zprávy, s nimi kolega František Janečík, který prozradí například, že v Libouchce na Děčínsku začne oprava koryta Jílovského potoka a po 16. hodině po zprávách už tady bude pravidelná humoriáda a dnes společně s Patrikem Rozehnalem můžete těšit z návštěvy rozhlasové televizní moderátorky Marie Redkové, tak si připravte telefony. Já se rozloučím zhruba na hodinku po 17. hodině v pořadu Den v kraji, se budu se všemi opět těšit naslyšenou a posílám vám třeba ještě skupinu Beach Boys nebo zpěvačku Anuka.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policie stále vyšetřuje případ úmrtí batolete po napadení na ubytovně v Drahomyšli na Žatecku. Vodohospodáři začali v Liboukci na Děčínsku s opravami koryta Jílovského potoka. V Terezíně naplno začala oprava střechy a krovů památkově chráněné zbrojnice. Do večera většinou oblačno, postupně i občasný déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Případ smrti batolete po napadení v Drahomyšli na Žatecku policie ani po 3 měsících neuzavřela. Kriminalisté se případem dál zabývají a pokračují v trestním řízení. Aktuální průběh vyšetřování popsal policejní mluvčí Kamil Marek.
2: Do současné doby nebyl podán návrh na podání obžaloby. V rámci probíhajícího vyšetřování čekáme na vyhotovení několika znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, což zpravidla trvá několik měsíců. V případě prokázání viny před soudem může obviněnému hrozit až 20letý trest vězení.
0: V Liboukci na Děčínsku začala oprava koryta Jílovského potoka, které poškodila povodeň. Vodohospodáři podle mluvčí povodí Ohře Dany Zikešové opraví úsek dlouhý 904 metry. Práce se budou týkat spárování kamenné dlažby a zpevnění uvolněných kamenů na dně koryta. Celkové náklady na rekonstrukci jsou 9 milionů a 200 tisíc korun. Hotovo má být letos v říjnu. Začala rozsáhlá oprava terezínské zbrojnice. Střecha a krovy památky z 18. století byly v havarijním stavu. Město za pomoci státu proto začalo s opravami. Ty budou stát necelých 35 milionů korun a hotovo má být během listopadu. Následovat ale budou letos podle místostarosty Aleše Lepiče z hnutí ANO například opravy proviantního skladu.
3: To vysoutěžení je to formou design buildu. Ještě letos by se mělo začít, příští rok by se to mělo dokončit a to je rekonstrukce za skoro 167 milionů. Oprava bastionu 5, kde se tam budou vlastně opravovat zdi, to je co kolem 6 milionů, 6,5 milionů.
0: Za léčbu závislostí zaplatila v loňském roce Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordní 1 miliardu a 650 milionů korun. Z toho více než miliarda šla na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol dál mezi návykovými látkami převládá. Kvůli poruchám způsobených alkoholem se loni léčilo přibližně 1200 dětí. Za posledních 10 let se jejich počet skoro zdvojnásobil. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti přibývá lidí, kteří užívají více látek současně. Nejčastěji se jedná o kouření cigaret, pití alkoholu a zneužívání léků.
1: Počasí.
0: V noci většinou oblačno nebo zataženo s deštěm a přehánkami, kránu mají srážky ustávat, teploty klesnou i k 11 stupňům. Zítra čekejte během dne oblačno až zataženo, přehánky jen ojediněle a už odpoledne by měly začít ustávat. Teploty zítra do 25 stupňů Celsia, na horách od 17 do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 je mezi kilometry 17 až 25 v obou směrech provoz vedený v zúžených pruzích. Silničáři pracují na rozsáhlé modernizaci systému nouzových telefonů. V pohraniční obci Kalek na Chomutovsku je kvůli opravě propustku stále uzavřená silnice k hraničnímu přechodu na Rýbenau. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
5: Pěkný den všem.
4: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
5: Děkuji.
4: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové.
1: Humoriáda.

0: Taky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mě v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli ku příkladu svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a jl. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík, drobný tvor s plnovou sem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem Trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kdy naposledy jsi, Maruško, byla ve fázi, že jsi takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
1: No, ano. Už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
0: Ano, ty jako už se dívají na jiné žínky teď.
1: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
0: Hezky.
1: A 8měsíční a Málku. Tak si chvilku počkám,
0: ano,
1: a těm budu číst určitě.
0: Myslíš,
1: nebo vyprávět.
0: Že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a vyprávět, že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco
1: animovaného?
0: Musím
1: říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých
0: elektronických,
1: správně, děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
0: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte,
1: no,
0: se, když ty se ho uváděla?
1: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterým jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
0: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Blokem Polívkou Miroslav Donutil? V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: S Marií Redkovou vysíláme dnešní Humoriádu, taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu, ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému, nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia. A komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
4: Dobrý den, Braňo z Martina.
5: Dobrý den.
3: Zdravíme na Slovensko.
4: Hlasujem za Ačko.
5: Děkujeme.
4: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
5: I my vám.
3: Ať se vydaří, úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
6: Halo.
3: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, zdravím vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
5: Děkujeme.
3: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
7: Dobré odpoledne, Patriku. Standa Zemník. Vás zdraví, paní Redkovou.
5: Dobrý den.
7: Pejuji taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
5: Ano, už byli, ano, děkuju.
7: Ať se jí pořád daří.
5: Díky.
7: A chtěl bych taky Ačko.
3: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
7: Mějte se krásně.
3: Ano, i vy.
5: Díky.
3: Tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
5: Halo, možná
3: překvapen, že se dovolal, ještě mu dáme šanci.
8: Ano, to jsem já.
3: To je dobře.
8: Zdravím Patriku, zdravím Marušku Redkovou.
5: Dobrý den.
3: A?
8: Přeju si Ačko.
3: Přejete si Ačko.
5: Děkujem.
3: Dobře, tak rozhodnuto, budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál Lexikon bytostí.
9: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní báje slovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docelují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců. Tyto atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují. A tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
0: Humoriáda.
3: Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty si někdy, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
5: Ne. Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
3: Jakože zachráníš ty ostatní?
5: No tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo, ale někdy ani člověk neví jak.
3: Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, mi možná pomohly.
5: To už ono bylo takový šero, to už moc nebylo vidět.
3: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduješ si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dá třeba, nebo spoléháš
5: na
3: ten svůj nos.
5: Navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu. Aha. Takže šustivou. On to, no, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl z kraje až do konce.
3: Měřítko, aby si udělal.
5: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
3: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
5: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
3: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
5: Ano.
3: Jednu z našich knížek, už jich máme 5 v té edici humoriádnické, jsou to ty Klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišli na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou Děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta, Halo? Nevím. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
10: Tady je Vladimír.
3: Vladimír odkud?
10: Z Prahy.
5: Dobrý den, Vladimíre.
3: Tak, Vladimíre.
10: Dobrý den.
3: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
5: Je to pravda.
3: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
10: Ano.
3: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
10: Já jsem lékař.
3: Myslíte si, že lékař, Maruško?
5: Je to tak.
3: I když pekaře mohl by být.
5: Nemohl. Nemohl. Ohřeje maximálně v mikrovlně.
3: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
10: No, tak pana Josefa Dvořáka.
3: Takže Kulišárny. Dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít. Vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
10: Tohle snad bude první, tohle bude první určitě.
3: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolila, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Dejte se.
10: Děkuju.
3: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Rétková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak si ho dopřejeme. On se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival. Řekl bych, že to nebo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma. A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A velký kulový zmizel před očima diváku.
2: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
1: Ano.
2: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
1: No, tak pracuje.
2: Pár desítek let mladší.
1: Ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl, vnímáš to?
2: Jo, vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
1: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako by záš.
2: Ano,
1: třeba.
2: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
1: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
2: Ano, samozřejmě obecně.
1: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, ale taky jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
2: To říkal Miroslav Moravec. Ano, mnoho galonů whisky.
1: Ano, Jirka Bartoška taky.
2: Taky.
1: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zase takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když tak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne, vůbec? A máš nějakou audiotéku nebo videotéku?
2: Nemám.
1: Nemáš ani schovaný třeba?
2: Mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka. A
1: chtěla jí podepsat.
2: Ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku. A to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubený. Ňour, jako ty.
1: A teď ty jsi pořád hubená.
2: No, ale byla jsem daleko hubenější.
1: Daleko ne.
2: Jo.
1: Maruška Redková je náš host.
2: Už to nevyžehlíš.
1: Že jo.
2: Ne.
1: Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
2: No, skvěle.
1: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, a nebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky...
2: Marie Redková, dobrý den.
3: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase... Po druhý, pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
2: No, ale...
3: Mirek ze Svitav.
1: A co vybíráte teď?
3: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
2: Dobře.
1: Dobře. Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou.
2: Já vás
4: strašně ráda.
2: Děkuji, a dobrý den.
4: Dobrý den, ráda vás poslouchá v nočním mikroforu.
2: Děkuji.
4: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře,
2: naslyšenou,
1: děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
2: Dobrý den.
1: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu. Hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
4: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
4: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
1: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
6: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o spojení, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
7: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
6: No to by bylo dobře.
7: Já myslela, že jste z rozhlasu.
6: Ne, ne, my jsme právě z televize. Kdybyste
7: pozor, ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
6: Ne.

0: Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachtická.
1: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
0: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská.
1: No.
0: To je výborné.
2: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený
3: ne,
2: mikrofon?
3: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
2: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne?
3: No, něco? Ale v hlasatelně ne.
2: Ne.
3: Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch...
2: Na konstrukci,
3: správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali,
2: ale
3: jinak byly
2: tedy...
3: fix, ano,
2: jo,
3: na
2: jo.
3: Pevné.
2: Celou tu dobu.
3: Ano.
2: Přišlo pak i čtecí zařízení, všechno,
3: ale
2: mikrofony pořád stejné.
3: Mnohem později.
2: No, to já vím.
3: Mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
2: a prošlo. A zapli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet a něco řekla, co jsi neměla?
3: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
2: Ale byla jsi oblečená celá.
3: To jsem byla.
2: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
3: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano.
2: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího, stále v Humoriádě. Vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý
2: Takže
1: den.
2: Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: zdravím
1: jste?
2: Paní Marušku a Patrika a vybírám, kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme, budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Tak jo, zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu, kdo volá, hlasuje.
4: Z Prahy 8, zdravím vás Patriku i paní Marušku.
5: Dobrý den.
4: Jak jste se tam bavili o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Řecková?
5: Ano. Ano, je to
4: malinko
5: tak.
4: Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky v pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
4: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. Je to tak, bude, je tady.
6: Slečna.
7: A, bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak zašel se 11, taky nemohla.
6: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakýho Krištofa ze Špíny. Ano. Ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem dělala taky známost s jedním upírem. Taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl. Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý objížďky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní budky bez oken, přeplněný popelnice.
7: To stačí, já bych se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy jedna. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál. A já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo.
6: No.
7: A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: Jo.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No,
6: ale hochu,
7: no.
6: To lešení je tam furt.
7: Ano, já ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko líp.
6: A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
7: Ale jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha.
7: Televizní diváci jsou na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
6: Vlastní?
7: Říkáme mu Silvestr.
6: Neznám.
7: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak mi odborně říkáme, vypršel.
6: Není za nic.
7: Ale je za nic, je za nic.
6: Přijď zase, ale no, nejsem.
7: Ne.
6: Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
7: Ale?
6: Na té strojírenské výstavě, víš?
7: Ano.
6: Tak čau.
7: Čau.
1: Humoriáda. I my se loučíme, Patrik Rozena, Maruška Radková, děkuju.
5: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.
6: Jsem

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova koupil 6 nových tramvají, jezdit budou mezi oběma městy. Historii Bílinské kyselky nově přiblíží i muzeum, sídlí v lázeňském areálu na okraji města. Kvůli nadcházejícím městským slavnostem bude od dneška uzavřené parkoviště v centru České Lípy. Do večera většinou oblačno, čekejte občasný déšť nebo přehánky, teploty stále i do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Cestující mezi Mostem a Litvínovem budou od července vozit nové nízkopodlažní tramvaje. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova jich koupil 6, pokračuje mluvčí dopravní firmy Hana Syrová.
4: Je to 6 nízkopodlažních tramvají, které budeme nasazovat po spuštění nového odbavacího systému na meziměstskou trasu mezi Mostem a Litvínovem. Celková investice do těchto 6 nových tramvají přesahuje 293 milionů korun. Projekt je realizován za významné finanční podpory Evropské unie.
2: A další podrobnosti přidáme v začínajícím Dni v kraji hned po zprávách. V Bílině na Teplicku otevřeli muzeum bílinské kyselky. Její výroba pokračuje i během aktuálního konkurzu a nový majitel má provoz převzít, včetně historických dokumentů. Informoval o tom dnes manažer marketingu Karel Bašta s tím, že stáčí na měsíčně vyrábí kolem 400 tisíc převážně litrových lahví, které míří hlavně na český a slovenský trh. Pramen minerální vody je několik desítek metrů od opravené historické budovy v areálu lázní v hloubce bezmála 200 metrů. Muzeum přístupné na objednání přibližuje i historii Zaječické hořké, která se v Bílině také stáčí. Hořkou vodu vozí v cisternách ze Zaječic na Mostecku, kde se čerpá ze Studen. Parkoviště před Českolipským kulturním domem Krystal bude od dnešní 23. hodiny uzavřené. O víkendu budou městské slavnosti a na parkovišti zítra začíná stavba Luna Parku. Od středeční noci pak bude uzavřené sousední parkoviště u obchodního domu Banko a od pátku pak další parkoviště v centru města. Českému rozhlasu to řekla mluvčí Českolipské radnice Kristýna Kňákal-Brožová. Díky české technologii má Kyjevsko-Pečerská lávra na Ukrajině detailní 3D záznam fasády hlavní budovy, na kterou v pondělí zaútočili dva ruské drony. Část památky UNESCO se podařilo digitálně zdokumentovat jenom 2 týdny před pondělním požárem. Skenování provedlo pracoviště Archa 3 v rámci projektu Českého národního muzea, Národní rezervace Kyjevsko-Pečerská lávra a nadace rodiny Karla Komárka. Ten má za cíl vytvářet digitální kopie ukrajinského kulturního dědictví ohroženého válkou.
5: Shodou okolností my jsme během toho workshopu, jelikož jsme byli v areálu Pečerské lavy, tak jsme vlastně tu hlavní fasádu toho hlavního chrámu skenovali laserovým skenerem. To je ale čistě náhoda.
6: Říká autor projektu Paul Stavko, který v předešlých týdnech v komplexu zaškoloval tamnější personál. Díky české technologii se tak před požárem stihlo naskenovat barevně dekorovanou fasádu kláštera, včetně všech fresek i sakrálních výjevů.
5: Bylo v plánu právě ten stěžení objekt v rámci celého areálu skenovat teď v nejbližších dnech, ale to se samozřejmě nestihlo.
6: Pořízený 3D záznam fasády kláštera využijí Ukrajinci k posouzení škod způsobených požárem i k plánování restaurátorských zásahů. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V noci oblačno nebo zataženo a také s deštěm nebo přehánkami, ty ale mají kránu ustávat. Teploty klesnou na 15 nebo i 11 stupňů. Zítra, tedy ve středu během dne oblačno až zataženo, přehánky už jenom ojediněle a od odpoledne by měly začít úplně ustávat. Teploty zítra i do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/13 dejte u křižovatky od Žďárku na Ústecku pozor na srážku dodávky a osobního auta. Pravý pruh je neprůjezdní, osobní auto je převrácené na stranu. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Stále pěkné úterní odpoledne posloucháte Český rozhlas Sever. V následující hodině je prostor na náš pořad s názvem Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Na Českém rozhlase Sever právě začal Den v kraji a souhrn informací ze severu Čech nám přináší František Janačí.
2: V pevnostním městě Terezín začala rozsáhlá oprava střechy a krovů zbrojnice z 18. století. Práce s finanční podporou státu mají stát necelých 35 milionů korun a skončit by měly v listopadu. Jak Českému rozhlasu řekl místostarosta Aleš Lepič z hnutí ANO, ještě letos začnou další záchranné práce, například opravy proviantního skladu anebo bastionu 5.
3: To je rekonstrukce za skoro 167 milionů, oprava bastionu 5, kde se tam budou vlastně opravovat zdi, to je 6,5 milionů.
2: Podrobnosti uslyšíte v této hodině. Ani po třech měsících neuzavřela policie případ úmrtí batolete po napadení v ubytovně v Drahomyšli na Žatecku. Kriminalisté se případem dál zabývají a pokračují v trestním řízení. Jak Českému rozhlasu dnes řekl policejní mluvčí Kamil Marek, policie mimo jiné čeká na dokončení několika zdravotních posudků. Muži hrozí až 20leté vězení. Více už za chvíli. V Mostě dnes dopravní podnik představil 6 nových nízkopodlažních tramvají za 293 milionů korun. Většinu nákladů pokryla evropská dotace. Nové vozy mají postupně nahradit část tramvají z 80. let. Jak Českému rozhlasu řekl dodavatel tramvají ze společnosti Prago Imex Vladimír Faltýsek, vozy jsou zcela klimatizované a nástup do nich je bezbariérový.
4: Je zde 54 sedaček pro cestující a obsaditelnost tramvaje až 230 dní.
2: Vedení Lovosic spustilo příjem žádostí o koupi 9 zasíťovaných stavebních parcel pro stavbu rodinných domků v ulici Sadová. Zájemci musí podle nezávislého starosty Vojtěcha Krejčího ale splnit několik podmínek, například získat do 3 let stavební povolení a domek zkolaudovat do 5 let. Teplické krušnohorské divadlo dnes v premiéře uvede muzikál Starci na chmelu v představení na motivy legendárního filmového muzikálu z roku 1964, uvádí umělecký ředitel divadla v Mostě Filip Nukols, studenty Teplické konzervatoře. V Teplických Starcích na chmelu vystoupí také hudební uskupení TK Kolektiv pod vedením Pavly Wasserbauer a teplická taneční skupina Viva Jump. Další informace přidá severočeský stopař Robin Rerich 10 minut před 18. hodinou.
1: Souhrn regionálních informací pro nás měl František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Skupina Olympik, jejich hit s názvem Nebe nad hlavou, 13 minut po 17. hodině a posloucháte dnešní Den v kraji na Českém rozhlase Sever. 3 měsíce po tragédii, při které v Drahomyšli na Žatecku zemřel 2letý chlapec, obec dál řeší problémy kolem místní ubytovny. Podle vedení obce Lipno, pod kterou Drahomyšl spadá, se podmínky bydlení ani soužití části jejich obyvatel s okolím nezlepšily.
1: Po příjezdu do Drahomyšle vidím v horním okně ubytovny stát malého chlapce. Nemůže mu být víc než 10 let, je 10:30 dopoledne a ve škole není.
2: Já tvrdím, že prostě dost jich tam nechodí do školy. Víme 100%, že prostě tam rodina, která se tam přistěhovala asi cca měsíc zpátky a teď teprve řeší nějakou někde možná školu.
1: Říká nezávislá místostarostka obce Lipno Michaela Majerová.
2: Vlastně po té tragédii jsme si mysleli, že se něco změní asi trošku víc. Byl relativně po té události, my jsme tomu říkali 3 týdny, měsíc, takový trošku oddechový čas, takový trošku jako klid. Bohužel už se vracíme do starých kolejí, akorát ty obyvatelé se tam prostě jakoby změnili, takže víceméně teď tam bydlí rodiny, ač tam není tolik dospělí, tak je tam vlastně velké množství dětí.
1: O uplynulém víkendu například řešili fyzickou potyčku na návsi poblíž ubytovny. Policie ji vyhodnotila jako hádku. Obec ale na základě kamerových záznamů podala trestní oznámení. Součástí opatření po březnovém případu jsou také pravidelné policejní hlídky.
2: Policie nám vlastně do Drahomyšle zajíždí 3-4x za den, že opravdu jakoby to tam projedou, ale furt narážíme. Ono to není ani tak problém jakoby těch samotných odborů, jako hygieny, ospodu, policie, ale toho, že narážíme na nějaký mantinely prostě toho zákona.
1: Situaci podle Majerové komplikuje časté stěhování lidí z ubytovny. Řada případů se tak nestihne dořešit. Hygienici zároveň zpracovávají podněty obce a s provozovatelem ubytovny by mohli zahájit správní řízení. Jednatel společnosti s názvem Doma v Drahomyšli, zpráva SRO Martin Červeňák, se k situaci Českému rozhlasu odmítl vyjádřit. Vyšetřování březnového případu mezi tím dál pokračuje, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
3: Do současné doby nebyl podán návrh na podání obžaloby. V rámci probíhajícího vyšetřování čekáme na vyhotovení několika znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, což zpravidla trvá několik měsíců. V případě prokázání viny před soudem může obviněnému muži hrozit až 20letý trest vězení.
1: Obec Lipno dál hledá cesty, jak situaci kolem ubytovny řešit. Pomoc jim podle Majerové přislíbil také Ústecký kraj. Z Drahomyšle na Žatecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Skupina Kryštof, Život je krásný, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Máme 17 hodin 22 minut, jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A o počasí si teď budu povídat s meteorologem Pavlem Juzou, kterého vítám ve vysílání. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak to na severu Čech s počasím je právě v tuto chvíli? Svítí nás spíš sluníčko nebo je zataženo?
2: Tak sluníčko trochu svítí, ale spíš převládá oblačnost. Část té oblačnosti je průsvětná, takže skrz ní to sluníčko prosvítá, ale prostě není to úplně modrá obloha. A teplota v Ústeckém kraji aktuálně právě teď v posledních minutách je v rozmezí asi tak 20 až 24 stupňů.
0: Máme tuhle předpověď, takže jak to bude s počasím vypadat dál večera v noci?
2: Tak v současné době směrem k Ústeckému kraji postupuje od západu větší oblačnost se srážkami, takže v dohledných hodinách očekáváme postupně až zataženo a místy déšť nebo přehánky. Nedá se úplně vyloučit i bouřka, i když ta pravděpodobnost není moc velká. A teploty do rána by měly klesnout asi tak na 15 až 12 stupňů. A zítra přes den bude většinou oblačno, čili tak nějak zhruba podobně jako dneska. Přehánky spíš jenom ojedinělé. Bouřka se nedá úplně vyloučit, ale opět není moc pravděpodobná. A teploty by měly být o malinko vyšší než dneska, 22 až 25 stupňů.
0: Takže už se nám pomalu začíná oteplovat. Já moc krát děkuji za předpověď počasí a někdy příště naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: A u nás teď už pokračuje pěvecko-herecká dvojice Marie Rotrová, Jiří Bartoška, Klíč pro štěstí. Stále pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Teď už máme 17:30, 2 minuty k tomu, posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní Den v kraji. Za 12:05 začaly podle památkářů opravy bývalé zbrojnice v Terezíně. V 18. století nejdřív sloužila armádě, během druhé světové války pak jako kulisy divadla pro nacistickou propagandu. Řemeslníci teď kromě nové střechy vymění i část krovů.
1: Začali s schozem tašek, střešní krytiny.
2: Tam už vidíme vlastně?
1: No, ono už v podstatě teďka do středy to bude schozený celý.
3: Popisuje stavby vedoucí Jiří Alfer první práce na opravě střechy zbrojnice. Následovat bude výměna schnilých trámů.
1: Kámen urazuje ty jakoby schnilé části, které jsou propadlý.
2: Ty jsou tady v té centrální
1: ty jsou tady v tom středu, no. Tam je to jakoby nejhorší, no.
3: A protože jde o historickou památku z poloviny 18. století, musí na práce dohlížet také památkáři.
4: Snažíme se o to, aby vlastně v případě, že to je staticky možné, tak maximální množství i třeba těch nových spojů, právě těch protéz, tak aby byly řešeny tesařsky, zase s dubovými kolíky, a v tom jsme zatím tady i se zhotoviteli v konsenzu.
2: Bude i dubový trám?
4: Ne, kde pak, naopak třeba tady teďko řešíme dodávku modřínového dřeva na pozednice.
3: Vysvětluje Antonín Karlec z Národního památkového ústavu. Na výměnu rozlomených krokví, vaznic a latí bude zapotřebí přes 150 kubíků dřeva. Upřesňuje koordinátor oprav Radek Keřka.
5: Zatím jako je předpoklad, že to tam je asi 160 kubíků dřeva. Jestli to bude stačit, nebo jestli to bude hodně, to se ukáže. Krytiny je tam 2000 metrů čtverečních.
3: Podle místostarosty Aleše Lepiče za ANO má letos radnice naplánované investice za zhruba 200 milionů. Korun.
6: Ta oprava naší zbrojnice bude stát necelých 35 milionů. Jsme rádi, že se nám trošku povedlo vysoutěžit. Termíny nás nemůžou spěchat, protože vlastně to musíme mít do konce roku hotový. S tím, že teď je to naplánované, že to bude hotový do listopadu.
3: Celkem na opravy unikátní bastionové pevnosti stát v následujících letech vyčlenil zhruba 2 miliardy a 200 milionů korun. Z toho 700 milionů zaplatí město společně s Ústeckým krajem. Z Terezína, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
7: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní úterní den v kraji. V Mostě dnes dopravní podnik měst Mostu a Litvínova představil 6 nových nízkopodlažních tramvají. Celkové náklady na jejich pořízení dosáhly 293 milionů korun. Většinu ceny pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Podnik chce novými vozy postupně nahradit část tramvají z 80. let.
1: Tramvaj je nízkopodlažní, je tam zaručen bezbariérový vstup pro vozíčkáře, pro cestující z kočárky.
2: Popisuje mi dodavatel tramvají ze společnosti Prago Imex Vladimír Faltýsek.
1: Tramvaj je plně klimatizovaná, a to pro cestující i pro řidiče. Je zde 54 sedaček pro cestující a celkově je obsaditelnost tramvaje až 230 lidí.
2: Součástí tramvají bude také nový odbavovací systém, říká ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.
3: My jsme ho pořídili v roce 2006 jako jeden z prvních dopravních podniků tenkrát, kde se tiskly jízdenky, vybíralo se jízdné jak u řidičů, tak i z automatů. Neuměli jsme doteďka číst platební karty, neuměli jsme číst třeba jiný karty dopravce, konkrétně DSUK, takže to teď všechno budeme splňovat a jsme plně integrováni do celého systému Ústeckého kraje.
2: Šeskice tramvají ale zatím zůstává v areálu dopravního podniku.
3: Oficiálně ještě musí projít kontrolou drážního úřadu, takže na to čekáme. Myslím si, že už 3 to mají hotový a na zbylý 3 čekáme, takže oficiálně bychom rádi někdy začátkem července pustili do provozu.
2: Tramvaje jsou vybavené také kamerovým systémem se zvukovým záznamem. Řidiči mají navíc k dispozici tlačítko pro okamžité přivolání městské policie. Z Mostu Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, den v kraji.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda.

0: 17 hodin a skoro 48 minut, s vámi je stále Český rozhlas Sever a posloucháte dnešní Den v kraji.
1: Regionální stopař.
0: Dnes večer má v Teplickém Krušnohorském divadle premiéru slavný český muzikál podle stejnojmenného filmu Starci na chmelu. Více nám prozradí Robin Rerich.
2: Konzervatoř Teplice uvádí v premiéře dnes už vlastně klasický muzikál, byť je to moderní, populární rocková hudba Starci na chmelu. Hmm. Jak jste se k tomu na konzervatoři dostali?
3: Český muzikál, písničky, které všichni znají. No, rockový. On moc rockový není. Jo, to už je prostě pro nás klasika, to jsou 60. let a vlastně až 70. To je prostě pro lidi úplně úžasný, že jo. No. A je to hlavně divadlo. My jsme chtěli dělat divadlo, ne jenom prostě jako pár písniček, jako smotaných s nějakým tím. Chtěli jsme udělat klasický divadelní představení.
2: Vysvětluje Petr Matušek z Teplické konzervatoře. To hudební těleso hraje i na spoustě jiných koncertů toho Beethovenova festivalu.
3: Ten vztah s Filharmonii velice úzký. Za prvé jsou tam pedagogové, za druhé máme mládí z Filharmoniky, to znamená, že vlastně naši studenti prostě pravidelně hostují, pracují s Filharmonií a tak dále, to znamená, ty studenti tam pendují neustále. Ale tohle to je hotový projekt. To je hotový projekt, který jsme vlastně udělali ve spolupráci s divadlem a samozřejmě s tím Beethovenským festivalem.
2: Díky spolupráci s konzervatoří mají studenti možnost setkat se s jedním z nejvýznamnějších houslistů světa v současné doby.
4: Vyvrcholením festivalu je vystoupení prakticky jednoho z největších houslových virtuózů světa, kterým je Maxim Wengerov.
2: Říká Roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie Teplice.
4: A ta spolupráce s konzervatoří je právě plodná i v tom, že se mi podařilo Maxima Wengerova přesvědčit o tom, aby den před koncertem šel na konzervatoř, udělal tam ne snad masterclass, ale takovou besedu se studenty, kde jim představí svůj život, svůj umělecký život, vezme si sebou i nástroj, možná jim i zahraje.
2: Maxim Wengerov příští týden v Domě kultury v Teplicích zahraje jednu z nejnáročnějších skladeb od Jeana Sibelia a spolu s korejským virtuózem Sung Ming Choem předvedou také Bachův koncert pro dvoje housle a smyčcový orchestr. To bude poslední koncert letošního 61. ročníku festivalu Ludwiga van Beethovena. Z Teplic Robin Rerich, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Úterní den v kraji je na konci za 7 minut, necelých 7 minut, už je tady 18. hodina, těšit se můžete na další zprávy s kolegou Františkem Janačíkem a pak na písničky na přání s Mírou Tartárkem. Já vám přeji krásný zbytek dnešního dne a zítra odpoledne naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova koupil 6 nových tramvají. Jezdit budou mezi oběma městy. Historii Bílinské kyselky přiblíží muzeum v lázeňském areálu na okraji města. V Hřensku se ve čtvrtek znovu otevírá Edmundova soutěska. V noci čekejte většinou déšť nebo přehánky, kránu mají srážky ustávat, teploty klesnou i k 11 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. V Hřensku se ve čtvrtek znovu otevře Edmundova soutěska. První lodička vypluje v 10 hodin dopoledne a poslední v 17 hodin. Starostka Kateřina Horáková z uskupení soutězky Věc veřejná, věc neprodejná uvedla, že skupiny bude nově tvořit 20 až 25 návštěvníků, zatímco loni byla kapacita 15 osob. Turisté si letos koupí vstupenky přímo u vstupu do soutězky a v každé skupině budou dva průvodci. Loni se lodičkami v Edmundově soutězce podle starostky svezlo 8 000 návštěvníků. Letos bylo před jejím zpřístupněním také nutné odstranit přibližně 5 skalních masivů, které hrozily pádem. Dopravu v Bílině zkomplikuje oprava průtahu městem. Stavební firma opraví 700-metrový úsek mezi kruhovými křižovatkami u prodejen Lidl a Albert. Diagnostický průzkum zjistil trhliny ve vozovce. Práce za 10 milionů korun potrvají přibližně měsíc, více řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Silnice první třídy číslo 13 v Bílině bude v období od 21. června do 9. července částečně uzavřena. Provoz bude veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízen semafory, případně poučenými pracovníky stavby.
2: Transitní doprava bude odkloněna mimo město Bílina. Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu, řekl to dnes během návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle prezidenta funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo neviděl analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod státní rozpočet.
5: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit, aby platili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to bude ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
2: Pavel taky kritizoval přesun agent lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva, jde podle něho o mezirezortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Vládní zmocenkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Českému rozhlasu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Fuková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má také odlišný pohled na další koordinování záležitostí Romů. Lucie Fuková byla ve funkci necelé 4 roky. Vláda schválila přesun některých agent z úřadu vlády pod ministerstva před měsícem, aniž by změnu předtím projednala se zaměstnanci a vládními experty. Ti to kritizují.
3: Počasí.
2: V noci většinou oblačno nebo zataženo s deštěm nebo přehánkami kránu mají srážky ustávat, teploty klesnou i k 11 stupňům. Zítra čekejte během dne oblačno až zataženo, přehánky ojedinile a už odpoledne by měly začít ustávat. Teploty zítra čekejte i do 25 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V České Kamenici silničáři opravují most na průtahu 1/13. U obchodu Lidl projíždí se kyvadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Myslím, že jste poznali, že to byla Helena Vondráčková a Valdemar Matuška s písničkou Tisíc mil. Na Českém rozhlasu Sever nám dohrála další z písniček, které opravdu nestárnou. Pěkný večer vám také od mikrofonu už přeje Miroslav Tartárek a ano, jsou tady večerní písničky na přání. Pokud posloucháte poprvé a neznáte kontakty, mám je tady nachystané, tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu je 475 212 212. A také si můžete o písničku napsat buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho přání. A také tady mám e-mail, adresa, ta je zahrajte@rozhlas.cz. Nás už čeká první písnička na přání, k ní tady mám SMS-ku. Prosím, zahrajte od Boba Friedla písničku Všichni se sejdeme v létě. Pro vás v rádiu děkujeme. I pro posluchače. Díky, Květa z Lovosic.

0: dobrou náladu a pěkný večer v písničkách na přání Bob Riddle a všichni se sejdeme v létě. Pokračujeme dál v písničkách na přání a teď už také s tím prvním telefonátem po 18. hodině. A ve vysílání už vítám paní Květu z Vysoké. Zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mirečku, tady je Květa z Vysoký. Zdravím všechny, co si dáváme hrát, ale hlavně bych chtěla poslat písničku Milence do Českýho ráje, Marušce do Chomutova, Jarmilce do Muslí, Herbertovi a Gerlindě a Dominice a mamince její.
0: Dobře, a také vám.
1: Písnička je i pro vás.
0: A já děkuju.
1: A moc děkuji.
0: No a zahrajeme si jednu švédskou známou legendární čtveřici, tedy skupinu ABBA. No a od nich velký hit Chiquitita. Ať se vám také hezky poslouchá a naslyšenou zase někdy.
1: Děkuji a naslyšenou. A moc

0: To je tady čtveřice ABBA, písnička Chiquitita. Před chvíličkou jsme na telefonu měli první posluchačku po 18. hodině. A teď už tam na telefonu čeká ten první posluchač a tím je Honza z Vlgavy, kterého také srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Krásný letní úterní večer, nebo podvečer, co teda kamarádi. Zdravím vás všechny od našeho stánku.
0: Zdravíme k stánku, ano.
1: Jsem tady trošku na straně, protože tam je takový trošku vysokový hlahol.
0: Ano, ano.
1: Takže dneska bych chtěl poslat písničku od Jožky Černýho Za tu horu za vysokou. Nejprve báječné a veselé kamarádce Haničce Básnice do Bílíny, které děkuji za asi půlhodinový příjemný telefonát. Zdravím i Harryho. Samozřejmě potom zdravím Švadmenku Boženku do Žadce. Tam s Milenkou na jižní město a všechny ostatní další věrné posluchače Českého rozhlasu Sever, včetně vás, Míro.
0: Děkuji moc a písnička samozřejmě i pro vás, i pro vaši maminku, že zdravím.
1: Maminka tady sedí, popíš červený vínečko.
0: Jo, tak to má dobré.
1: Užíváme si pořádně, to, je to potřeba.
0: V tom případě se ta následující skladba opravdu hodí. Tak za chviličku Jožka Černý, Za tu horu za vysokou, ať se hezky poslouchá. A naslyšenou, hezký večer.
1: Díky, Míro, hezký zbytek dne a zase někdy dobrou.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Vědci z Ústecké univerzity sázejí v okolí lomu ČSA na Mostecku traviny, které jsou odolné vůči kontaminované nebo vyčerpané půdě. Konkrétně jde o trávu ozdobnici obrovskou. Jak může tato nepůvodní rostlina pomoci naší krajině? Nepřinese sázení invazního druhu víc škody než užitku? Na to se budeme ptát Josefa Trégla, proděkana pro vědu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Už tento čtvrtek po 17:30.
2: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Joška Černý a Za tu horu, za vysokou, to byla další písnička na přání na Českém rozhlasu Sever. A já tady po prvních telefonátech teď mám také nachystané další čtení, další e-mail a je ke krásným narozeninám. Je to přání ke krásným narozeninám. Prosíme o zahrání písničky Tvé vlasy kvetou, maminko, pro paní Marie Ryšavou z Litoměřic, která právě dnes slaví 90. narozeniny. Naše milá maminko, babičko a prababičko Maruško, u příležitosti tvých 90. narozenin ti chceme popřát pevné zdraví, hodně lásky, každý další den naplněný pohodou a plno společného smíchu s tvými milovanými vnoučaty a pravnoučaty. Máme tě moc rádi a těšíme se, že ti tato písnička udělá radost. Lenka, Luboš, vnučka Veronika s dětmi Evelinkou a Matějem, vnuk Luboš s manželkou Radkou a dětmi Adámkem a Luboškem. A tady je kapela Veselka a Tvé vlasy kvetou.

0: Tolik tady kapela Veselka, tvé vlasy kvetou maminko, písničky na přání tady budou zhruba půl hodinu, tak pojďme se rychle věnovat dalšímu z telefonátů. Ve vysílání po nějaké době také vítám pana Rudolfa z Loun, který čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Mírku.
0: Děkuju, děkuju. Tak vy jste říkal něco pěkného, že by mohl zaspívat Demis Roussos. Já jsem pro, ano. Nachystal jsem jeho velký hit, který se jmenuje My Friend is Wind. A pro koho to bude, povídejte.
1: No, bude to pro mě a pro vás.
0: A já moc děkuju.
1: A do rádia taky, jo.
0: Děkuju i za kolegy.
1: Někomu kolegům.
0: Dobře, jo. I za ně moc děkuju. Tak ať se vám hezky poslouchá a ať zase máte štěstí někdy, až budete volat, ať to vyjde. Tady už je Demis Roussos a naslyšenou.
1: Děkuju, naschle.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: My Friend is Wind, tak to byl Demis Rousseau z písničkách Da přádí na Českém rozhlasu Sever. Pojďme se teď po telefonních linkách také vypravit na Moravu. Kousek pod Brnem je obec Židlochovice a tam máme věrného posluchače, pana Pavla. Zdravím na Moravu, dobrý večer.
1: Taky zdravím vás, český posluchače na sever, a i vás, pane Mírku.
0: Děkuju, děkujeme. Tak vy jste vybrali jednu trochu méně v současné době hranou písničku Marty Kubišové. Tak jakou že jste po mně chtěl a komu ji pošleme hlavně také?
1: Ta byla by to balada o Kornetovi a dívce.
0: Ano, mám to tam.
1: Myslím, že není úplně neznámá, ale myslím, že
0: malou hraná
1: se tak
0: teď
1: často
0: nějak
1: nehraje, no, takže napravíme. By to mohlo trošku oušku zalahodit.
0: A určitě,
1: a
0: ano.
1: A poslal bych to tedy určitě Janče do Jirkova a její rodině a všem, úplně všem posluchačům.
0: Dobře, a také vám.
1: Rádia Sever.
0: Děkujeme z Českého rozhlasu Sever, zdravíme pod Brno, no a ať i tam se hezky poslouchá naše vysílání a ať se také zase někdy bude daří dovolat. Mějte se fajn a naslyšenou.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Písnička, která nestárne s hudebním výletem do roku 1987, tak to byl Karel Gott a Posel dobrých zpráv. Stále jsou tady písničky na přání, za chviličku zkusím další telefonát a telefonáty, ale já tady mám teď nachystané další písemné přání a další přání ke krásným narozeninám. Prosím vás, zahrajte písničku I Will Always Love You od Whitney Houston do mostu paní Věře Šestákové k dnešním krásným narozeninám. Věrko, už je tady zkrátka tvá osmdesátka. Nic si z toho nedělej, s radostí ji přivítej. Já ti přeji hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a žádnou nehodu. Martina z České Kamenice. Tak všechno nejlepší i od nás a teď už Whitney Houston.

0: Will Always Love You, další z písniček, která určitě potěšila. No a pojďme se věnovat hned dalšímu telefonátu, čas letí. Ve vysílání vítám pana Františka z Kralup nad Vltavou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Tak vy jste říkal, že byste chtěl písničku od pana Hály, jakouže jste říkal?
1: Lodí bílou, Karel Hála.
0: Ano, to se hodí.
1: Všechny lodníky, všechny milovníky lodní dopravy.
0: Ano, ano, po celém lobby.
1: A užijte si to všechno ve zdraví.
0: Tak písnička.
1: A zdraví všechny, díky.
0: Písnička i pro vás samozřejmě. A zapomněli jsme na Vltavu, voláte z Kralup. Tak i tam ty lodníky zdravíme.
1: Vltava, no jo, Vltava.
0: Nejenom Labe, ano. No, zase někdy tady u nás, mějte se fajn. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

lodí bílou. Já tady mám nachystaný ještě alespoň jeden z vašich e-mailů. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky od Laďky Kozderkové. A písničku posílám vám, já děkuju. Dále Andělce, Božence, Jarmilce, Honzíkovi s jeho maminkou, a také Pavlíkovi do Kostelce, Františkovi z Kralup a všem posluchačům. Přeji všem hezký večer a pohodu. Děkuji, Božena ze Žadce. Omlouvám se, paní Boženo, tuhle písničku od Laďky tady nemáme, ale vybral jsem jinou také moc hezkou, Dívku v rytmu zrozenou. Pohled na čas, písničky na přání za chviličku končí, ale nebojte, další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer, zítra se těším opět naslyšenou a teď už Laďka Kozderková a Dívka v rytmu zrozená.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Šéf Českého rozhlasu René Zavoral považuje debatu okolo financování veřejnoprávních médií za součást politického boje. Soud se bude v odvolacím řízení znovu zabývat poslední kauzou exposlance z Teplicka Dominika Feriho. Vodohospodáři začali v Liboušci na Děčínsku s opravami koryta Jílovského potoka. V noci většinou déšť nebo přehánky, kránu mají srážky ustávat, teploty klesnou i k 11 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral je připravený dál jednat o vládním návrhu zákona o médiích veřejné služby. Řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Zavoral zároveň upozornil na rychlost, s jakou vláda zákon připravila. Evropské země, které přecházely na jiný systém financování, podle něho vedly o změně systému dlouholetou debatu. Zavoral proto dění okolo financování Českého rozhlasu a České televize považuje za součást politického boje.
2: A já to vnímám vlastně jako takovou mstu médiím veřejné služby. Rozumím tomu, že tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, nesouhlasila s tím, řekněme, navýšením poplatku, které tehdy prosadila Fialova vláda. Rozumím tomu politicky, odborně, ale nerozumím už tomu, proč vlastně musí být, řekněme, v tom souboji politickém těmi obětními beránky média veřejné služby.
0: Pokud vládní návrh projde, Českému rozhlasu by se v příštím roce snížil rozpočet oproti letošku o 400 milionů korun. České televizi by příjmy klesly ve stejném období přibližně o 1 miliardu. Odvolací senát se bude opět zabývat květnovým rozsudkem ohledně bývalého poslance Dominika Feriho. Proti rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 3 se odvolala státní zástupkyně Petra Křivnová. Informuje o tom zpravodajský server i rozhlas. Podle obžaloby šlo o další případ údajného znásilnění. Týkal se tehdy 17-leté dívky. Křivnová požadovala pro Feriho další rok vězení. Odvolací soud ale v květnu bývalého politika TOP 09 obžaloby zprostil. Ke konci měsíce soud v Teplicích po 2 letech rozhodl o Feriho podmíněném propuštění. V Liboušci na Děčínsku začala oprava koryta Jílovského potoka poškozeného povodní. Vodohospodáři podle mluvčí povodí Ohře Dany Zikešové do října opraví skoro kilometrový úsek. Práce se budou týkat spárování kamenné dlažby a zpevnění uvolněných kamenů v korytě. Celkové náklady na rekonstrukci jsou 9 milionů a 200 tisíc korun. Britské ministerstvo obrany vyšetřuje zprávy o tom, že ruská fregata plující v Lamanšském průlivu vypálila varovné výstřely na civilní jachtu. Informuje o tom agentura Reuters. Incident se stal přibližně 30 kilometrů jižně od britských břehů, mimo teritoriální vody. Oběti ani škody na civilním plavidle registrovaném v Británii hlášeny nejsou. V neděli britské síly v Lamanšském průlivu zatkli tanker z ruské stínové flotily.
1: Počasí.
0: V noci většinou s deštěm nebo přehánkami, kránu mají srážky ustávat, teploty klesnou i k 11 stupňům. Zítra po ránu a dopoledne místy přehánky, teploty do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 263 mezi Chřibskou a Lýskou na Děčínsku se čeká na odtah po dopravní nehodě a nehoda v Teplicích v ulici Jana Koziny. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Chci vám poděkovat. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: S velkým nebo s malým V na začátku toho vám.
2: Vzhledem k tomu, že si to říkáme, tak je to asi úplně jedno.
1: No, ale kdybych to chtěl napsat.
2: Kdybyste mi to chtěl napsat, tak záleží, jestli to píšete do dopisu. Zkrátka v rámci korespondence, tam máme pravopisné pravidlo, že k vyjádření úcty tomu, komu píšeme, ať už mu děkujeme nebo nadáváme, píšeme velké V.
1: A co když mám v úctě nějaký kolektiv, taky velké V? Píšu vám psaní, milí seniori v domově důchodců.
2: Je to jedno, když oslovujete více lidí a zase se na ně obracíte, vyjadřujete jim nějakou úctu, chcete zdůraznit, že mluvíte k ním, naprosto konkrétnímu kolektivu, tak zase napíšeme velké V.
1: Dobře, takže teď jsme vyvrátili takové pravidlo, které koluje a někdo ho považuje za správné, že když je to množné číslo, že je to malé V, když je to jednotné číslo, tedy vám jako jedné osobě, tak je to velké V. Takhle to tedy není, jde tam o váš a nejde o kilogramy, ale o váženost toho člověka.
2: No, je to otázka stylistická. Hmm. Není to takhle jednoduché, že by se to dělilo mluvnicky na jednotné a množné číslo. Jde skutečně o vyjádření úcty v rámci nějakého stylistického útvaru.
1: Takže, asi ti vynadám. Tam moc úcta není, takže malé té, ale chci ti popřát k narozeninám velké té.
2: Pokud to bude obojí ten útvar stylistický, tak je možné tam samozřejmě v obojích případech to pravidlo uplatnit a to velké té dát.
1: Asi ti zakroutím krkem, ale tam by to velké té vypadalo divně.
2: No ale patřilo by tam, pokud by to byl skutečně. Pokud byste to psal.
1: I kdyby šlo to kroucení krkem tedy.
2: No oslovujete koho si a měl byste tam
1: dobře.
2: Ten styl dodržet. Velké V v osloveních proniklo, to je otázka těch posledních 20 let, kdy se nám trošku tady změnily typy textů veřejných, proniklo do různých reklamních textů, kde se oslovují zákazníci, ale zpravidla nejde o tento typ vyjádření, o jakém jsme teď mluvili, takže když se například někde objeví nápis u nás vám změříme váš zrak, jednak to váš tam nepatří a jednak není důvod psát velké V.
1: No ale mají je v úctě ty firmy, ty zákazníky. Není to tak osobní, jak by to mělo být tedy prostě?
2: Je to snaha samozřejmě vyvolat dojem, že je to přímé oslovení konkrétního člověka, ale není to tak zamýšleno. Můžeme to považovat částečně za druh persvaze nebo manipulace.
1: Tak vám děkuji. Škoda, že to nelze slovy říct, to velké V.
2: No to je jediné štěstí, ještě abychom v mluvení museli umět velká a malá písmena.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Lačerat Šukar Šuněven. Dobrý večer. Minulý týden jsme si povídali s Jiřím Smlsalem o knize Holokaust a majetková persekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava. Dnes se zaměříme na publikaci Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, kterou historici Jan Cimr a Jan Weiskebr vydali v roce 2024. Zůstaňte s námi.

0: Dozněla kapela Kale a je s vámi Roma Vakeren. Publikace Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, přibližuje fungování gestapa i osudy jeho příslušníků po druhé světové válce. Knihu vydali v roce 2024 historici Jan Zimmer a Jan Weisgeber. Autoři se zaměřili na 207 příslušníků a velitelů gestapa, převážně říšských Němců, kteří působili v českých zemích v letech 1939 až 1945. Jejich poválečné osudy byly různé. Někteří stanuli před soudem a byli odsouzeni a jiní byli během 50. let propuštěni a vrátili se k běžnému životu, často bez větší pozornosti veřejnosti. Otázkou zůstává, zda u nich někdy došlo ke skutečné sebereflexi. Více už nám řekne spoluautor knihy Jan Weisgeber.
1: Neříkám, že soukromně nikomu nemohla proběhnout, ale ani z našeho výzkumu, ani z poměrně rozsáhlého výzkumu nevyplývá, že by někdo z nich provedl nějakou zásadnější retrospektivu svého života, nebo bože, že by dokonce se kál, nebo žádal třeba o někoho o prominutí, to, jak se choval, byť třeba na smrtelné posteli. Jak říkám, nevylučuju to, že někomu v hlavě se to nakonec objevilo, ale na veřejnosti nic takového, pokud já vím, neproběhlo. Pokud se ale na vlastní život, tak to bylo v těch květnových dnech roku 1945 nebo poté, když jim rozhodl soudní stíhání a ten následný proces s nebalou perspektivou, tak to ano, obávali se následku svých činů, ale ne kvůli vlastnímu svědomí, ale právě pro možnost toho přísného až nejvyššího trestu. To oni se obávali, dokonce máme i tady v Praze případ, kdy jeden z těch úředníků pozabíjel i svou rodinu, tak jak to udělal například ministr říšské propagandy Josef Goebbels, že sebou na věčnost tedy vzali i své potomky.
0: Vysvětluje spoluautor knihy Gestapo Jan Weisgeber. Arnošt Winter se narodil v roce 1939. Jako dítě prošel s rodinou táborem v Letech a později i cikánským táborem v Auschwitz-Birkenau. Vzpomínky si uchoval nejen díky vlastní zkušenosti, ale i díky vyprávění své matky. Jsou emoce, které se nevymažou, zejména strach. Na velitele leckého tábora Josefa Janovského si vzpomínal jasně. Byl jsem malý kluk, ale nikdy nezapomenu, jak nás v zimě na jeho příkaz svlékli do naha a postříkali ledovou vodou. Arnošt Winter zemřel v roce 2017. Teď si pustíme jeho vzpomínky z archivu Českého rozhlasu.
2: Vidím toho vedoucího, jak tady byl, to byl jako jejich představený, jak mě hadicí stříkal tou vodou studenou.
0: To jsou jeho vzpomínky z koncentračního tábora v Letech u Písku. V takzvaném cikánském táboře v Auschwitz-Birkenau zažil Arnošt Winter hrůzy, na které se nedá zapomenout. Bylo mu teprve 3,5 roku, když se tam setkal s nechvalně proslulým lékařem Josefem Mengelem, mužem, kterému se kvůli jeho krutým experimentům přezdívalo Anděl smrti.
2: Ano, veterinářský blok Řežanka. Mengele? No, Mengele mě udělal hakový kříž na hlavě. My jsme dopadli tak, že jsme už šli, už celá ta řada, asi 1000 lidů šlo k peci. Máma vyprávěla, už viděla, jak se tam kouří a jel okolo, to bylo jediný štěstí, než bych tu neseděl. Jel okolo té

0: gestapák, ten náčelník posvědčivý, a řval, Jude, a máma vystoupila a říká, nein, Čechy šeci kojines. A on okázal rukou, tak máma a dvě, její sestra a ještě jedna, vylezli a ty plakali a šli dál. Tak jsme se takhle zachránili my.
1: V Auschwitz-Birkenau byl s rodinou až do roku 1945 do osvobození Rudou armádou. Vzpomínky Arnošta Wintra mluví za vše. I po tolika letech zůstává bolest živá. Jeho osud připomíná tragédii tisíce Romů, kteří prošli hrůzami války. Je to svědectví, které patří k naší historické paměti.

0: Klidný poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě anebo daleko od svých blízkých. V rámci projektu Trace se naše kolegyně Iveta Durdoňová zúčastnila mezinárodní konference v Osvětimi. Setkala se zde s odborníky, výzkumníky a zástupci občanské společnosti z několika evropských zemí, kteří diskutovali o možnostech prevence antisemitismu, anticikanismu a dalších forem nenávisti.
1: Pane Krhovský, vy jste vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Horodíně u Kunštátu. Teď jsme v Osvětimi v bloku 13, který je věnovaný Romům. Jsme před fotografií Vincenta Daniela, který tady v roce 42 byl internován. Co byste o něm mohl říci?
2: Vincent Daniel byl Rom z brněnského Žebětína a byl do Osvětimi poslán ještě vlastně těma transportama a sociálu dříve ještě před tím, než se začali semka hromadně přivážet Romové z protektorátu. Takže jsem byl vlastně přivezen jako kriminální vězeň. Tady právě na té fotografii vlastně i vidíme, že měl zelený trojúhelník BV, to znamená Berus Verbrecher, čili právě kriminální vězeň C-čko, jakože byl Čech. No a tenhle vězeň vlastně významný tím, že jako jediný z českých a moravských Romů, kteří se pokusili o útěk, tak se mu ten útěk jako reálně opravdu podařil. Pracoval v tom třetím táboře Auschwitz III Monowitz, Buna, kde pracovali na výstavbě nějakého rybníka a on se prostě jakoby rozhodl úplně jednoduchým způsobem jenom prostě utéct do lesa. Během toho útěku si ze sebe strhal ty vězeňské šaty, aby to nebylo samozřejmě poznat při tom jeho dalším útěku. On potom později se dostal zpátky vlastně do protektorátu, do místa, odkud pocházel, v těch lesích kolem Žebětína, kolem Brna vlastně se pohyboval. Tím, že neměl co jíst, tak se uchyloval ke krádežím a díky tomu, že ho chytli při krádeži, tak byl znovu zadržen. Byl poslán do brněnské donocovací pracovny. No a z hodou okolností odtama měl být znovu poslán do Osvětimi. A když šli vlastně do sprchy předtím, než měli odjíždět, tak vlastně jenom s ručníkem a v trenkách vlastně se mu znovu podařilo utéct. Takže dvakrát se mu podařilo utéct a válku přežil.
1: Teď tady procházíme tím blokem 13, tou budovou a stojíme před malbami, které malovala Dina Gottliebová, která v Osvětimi malovala akvarely pro Mengeleho. Co byste nám mohl říct o těch malbách nebo o Ditě Gottliebové?
2: Dina Gottliebová byla židovka původem z Brna, potom se vlastně s maminkou dostala do Terezína, z Terezína semka do Osvětimi a nejprve byla v tom táboře B2B, čili ten terezínský rodinný tábor, kde díky tomu, že byla malířka, tak nejprve dělala takové ty jednodušší práce, jakože malovala třeba čísla na baráky. Později SS-mani zjistili, že umí dobře malovat, tak jim malovala nějaké třeba obrázky jejich podle fotografií nebo jejich portréty, oni to posílali domů. A později byla doporučena tomu nechvalně proslulému lékaři doktoru Josefu Mengelem. Josef Mengele byl hlavní lékař toho úseku B2E, čili ten úsek, kde byl ten tábor pro Romy, který označoval jako Zigeunerfamilienlager, čili cikánský rodinný tábor. A on tenkrát psal k takové ty pseudovědecké knihy o rasách a chtěl tam právě nějaké fotografie Romů, jak vypadají z toho antropologického hlediska. Nicméně ty fotografie tenkrát nebyly tak úplně kvalitní a ta barva úplně neodpovídala té barvě kůže. Proto mu byla doporučena Dina Gottliebová a on se jí zeptal, jestli by mu mohl namalovat ty portréty lidí, aby ta kůže byla opravdu té správné barvy. Ona řekla, že se o to může pokusit a Mengele s ní asi byl potom spokojený, protože pro něho namalovala těch obrazů několik, celou řadu. A díky tomu, že měla takovouhle jakoby lepší práci v úvozovkách, tak zachránila nejenom sebe, ale i svou maminku a válku vlastně přežila.
0: Uzavírá Radovan Krhovský, vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů Hodonín u Kunštátu. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Za uplynulých 20 let vzrostla naděje na dožití nejrychleji ve středočeských okresech sousedících s Prahou. Znovu se oteplí, zítra bude až 27 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Naděje na dožití v Česku rostla za posledních 20 let nejrychleji v okresech Praha Východ a Praha Západ. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. U mužů byl nárůst zhruba 5,5 roku života, u žen kolem 4,5 roku. Nejvíce pak lidé dožívají v Praze a zmíněných okresech, vysvětluje vedoucí oddělení informačních služeb statistického úřadu Pavel Hájek.
2: Nejdéle žili nejen ve středočeském kraji, ale i v celé republice muži v okrese Praha Západ, a to 78,5 roku. V případě střední délky života žen zaujímal z hodnotu 83,5 roku okres Praha Západ celorepublikově druhé místo po hlavním městě Praze.
0: Kongresové centrum v Praze 4 bude mít novou výstavní halu. Budova bude mít dvě nadzemní podlaží, její stavba začne v červenci. Dokončená by měla být v září 2028. Jedná se o projekt za 1,4 miliardy korun. Budova má sloužit hlavně k výstavám a mezinárodním lékařským a vědeckým konferencím, říká ředitelka Kongresového centra Lenka Žlepková.
3: Kongresové centrum Praha potřebuje tu výstavní halu zejména, protože právě pro tyto kongresy a veliké třeba na 4-5 tisíc lidí už nemá dostatečné právě ty výstavní prostory a díky tomu ty velké světové fakt prestižní kongresy tady vůbec v Praze nemohou být. Sport.
0: Karviná po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace čeká na verdikt UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů. Komise klub kvůli korupční kauze vyloučila z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun. Karvinský primátor Jan Wolf dostal 12-letý zákaz působení ve fotbale a 3-milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Klub dostával štědrou finanční pomoc od města. Opoziční zastupitel Ladislav Hamer považuje rozhodnutí fotbalové komise za zbytečně přísné.
4: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, kterým je malý klub MFK Karviná. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na východní části Pražského okruhu ve směru z Boleslavské D10 na Lanový most zbystřete u sjezdu na Hradeckou D11. Na úrovni IKEA tam stojí na šrafování mezi odbočovacím a pravým pruhem policejní hlídka po dřívější nehodě. A jen o kousek dál, ovšem bez označení, je odstavená dodávka, výrazně zasahuje do pravého pruhu. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte dvě kratší zdržení u Vamberka. Kus za kruhovým objezdem u Molu došetřují nehodu a projíždí se Kivadlově. A pak u Lipštejna se taky jezdí Kivadlově ve místě, kde se propadla vozovka. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědí u stánku.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědí u stánku, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědí u stánku a končíme Lucernou 25.11. kam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak, u věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2023 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak.
0: Ale čím je to nejvíce jiné?
1: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době nikoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungujou. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel, aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
0: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se toho hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě. Nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno. Tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo, dřív si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
0: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal 4 koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
2: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal vyjít na zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale Mirajové a Luci a všichni a hledali jsme další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
1: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
2: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert, tady je 75 000 lidí, tak uděláme U2 arénu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátový písničky. Jak na kameni kámen, si představte třeba Matěje Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba růži z papíru. Hmm. Budeme to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16. května.
1: Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
2: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, kterých si tak jako šimrám a v rámci těch cest, které jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
1: Dobře, ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měnila jste na kamení kámen, skládanka, tak. Podvod, stánky, růže z papíru a tak dále. Mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
2: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5 000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů růží z papíru a na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, kdyby na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, kdybychom to nezahráli, ale my každý z vás Vojtou píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
1: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc, než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti. A mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních dvou letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani, já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřený bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, zájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňat, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelný kontaktu, kdy ten jeden se utrhl z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8-týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, a takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělat. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu jí vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, má v rodokmenu Violet, se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná jedna celá písnička, kdy jsem pochopil ten jí smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, si nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy. Furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se stejně nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou stánky, kde táta stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin, máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku, a máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu, to je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on kdyby tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát tato situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano. Hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně, a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o které jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky. Užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let a to mě tak ten život muzikantský otrávil, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu, ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzní.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, co je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to jde dělat auta, že já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože jsem nohama na zemi, postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidlo.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. Na tu poslední desku ano. A musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom 1000krát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum. Protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne? V noci.
1: 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně.
0: Čili něco se tam otevře mezi 11 a 1?
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se ji snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 550.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka, jeho 80, který se dožívá letos v září, a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit i žád s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmi krásku. Já jsem jí vysvětloval, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš v oblíknu. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku

0: obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauri, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou. A na ten večer se oživí Spiritual Quintet, jak Brontosauri. A já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
1: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
0: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. Já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal, písnička Krásný tón, písnička o tátovi, která tu dneska zazněla, písnička o Strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
1: Mhm. I vaše žena, tedy zpívá. Účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
0: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všiml můj táta a přitom zakládaný těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám. Zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumějí, to je velký zázrak, já to za zázrak považuji.
1: A u zrodu stával tatínek, já nevím.
0: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
1: Moc děkuji, že jste tu byl s námi. Ať se vám daří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Děkuju. Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
0: Děkuji moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: SPD se chce zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Motoristé to odmítají. Čeští odborníci testují vodíkový pohon pro letadla. A zítra se znovu oteplí, bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to uvedl poslanec SPD Josef Nerušil. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Dodal, že vláda nebude zasahovat do zprávy ani programu Českého rozhlasu a České televize.
2: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové. Pan poslanec, nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
0: Vláda včera schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu a 400 milionů korun. Letadla na vodík jsou blíž realitě. V Ústavu jaderného výzkumu začíná testování systému vodíkového pohonu letadel o výkonu 1 MW. Cílem evropského projektu Newborn, který koordinují čeští odborníci, je vyvinout prototyp vodíkového motoru pro letadla.
3: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku a dusíku.
4: Ukazuje mi ve Velíně testovací laboratoře Pavel Trnka z výzkumné společnosti Honeywell Aerospace. Vodíkový článek jako základ leteckého pohonu se tady v Řeži bude testovat celé léto, jak doplňuje vedoucí mezinárodního konzorcia Ondřej Kotaba.
5: Se jedná o koordinaci toho komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme ověřili, že většina věcí se chová tak, jak má.
4: Pokud všechno půjde hladce, mohlo by evropské vodíkové letadlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Stavbu základní školy pro víc než 800 žáků zahájili dělníci v pražské Uhříně vsi. Zhruba za 2 roky má vzniknout i jídelna, tělocvična a venkovní zelené plochy. Projekt za 865 milionů korun zaplatí převážně pražský magistrát. Necelou polovinu bude tvořit dotace ze Státního fondu životního prostředí, říká starosta Prahy 22 Tomáš Kaněra z hnutí ANO.
6: V naší městské části dbáme i na udržitelnost a celá škola má takové technologie, aby v průběhu roku vyrobila víc elektrické energie, než kolik jí spotřebuje. Po energetické stránce bude tedy soběstačná. Sport.
0: V Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku se o víkendu bude slavit. Tamní fotbalový klub si totiž připomene sté výročí od založení. Počasí. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojedinělé a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný Lochkovský tunel. Před tunel na 14. kilometru vyjelo nadměrně velké vozidlo a čidla zastavila provoz. Na východní části Pražského okruhu opatrně ve směru od Mladé Boleslavy na Brno. Před sjezdem k nákupnímu centru Černý most na 60. kilometru budou odtahovat havarované osobní auto. Technika je částečně v pravém pruhu a v místě se vybočuje doleva. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Rychlejší koně s podtitulem Kovboj a básník, tak jak je v roce 1975 vyhnal Tom T. Hall do stáda čerstvých singlů a o rok později do názvu svého pořadí 13. alba Faster Horses. Před rovným čtvrtstoletím pak díky textu Mirka Skunka Jaroše pádili v názvu prvního alba Hradecké dělové koule.

Franta Špaček s dělovou kouli a klasická balada dávno zapomenutého oklahomského countrymana Verna Stouwella Long Black Limousine, kterou v roce 1968 proslavila Jody Millerová a po ní zpívali desítky elitních zpěváků ve věrném překladu Mirka Skunka Jaroše. Pod stejným názvem Dlouhá černá limuzína je ve vlastní verzi zpíval o 15 let dříve Michal Tučný s Pavlínou Jíšovou a Budějickým víkendem.

0: in a pair of cowboy boots. Elitní tlumočník trackerských písniček Dave Dudley a jeho kovbojské boty, tak jak se v roce 1963 vklínili do elitní hitparádové trojky. O 34 let později došli až do Hradce Králové za Petrem Rybou a Dělovou koulí.
1: Chlapa nedělá ksicht ani kalhoty, já nedám dopustit na boty.

Franta Špaček kytara, Petr Ryba steel kytara, Pavel Šonka bas kytara, Petrové Kučera kytary, Koutný klávesy a Vranka bicí a v jejich čele solový Karel Charlie Drtina, tedy heredická dělová koule a nestárnoucí kalifornský blues Jimmy Horačese. Za chvíli jej u mikrofonu vystřídá Franta Špaček s dálkovým řidičem Mirka Skunka Jaroše.

Country klasiku The Wreck of the Old 97 Henry Wittera, považovanou všeobecně za první milionovou desku, která vyšla v roce 1924, tedy 21 let po tragédii vlaku Fast Mail nedaleko virginského Denvilleu, vám nabídla dělová koule z kolekce Rychlejší koně z roku 1997. O dva roky později ji společně s Greenhorny nabídl i Pavel Bobek.

Johnny Cash s partou Tennessee Two a její havárie staré 97 stará 65 let. A zase naskok do nákladňáckých písniček. Tentokrát za slavnou Truck Driving Man, v níž vám Franta Špaček s dělovou koulí prozradí, že sedí za volantem rád.

0: Karel Charlie Drtina, Petr Ryba a Pavel Šonka s dělovou koulí 1997 a zatčení z odkazu folkové legendy Woody Guthrieho. Ve srovnání s ním je Evangelina, kterou přivedl poprvé na desky její autor Hoyt Exton, stále nesmírně mladá a půvabná. I díky Petru Rybovi.
1: Já s ním takhle z rána, že mi podáš vodu.

0: Vrinal se na country klasika z dílny člena nešvilské dvorné slávy Ernesta Taba z roku 1946, přímo geniálně převedená do češtiny s Kunkem Jerošem a velice důvěryhodně podpořená hlasem Karla Charlieho Drtiny, v Texasu je ode všeho kousek.
1: V Texasu je ode všeho kousek a možná ještě o něco víc.

slavných 6 dní na silnici Davea Dudleyho, proměněné s Kunkem Jerošem do encyklopedického hesla Stvoření USA na závěr dnešního setkání s nahrávkami, které bohužel už neexistující hradecká dělová koule uložila před 35 lety do svého prvního alba Rychlejší koně. Díky všem za dnešní společnost, hezký zbytek večera a báječně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Čekáme oteplení, zítra může být až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Vítězní uchazeči uspěli s nabídkou, že cestu opraví a rozšíří za zhruba 2 miliardy korun. Práce mají začít letos na podzim. Termín závisí na tom, jestli se proti výsledku tendru odvolají neúspěšné firmy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
3: Cílem silničářů je rozšířit silnici číslo 53 ze 2 na 3 střídavé pruhy. Týká se to trasy dlouhé víc než 20 kilometrů. Znímají některé nepřehledné a nebezpečné úseky a taky některé křižovatky, které dělníci nahradí třeba soustavami nájezdů a sjezdů do obcí. Pokud práce začnou letos na podzim, skončí po několika etapách v roce 2029. Tomáš Krymr, Český rozhlas.
2: Monitorování kvality vody v koupacích plochách na Vysočině zahájili krajští hygienici. Vybrali 18 lokalit, kam se budou vracet nejméně každý druhý týden. První výsledky rozborů zveřejní krajská hygienická stanice ve čtvrtek. Kvalitu vody podle její mluvčí Jany Bémové nejvíce ovlivňuje počasí.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
4: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská, musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
2: Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty budou 20 až 25 stupňů. Na Jižní Moravě může být až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Zdržíte se na D11. V několika úsecích ve směru na Hradec Králové je uzavřený pravý jízdní pruh za kilometry 48, 24 a 7. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte kratší zdržení u Lipštejna, se jezdí Kyvadlově v místě, kde se propadla vozovka. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci, fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, Tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepředetl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vědět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, smrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm jeden půlkilový biftek, k tomu jeden půl litr piva pravidelně po 6 hodinách, jedna 15-kilometrová procházka každé ráno, jedna postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou... ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Po tom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl dole nožky u krbu. Považte, já na to nepomyslil, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny, od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se? Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on také byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milbury, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jaksi nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si z tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milbury? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl. Měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal, máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli. Každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu. Ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom 3 pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundavali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena, otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bufé na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská. A byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je? Ptala se nešťastná stará pana.
Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když Podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberryové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík, jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečno vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi dva týdny zdržoval pořád v dílně, byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl. Přijdu později. Musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal. Řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník. Všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením, oznámil slavnostním hlasem: slavutný pan Geibel a jeho přítel. Slavutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku doprostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřípot pod hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí

a pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem sedali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovaly další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha, tenhle večer patří dům mládeži, my si dáme sklenku bílého tamhle vestavení naproti, co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychleji a rychleji. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychleji a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila, hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Geibla, přiveďte Geibla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Geibel nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel. A tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Geibel zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými

zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale Venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Geibel už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

0: something to make you change your mind.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: No a na závěr úterního dne, jako vždy, pár vteřin po 23. hodině otevírá noční linka. Tentokrát je úterně středeční a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit. Před námi jsou jako vždycky celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také povídání na téma velmi aktuální. Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? Jste rádi doma na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stán? A kde jste byli nejradši v létě, třeba jako děti? Jezdili jste hlavně na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnoho z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto. Dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a užívat si letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Tak tolik a mnohem více na toto velmi odpočinkové prázdninové téma můžeme si představovat, vymýšlet, povídat si, co bychom rádi a co třeba nestihneme, ale i tak jen tak třeba ta představa už potěší a pospraví náladu, třeba když se počasí zrovna nedaří. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a já myslím, že směle můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám zaspívala zpěvačka Kristýna svoji písničku Hore hronie. No a hned přivítáme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Děkuju. Já přeju tobě, všem posluchačům samozřejmě, nádherný večer. A protože už to leto se je v rozpoku, jak to říká,
0: ano.
1: Tak já musím říct teda, že léto mám ráda jako období, ale nakonec jsem letní zrozenec, ale fakt je, že teda jako takový ty extrémy počasí, větrno, zima, v noci chladno, no prostě mi to připadá úplně nenormální.
0: Jo.
1: Ale velice ráda vzpomínám právě na prázdniny mého dětství. Protože já z toho čerpám vlastně celý ten svůj život a já jsem trávila hodně času u babičky na vesnici, kde bylo teda spoustu zvířátek, i koně jsme měli, jo.
0: No krása.
1: Kravičky se pásávala. Jo, teď jsme tam stavěli takový různý ty stavbičky, plotny a prostě pece a prostě blblo se. No, to byly prázdniny úžasně. Jsem chodila neustále mezi těma dvěma vesnicema 4 kilometry zálenýma. Vždycky jsem mamince něco pomohla a nakoupila a tak a už jsem byla zase u babičky a tam jsem prostě, tam jsme plavili i ty koně, my jsme prostě byli neustále někde v přírodě, hráli jsme si, oni bydleli přímo u kapličky, jo, takže to bylo takový okolí kouzelný, taková malebná vesnička prostě to je. A takže já prostě to mám spojený pořád v těch vzpomínkách, se vracím k tomuhle nádhernému dětství a snažím se i z toho čerpat jako třeba pro svý vnučky. Já když teda třeba je pozvu na zahrádku, jako ano. Což teda o prázdninách určitě bude možnost, tak bych chtěla, aby jsme tam i třeba přestanovali,
0: ano, ano.
1: Přespali tam třeba. My jsme spávali na matracích ještě s mojí nejstarší vnučkou a dcerou, ale aby jsme tam prostě byli co nejblíž té přírodě.
0: Jo.
1: A pak miluju plavání. A to teda jako zatím se teď moc nedařilo.
0: Jo.
1: Takže si to doufám vynahradí.
0: Na to přijde teprve čas teďka. Takže ty jsi vlastně teď v takovém tom přípravném období, že se fakt těšíš, že přijde zahrádka prázdniny, zkrátka to léto tak, jak má být. Doufejme, že bude, jak má být léto.
1: No, já si myslím, že ty extravy budou pokračovat, ale teď máme mít výhledově, máme mít konec týdne a příští týden ještě docela příjemné letní počasí, stabilnější.
0: Ano.
1: Takže to bude kouzelný, jo.
0: Dobře.
1: Už na plovárnu se dá zajít. Takže já přeju všem nádherné léto, samozřejmě. Jsem ráda, že jsem se mohla s tebou slyšet a pozdravit a přeju to úplně všem posluchačům bez rozdílu.
0: Tak Dano.
1: A si prostě užívají pohodu po své.
0: Já přeju také krásné léto a především ti chci popřát, protože vím, že máš dneska narozeniny, tak ti chci popřát všechno nejlepší a hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: Ku tvému svátečnímu večeru. Moc si to užij potom o víkendu, až budete mít nějakou krásnou oslavu doma
1: to
0: a bude na ní
1: mnoho,
0: bude na ní spousta času. No a jinak přeju, ať se léto vydaří podle představ samozřejmě a podle přání.
1: Ano. Děkuji pěkně a děkuji za prostor, který jsem měla a jsem moc ráda, že jsme se slyšeli a zdravím do všech koutů světa, jak já říkám, ať je mír.
0: Dobře.
1: A klid a mír a pokora.
0: Ráda vyřizuju a posílám písničku k narozeninám. Hezký
1: děkuji.
0: Večer, naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Vladimír Mišík a písnička Jednou. No a teď pozdravíme paní Ivetu do Olomouce. Krásný večer, Iveto.
1: Krásná hudba.
0: To je dobře.
1: Děkuji. Uh-huh. Já zdravím. Krásnou noc nebo večer.
0: Večer, ano. Je... No, to jak chcete.
1: Ano, uh-huh. Ano. A krásné téma. Uh-huh. Jo, léto. Miluji léto tedy.
0: To je dobře.
1: Jo, vzduch, vítr, voda. A já chci říct, já jsem měla holčičky moje, měly atopický ekzém, jo?
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem celý rok, já jsem žila za socialismu ještě, jo?
0: Uh-huh.
1: Já jsem celý rok šetřila penízky, abych ty holčičky mohla vyvést k moři.
0: Ano, ano.
1: Jo, k moři, protože jsem věřila v sílu moře,
0: že to pomůže.
1: Soli.
0: Uh-huh.
1: Ano,
0: určitě.
1: Ano, že to pomůže. Ano, takže... Každý rok holčičky moje díky mně byly v Řecku, v Itálii, na Maltě, Kanárské ostrovy, jo. Tam to vpučelo tedy na Kanárech. To byl vítr, já jsem měla furt rozcuchaný vlasy. Ale já jsem, chci to zhrnout, já jsem ty holčičky opravdu uzdravila,
0: mm-hmm.
1: Moje holky dneska, žádný ekzem nemají, jo, oni to měli v loktech, pod kolenama,
0: mm-hmm.
1: Na zápěstí, škrabali se, jo, ve školce, když byli malinký, škrabali se, svědilo je to, jo, oni nesměli rajčata, pomeranče, nic, jo, a já jsem každý rok na to moře našetřila, abych ty holčičky vyvezla,
0: ano.
1: Aby se uzdravili. A já jsem je nakonec paní Tuško uzdravila.
0: No tak to je nádherný výsledek. Tady se ukazuje, no. Že skutečně moře má opravdu no. Nejenom v sobě svoji krásu, ale
1: ano.
0: I sílu a velkou moc.
1: A dnes mají holky teda, to dodám,
0: uh-huh.
1: 45 let mají dneska holky.
0: Aha.
1: Dneska, zrovna 13. Z 13. jsou narozeny, ano.
0: Jo.
1: A mají dneska 45 let a nemají ani ňo. Po tým ekzému.
0: No, vidíte to, jak se to vydařilo.
1: Takže maminka jim pomohla.
0: Tak, to je krása. No a co chystáte?
1: Maminka
0: na
1: Iveta Olomouc Radikov.
0: Dobře.
1: A zdravím všechny tady lidičky, co mě znají.
0: Dobře, ráda vyřizu.
1: Já jsem je uzdravila.
0: A
1: no.
0: Co chystáte na letošní léto, paní Iveto? Nějaké výletování nebo zahrádku?
1: Já mám 3 pejsky, takže
0: no.
1: Pracuju na zahradě tady, ano.
0: Mm-hmm.
1: Tady mám zahrádku.
0: No, to je krása.
1: Jinak jsem tady.
0: Mm-hmm.
1: Pod lesem, nic nechystám, prostě mám 3 pejsky a žiju pro ně.
0: Prostě budete
1: jo,
0: venku
1: jsou,
0: s nimi a v přírodě.
1: To jsou moje pejsci, ano. My tady žijeme pro sebe, tak jako, když tady je nějaká zábava, co hasiči, tady sbor dobrovolných hasičů uspůsobí nebo požádá,
0: mm-hmm.
1: Tak se tam jdu podívat.
0: No krása.
1: Jo, pobavím mm-hmm. se.
0: Ano.
1: Poslechnu si tu dobrou hudbu. Dám si tam nějaký špekáček a jdu domů. A jsou šťastná.
0: Tak to je dobře.
1: Tady pod lesem.
0: To je dobře. Tak paní Iveto, moc si to takhle pěkně užívejte, jak popisujete.
1: Ano,
0: přeju vám krásné
1: děkuji.
0: Dny. Hodně
1: ano,
0: zdraví.
1: Ano, zdravím všechny. Ano, děkuji
0: a
1: moc.
0: Dobrou náladu pořád. Mějte se hezky.
1: Ano, děkuji vám.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tak tolik písnička, jinak za 9:30, to je přesný čas a na telefonní lince máme Roberta z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu, vidím to ze dvou úhlů pohledu, příjemné a nepříjemné, který mám začít, prosím vás.
0: Ještě jednou?
1: Že to vidím ze dvou úhlů pohledu, jeden je příjemné a druhý je nepříjemné, tak nevím, kterým začít.
0: Nechám to na vás samozřejmě, ale já bych radši volila ty příjemnější povídání, když jsme u léta a prázdnin.
1: Jo, tak já řeknu ten nepříjemnému krátce, takže když je člověk v práci, to vedro, tak to je zatrest, protože to by radši spal, než by něco dělal, protože je spocené, to je malá hrůza. Takže to je ten nepříjemné. No a teďka se budu bavit o tým příjemným.
0: No.
1: Takže chodím v vodě, to mě baví.
0: No krása.
1: Přece občas teda, většinou chodím teď na bazén, co se mě utopila žena, protože se v té vodě sám bojím. A když je tam víc lidí, tak si třeba troufnu, ale sám to je potom takový riskantní.
0: Jo.
1: Občas jezdím na kole, to mě taky baví. A jinak do lesa na hřiby, když je počasí, jezdím třeba do náměště, tam jezdím moc rád.
0: Jo.
1: Krom toho tam mají prima železářství.
0: Aha, vyjedete do okolí a prozkoumáte co nového, jo?
1: No tak to železářství tam už jezdím delší dobu, jako tam mají tak dobré věci, nevím, jestli doma něco kutíte, tak třeba byste se tam mohla podívat, to v té nádražní budově. Tam to borec koupil. A je to jakoby v malým, je to tam prostě perfektní, jako vždycky jsem si vybral něco, co se mě hodilo do dílny.
0: Tak to je dobře, to je dobře. No.
1: A vy byste si tam taky vybral, tam mají i drogerii.
0: To je sice pěkný, ale já to mám trošku z ruky, Roberte.
1: Jo. A ještě jsem se vás chtěl zeptat, možná vás trošičku pobavím, bylo to v starým českým filmu, možná mě pomůžete s názvem.
0: No.
1: Já mám teda doma sklep, nikdy jsem to neskoušel, piju vždycky pivo z ledničky, že, když jete v postu. Ale máte doma taky sklep nebo něco?
0: Ne.
1: Nemáte, tak to ne... Tak to nevyzkoušíte, ale já jsem přemýšlel o pivě ze 7. schodu.
0: Jo, tak to máte rád v létě, jo, pivo ze 7. schodu.
1: No právě, že já nevím, kolik žitek schodu do sklepa 7, ale musím spočítat.
0: No. Jo, to je jedno, no tak třeba z 5. schodu bude stejně dobrý.
1: Vůbec si dobu, no. A vy se zeptáte paní přede mnou, jestli má doma sklep, jestli pije pivo ze 7. schodu, no. Nejdeka nevím, tak posluchačky přede mnou.
0: Jo, teď už to
1: pobavilo.
0: Teď už to nedoženeme.
1: V Hlešově by mohli mít sklep. Ale jo, tak to říkám z legrace. No, ale třeba to může být zajímavý, no. Borec to měl vyzkoušený, no.
0: Dobře. Takže na létu si najdete svoje zkrátka nějaké ty chvilky, to, co máte rád, co vás baví a užijete si.
1: Já jsem vás chtěl zeptat třeba. Co baví vás třeba? Hrajete třeba tenis nebo fotbal v lítě nebo tak? Protože každé mluví o sobě, tak mě vždycky zajímá, jako co...
0: No tak o tom je noční linka, že se můžete volat a povídat své příběhy samozřejmě, ale jinak samozřejmě léto mám ráda, výletuju, jezdím na kole, jsem venku, chodím k vodě,
1: cestuju. Hrajete fotbal?
0: Fotbal nehraju, Roberte, zklamu vás.
1: Moje žena trošku hrávala.
0: No prosím, škole. Krása, no proč ne?
1: Jo, to bavilo, no my jsme taky hráli s klukama fotbal. No.
0: Jo.
1: No a na závěr chci pozdravit.
0: Ano.
1: Rinkaře, paní Ludmilu z Brna, sympatečku, paní Vlastičku.
0: Dobře.
1: Polina. No a zkrátka všechny rinkaře, i toho pána z Olomouce, počkejte, ze Stupkové, jak se jmenuje, no, Jirko, myslím. Tak teď nevím, teď si tam
0: zkrátka pozdravíme, jo?
1: Tak všechny pozdravujte. No, budu poslouchat dál. A někdo řekne, jaký je pivo ze 7. schodu, jestli má sklep, moc by mě to zajímalo. Tak moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Není vůbec zač, mějte se krásně. Hezký večer, Roberte, naslyšenou. A teď už je nachystaná s písničkou Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petr Rezek a písnička Modrá zem. Dohráli jsme, dospívali jsme a teď můžeme pozdravit Jirku z Kyjova. Krásný večer, Jirko.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům Noční linky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě a doufám, že i vy se máte krásně téměř letně, když o tom létu je řeč.
1: Ano, ano, ano. Je to nádherné téma a taky zároveň složité. Léto. Léto jako takový. Si myslím, že je plod měsíce máje.
0: To bylo krásně poeticky řečeno.
1: No, poeticky, jenom tak upřímně. Protože ten krásný rozpuk přírody, kdy přichází v měsíci máji, i rozpuk toho dění kolem sebe, kdy člověk se tak, jak si začíná po té zimě otravné, trošičku motivovat na to příjemnější, aspoň pro mě, budu mluvit za sebe, tak to je opravdu, budu se opakovat, plod máje, kdy i vlastně ti lidé si myslím, že mají k sobě tak trochu blíž, jsou takový trošičku smířenější, hodnější, lepší, nejsou mrzutí, jako třeba na podzim.
0: To sluníčko má sílu, že jo, a dělá divy.
1: Sluníčko má sílu a energii a dělá divy, to jste řekla krásně. Ano. Velmi krásně. A tohoto si nesmírně vážím, jo, protože trošku jde bokem politika, jo, a takový ty všední politické věci a tak. A je to nádherný. A mám vzpomínky, proč to říkám, protože z mládí mám obrovské vzpomínky a krásné vzpomínky, kdy třeba jsem mladý děvčata učil chodit po strništi.
0: Po čem po strništi?
1: Po strništi. Po strništi. Ano, když byli žňa, tak bosou nohou po strništi a přejdete celý lány.
0: No, já vám řeknu, vrazit si to posekané, tvrdé, seschlé obilí do nohy, to je teda něco.
1: Jo, ale
0: na to si vzpomínám taky, že se mi to v dětství podařilo mockrát, ano.
1: Věřím, věřím, i já jsem to zažil, ale stařeček, tetička ze stařenku mě prostě vysvětlili, jak bosou nohou po tým strništi jít, a to se šourá. Jo, aby to strniště se kladlo vlastně pod tou bosou nohou.
0: Jo, jo, jo, zkrátka no pomalu našlapovat a tak jako z boku se šlápnout.
1: A to bylo romantický, potom ty krásný večery v lahví. To bylo něco úžasného.
0: No je, je.
1: A ty děvčata, že samozřejmě vy ženy máte obrovský cit pro takový i to rozzářený nebe a tak dále. Hvězdy nad hlavou. No ale abych jenom tak v myslivosti se mě vyplatilo taky vychodit si srnce takzvaně. To znamená, když člověk chodil na čekanou, tak ano, to ano. Srnce poctivě musel vychodit. A vůbec nás nezajímali nějaký, ráno jsme, když už jsem byl dospělý, stával jsem do práce, vůbec mě nezajímalo, jestli budu vyspaný nebo ne. Tam šlo o ten pocit.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Ten pocit toho lovce a poděkování té přírodě.
0: Šťastný pocit navodil energii, takže spánku nebylo tolik potřeba, tak to dopadlo všechno dobře. Což je dobře.
1: Nádherně jste to řekla ze mě. Děkuji vám. Prostě léto je kouzelné. Z každé strany.
0: Máte už nějaké místo, kam se třeba letos těšíte? Kam se byste se rád vyjel podívat?
1: Ano, na Maltu. Jako zedník.
0: Jo, tak moc vám přeju, to není tak daleko, takže moc přeju, ať to vyjde, ať si užijete jarně letní nebo letně podzimní výlet a ať se vám tam samozřejmě líbí.
1: No, krásně řečeno, na Maltu to je pracovně. Bohužel letos vůbec.
0: Nechystáte?
1: Protože ne. Pracovní vytížení a nějaký ty plány ještě, aby člověk jaksi v této republice trošku mohl fungovat.
0: Jo.
1: Takže své pomoci, jo, rekonstrukce a tak dále.
0: Jo, no tak ať jde práce dobře od ruky a ať vám vyjde třeba i ta druhá ostrovní Malta, nejenom ta Malta tady v Čechách. Každopádně moc, Jirko, děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny. Užijte si to, budu se těšit zase.
1: A já vám děkuji.
0: Noční lince.
1: Děkuji i všem posluchačům, přeji hezkou, dobrou noc a dobré ráno, když už to bude následovat.
0: Dobře, mějte se taky krásně. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miloš Dodo Doležal a s ním také Guy Mendiu, ta jejich písnička Soudím, to vše v noční lince, kam se také dovolal ze Židlochovic z Moravy František. Františku, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer, paní Jitušku, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu, nebo toho vysílání a posluchačům noční linky.
0: Děkuju za všechny samozřejmě, za všechny, kteří ještě neusnuli. No a Františku, no. Co vy, léto je za dveřmi, když se řekne toto, platí to pro vás, jakože je třeba chystat dovolenou, anebo naopak jste úplně v klidu a říkáte si, uvidíme, co vymyslíme.
1: No, paní Tuško, já ještě řeknu tomu, jak to teď zmínil pán o tom chození pod svýma nohama po tom straništi.
0: No.
1: Tak, to jsme zažili, jako, že protože jsme měli pole a posečený pole a potom se tam pásly vždycky huse.
0: Ano, ano.
1: A my jako děcka jsme to hlídali a chodili jsme po tom straništi.
0: Jo.
1: Pšenica. Tam měla tvrdý straniště, to pichalo do těch nožek, tak jsme museli chodit tak, jak říká pan, tou šouračkou, jo?
0: Vždycky
1: to tak svalit tou šlapkou a tak se potom chodilo. A ječmen, ten měl měkký ty stonky, jo? Tak to tak nepichalo. To jsme skoro ani nemuseli nějak hlídat si, jo? To chození, tam to šlo, jo?
0: Ano, ano.
1: No, jinak, co se týče tak těch prázdnin, tak jako děcko asi kolem 10-11 roku jsem já, z našich děcek, nás je pět, tak jenom já jsem vždycky, jednou jsem byl ve Skrii, kde je dneska ta atomová elektrárna, tak když to tam nebylo ani paměti, že to tam bude, myslím, tak tam jsem byl. A potom Broumov u Náchoda, tam jsem taky byl. A teď už nevím, jestli to bylo na týden nebo na 14 dní, jo. No, už je to dlouho, víte, protože tak... Takže tam jsem to jako děcko vždycky byl, no. Bylo mě vždycky smutno trošku, že jsem byl tam někde mezi cizíma dětskama, jo.
0: Aha.
1: Tak, no, ale člověk si potom za chvíli zvykl a no, měl tam nějaký kamarády a tak.
0: Jasně.
1: Jinak mám rád leta, jako jo, ale nesmí to být velký horka, protože po velké horkách v zásadě dostávají průtor, protože je mračená, takový velký větr, jo.
0: Jo, rozumím.
1: Bouřky mi nevadí, jo, když to blesky a to lítá, jo, ale prostě velký vítr, jo, to je hrozně.
0: To nerad, no, jo.
1: To nerad, to vždycky nám to taky zhodí, jsem tam nějakou křídlicu ze střechy, jo,
0: no
1: někomu
0: jo.
1: To odnese.
0: Ano.
1: Někomu to odnese celou střechu a naším dokonce vtýkat uhodil brez do stodoly, která potom zhořela, jo.
0: Aha, takže, jej.
1: No, takže takhle to nemám, toto. Jinak jsem si zvolil takový styl života, to podnikání, jo, že těch na tu dovolenou ani skoro nemůžu nikam jet, jo. A přivítám každý víkend a tak, no, a nebo dobu, kdy třeba prší a nemůže se nikde dělat, tak si odpočnu, takže takhle prostě to mám, no, zvolil jsem si takový život, že prostě to podnikání a to jsou takový starosti různý, no.
0: Jo, ale zase máte tu svoji práci rád, že jo, a tu svoji firmu, co se staráte.
1: To je zase... A když můžu poročet, jako jo, tady mám kudu. Kteří toho mají někdy, oni mě plný zuby, jako jo, no ale z toho si vydělat, tak musí ho dělat, že jo.
0: No jo,
1: no.
0: Když chtěli pracovat, tak ať pracují, to je pravda. No,
1: takže takhle je to se mnou do těch, dovolené nebo tak, nebo moc den, že jsem tam ten zpátek někam jedeme třeba
0: dovolu. Jo, víkendový akce.
1: Manželkou, jo. No, takže takhle, no.
0: Nebo no, tak si dáte krásné lázně v Luhačovicích, nádherně, nemáte to daleko, tak no, proč ne, že jo?
1: No, někdy jsme se vydali až za Prahu, jsem jel autem, tak jsem pracoval, režiju Prahy, jo, a tam všude Hradci Králové, tak někdy tam jsme udělali takové výletci taky, jo,
0: ano.
1: Ale vždycky jsem vzal ještě kamarád, manžele, to byli naši kamarádi, tak jsme vzali s sebou a chudáci už zemřeli, tak jsme bez
0: dětí. Jo.
1: No, takže těm už chodíme se vždycky dívat jenom na hrobnicky, no, rozsvítíme svíčku a takže teď jezdíme tak někam vždycky sami a teď zase manželka plánuje taky by nějaký volno někam dál, ale já říkám, mamko, už to myslím nechám jenom na autobus, jako jo, protože to oni možná, když někam jedeme dál, už se děcka bojí, jo, aby jsme se taky vrátili, jo.
0: Ano.
1: Jo, to je důvod, jo, leta, no, takže, ale já se nebojím, já to nezdávám zatím ještě pořád, no, ale
0: to je dobře. To je dobře.
1: Přírodě neporučím.
0: Každopádně, František, přeju krásné letní dny, užijte si je moc, samozřejmě, ať už pracovně, nebo taky odpočinkově, protože i to je důležitá věc. A moc děkuju za návštěvu a přeju hezký večer. Jo, mějte se hezky.
1: No, děkuji taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Legenda, tento song Nechte zvony znít, tolik písnička. No a z Olomouckého kraje se k nám dovolala paní Julie. Tak Julie, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, moc vás zdravím a už se vás ptám, když je to léto za dveřmi, máte ráda léto, těšíte se na něj nebo zaspomínáte, jak jste třeba ráda užívala léta, když jste byla malou holkou?
1: To jsou byla krásný léta. Ale teď, jak jsem zastárla, teda ne, zastárla, no. Tak to mám úplně paměť, že se na mě hrozně vytrestá, protože mě vzal manžela. Vzal mě maminku. Covid mě vzal dva syny. A teď mě vzal ještě přítele teď.
0: Jo. No, tak to je samozřejmě velmi vážný příběh. Já nevím, co se tam všechno stalo, to těžko asi proberem tady v tom krátkém čase, ale moc přeju samozřejmě hodně sil, aby se vám trošku začalo dařit. No a chystáte se třeba někam právě o tom letošním letu, abyste se tak trochu dala dohromady a vylepšila se zkrátka i možná psychicky a z toho náporu všeho celého?
1: Tak jezdím na kole a budu asi jezdit na kole a snažit se na to dá všechno zapomenout.
0: Jo. Na které? No.
1: Jste dobrý rádio, já vás velice moc poslouchám.
0: No, moc děkujeme za přízeň.
1: No, tak jsem se vám svěřila také, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste se zastavil. A tam u vás, tam v Olomouckém kraji, tam je moc hezky, když jedete na kole, tak která ta místa máte třeba ráda? Doporučte ostatním, aby se třeba taky vypravili na výlet.
1: Tak jezdím, nejradši jezdím na Červenku. Do dvora. Tam úplně to je nádherný.
0: No tak to je krása.
1: A já takhle v okolí jezdím, no.
0: Takže výletování na kole je takový váš koníček, jo?
1: Ne, moc si to myslíte, že?
0: Tak to je super, tak moc přeju, aby vám přálo počasí a přeju samozřejmě všechno dobré, aby se to trošku začalo vylepšovat a držte se. Jo, mějte se hezky.
1: Jo, vy taky.
0: Naschledanou, naslyšenou, já děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát,

Tak tolik Pavel Bobek a jeho song Stárnoucí mladí. Blížíme se k půlnoci, což znamená také závěr celého úterního dne s datem 16. června. No a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, tak se pojďme podívat také do pošty, protože jste se taky hojně rozepsali. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu. Ano, ano, ano, tak jak zpívá Helena Vondráčková Léto, léto, písní se oslavuje krása léta. Chvíle strávené v přírodě, to je pro mě velká romantika, píseň vyjadřuje radosti z letního období, přírody a lásky. Jsou to romantické vzpomínky s kapkami rosy. Ano, natrampoval jsem se třeba já do sytosti. No a takové houby a houbaření, to je moje vášeň i v zimě. Prarodičů a tety se nebo na chvíle u prarodičů a u tety se strýčkem také nezapomenu. No a stan, stačila nám jenom celta z auta i zašitá. Poslední dobou jedno téma lepší k druhému, tak vám moc děkuju. Tak Bohumíre, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě krásné dny a ještě potom krásnější, až budou ty letní. Přeju vám i také hezký večer a závěr toho úterního dne a samozřejmě se budu těšit, až se zase brzy uslyšíme.

0: Tak se skupinou Berlin jsme se přehoupli a s jejich muzikou jsme se přehoupli do nového dne. Už je tady středa s datem 17. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, aby se nám povedlo všechno, na co sáhneme. Pokud před sebou máte pracovní povinnosti, tak ať vás práce těší a dílo se daří. A pokud máte den volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ a hlavně s radostí a hlavně také ve zdraví a s úsměvem. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? A jste rádi na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stan? A kde jste byli nejradši třeba v létě jako děti? Jezdili jste třeba na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnozí z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto, dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a prostě si užívat letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Připomínám, že i teď na Prahu nového dne telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marie Rotrová a písnička To nic, to jen tak. No, začali jsme druhou polovinu noční linky úterně středeční a na telefonu teď máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás zdravím, moje sestra, já jsem zapomněla, že vás taky vždycky pozdravuje.
0: Děkuju moc krát, nápodobně.
1: Všechny posluchače, co jsou napřímo. Mm-hmm. Já teda vždycky se těším strašně na jaro.
0: Na jaro. Mm-hmm.
1: No a když se to probouzí, ty ptáčky zpívají všechno zelená, to se strašně těším.
0: Jo.
1: No léto mám taky ráda,
0: to je
1: ale
0: dobře.
1: Horka. Ale horka, ty horka nesnáším.
0: Aha.
1: Teď bude 35 a to jako dělá. Já se bojím i té bouřky, když přijde, protože tak něco přijde, nějaká pohroma, co se tý bouřky bojím.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale, no a jinak léto mám taky ráda.
0: Mhm.
1: Sluníčko, že jo, a já by bylo tak co ty 25, 26, víc ne?
0: Jo. Tak to by, jako, to by vám tak...
1: No, mě doma rád, protože tady vedle sousedka, ta zrovna, když je horko, tak tam je apleje, jo.
0: Mm-hmm.
1: Nos má červený, všechno je popálená. No, snese to, no. Ne. Tak jako to... A když jako jsme byli děti, jak to bylo také hezký, že chodili jsme babice a to, to bylo, to člověk vzpomíná na takové hezké. No, když to nebyla kousek, jo. My jsme jako na dráhou a ona byla dole Mnichovicí. Na náměstí bydleli a to, to. Na to se těšili, vždycky jsme se těšili na ně. Oni byli strašně hodní oba.
0: Mm-hmm.
1: A nezapomenu zkrátka. Ani
0: takže
1: nevící,
0: ráda vzpomínáte na ty dětské prázdniny a dětská léta u nich a tak, jo?
1: No, no.
0: Tak to je
1: a
0: pěkné.
1: A sousedí, ty měli tři kluci, my jsme byli dvě, tak chodili k nám přihrát, my zase k ním.
0: Mm-hmm.
1: To bylo také hezký takový.
0: No je, je.
1: Až přes, no, až přes pojde z Plzně, ty u mě ty právě pohádky si vymýšlel, tak jsme všechny poslouchali. Tak to bylo hezký, no. To víte, to už je všechno pryč za náma.
0: No, tak důležité jsou i vzpomínky, které si člověk uchová, které mu zůstanou.
1: No, to ano, určitě. To jako
0: a zážitky.
1: Nikdy nezapomene, no, to se nezapomíná, no. Takže nikam nepojedem, že nemůžem zdravotně, no tak doma, no.
0: Takže doma zahrádka a tak, jo?
1: Jo, no, no, no.
0: No, tak to je taky pěkná věc. Dobře. Tak Libuško, přeju hlavně pevné zdraví, mějte se moc hezky, ať vám to pěkně roste na zahrádce.
1: A ráda vás slyším.
0: Děkuju, moc krát nápodobně, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Vy taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi, tak tolik muzika tady u nás v Noční lince a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Tuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se zmínit, no už je to, dá se říct, pomalu 40 let, když jsem ještě jezdívala do Jeseníku a ovládala jsem to skutečně vždycky po pracovní době v pátek.
0: Ano.
1: A jezdívala jsem tam a tam měla lokomotiva Olomouc, krásnou chatu a my jsme se všichni znali. Takže tam byl takový svět a já jsem měla tady ty moje vnoučata od 13, ty bydleli na Prostějovsku, oni neznali les nebo něco. Já už jsem se rozhodla, říkala jsem synovi, že je vezmu s sebou do Petříkova. No tak mě dovez a oni toho lesa se strašně báli. Marketka měla tenkrát 5 roku a ten Peťa měl 4 a oni se báli toho lesa. A já jsem je učila znát, jak se nebát lesa. A teď jsem říkala, když jsme odjížděli vlakem, tak syn říká, dovezte mě nějaký houby. No, tak já jsem říkala, když jste to, a oni, ano, ano, a když jste to tatínkovi slíbili, tak pěkně půjdeme na houby. A teď oni vždycky, jak jsem udělala, já jsem vedla takovou pěšinkou úvozem, a oni vždycky, jak udělali krok do lesa, tak babi, tam ne, tam ne. No a já jsem věděla, jsem znala, kde ty houby rostou, kde jaké. A tak jsem říkala, tak tady postujte a já si tam půjdu kousíček dál. A oni nechodili, ne, tady jenom kousek. A šla jsem a tam byl pravák, krásný, pomalu dvoukilové. A takhle mezi keříkama. A já jsem chtěla, aby se podívali, jak ty houby rostou, jak to je. Tak se mi tam vzala, pan, pojďte se podívat, co jsme našli, tatínkovýho hříba.
0: Jo.
1: No tak se odvážili do toho lesa a teď si tam dřepli kolem toho a mohli tábali toho. No prostě já jsem z toho radost, že trošičku se tak odhodlali a já jsem ráda, že jsem je taky do toho Jeseníku vytáhla.
0: No je, je.
1: No a tak jsme ho potom usušili, my jsme tam byli asi týden, tak jsme ho usušili a potom opravdu tatínkovi přivezli sušenýho hříba. No a tak jsem je já trošku do toho lesa a měla jsem jich 7 ten vnoučat, takže
0: no
1: třeba už mám pomalu 50-letou vnučku a není to dlouho, asi týden, tak mě vzpomínala do telefonu. Babi, já ti tak děkuji, že jsi nás tam vzala do
0: těch. Jo, no tak to jak.
1: Já jsem je vzala i v Zlíně, naučili se tam lyžovat. Takže já jsem jim byla trošičku takovým nevzorem, že? Já jsem tam jezdívala v zimě taky na lyžování a v létě zase do té přírody. Milovala jsem to strašně.
0: Jasně, krásně.
1: A vždycky jsem taky čekala, kdy bude už to léto, abych zase šla na houby. Já jsem znala už svoje místa.
0: Ano.
1: A já jsem byla takový člověk, že jsem vždycky na té lokotce svolala všechny celou partiu na večer a dělala jsem jim houbový takový placky. A to oni vždycky, kdy budou houbový placky, tak já jdu do lesa na zběr, tam bylo hodně hub. Teď už já nevím, jestli to už tam, už to nezvládám, ale vždycky se rádi vždycky na to vzpomínali, jaký jsem dělala ty placky houbou.
0: No ty museli být. No jo.
1: Takže to byla příroda opravdu, že jsem to prožívala a ty moje všelijaký trable, to všecko zmizelo
0: všechno,
1: tím, že
0: ano,
1: jsem
0: ano, ano.
1: V létě užívala tu přírodu. No a je to ve mně, já nemůžu být bez toho, jenom, že už dnes v mojím věku já už daleko nedojdu, ale vzpomínám na to, bylo to krásné.
0: Tak alespoň teď vycházky po okolí. No.
1: že si to ty moje vnoučata užili.
0: Užili a pamatujou, ano. Ano, ano, ano.
1: Takže tak to
0: byly tu škola. To je krása, to je krása. Tak Eliško, moc vám děkuju taky za návštěvu, za povídání, jinak přeju příjemné vycházkování po tom nejbližším okolí vašem tam.
1: No, tak to studejně teda.
0: No to je mi jasný.
1: Tři, čtyři kilometry není.
0: No to je krása, ano, ano, ano.
1: To jsem zase byla.
0: Ano.
1: Takže já nelením, já se musím unavit, abych využívala všeho, jinak ano. Bych nedokázala být doma sama. Takže tak to je se mnou.
0: Tak to je dobře, že máte stále hodně energie. Moc vám děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny, Eliško.
1: Já vám taky hodně zdravíčka a taky. Hodně posluchačů.
0: Děkuji moc krát.
1: Mějte se moc pěkně.
0: Nápodobně.
1: Nashledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic, a taky jsem se narodil bos a krátce před půl jednou se k nám dovolala z Rajhradu Jitka. Krásnou noc, Jitko, moc vás zdravím.
1: No, já vás taky zdravím, protože Jituška zdraví Jitušku.
0: Jo, děkuju.
1: A do Třetice tady byla Jituška už jedna, co volala. Takže máme to do Třetice.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano.
1: A ještě chci podotknout, jako ten pán, co volal, že také jsme z dovolené jezdili vždycky ke známým a ti museli vybrat pivo ze 7. schodku.
0: Jo.
1: Opravdu do toho sklepa šli a museli mít pivo ze 7. schodku, takže to bylo tak úžasný.
0: Měli to takhle naučený, ano.
1: To rozšířilo a ušici. Ne, jenom z toho 7. schodku to dones. My jsme ten potom viděli, o co jde. A to se rozšířilo tam prostě kde všude a jinde to nechtěli, jenom ze 7. schodku, jo. No a my jsme teda objezdili celou republiku, včetně Slovenska, kde se dalo, hlavně Podstan, takže
0: no,
1: není pomalu místa, kde by jsme nezabloudili.
0: Ano.
1: A kromě zimy, tak jsme jezdili pořád, jenom se trošičku rozebřilo, takže já jsem nikdy nevydržela, ani když bylo prostě už nebylo nastanování, tak prostě se muselo někde vydat, jo, někde prostě být, a jsme jeli na ten jeden den kamkoliv.
0: Ano.
1: Takže říkám, pro boha, tady nemůžeš vydržet jednoho doma. Já říkám, ne, to budu zase celou zimu, takže to bylo hrozný pomyšlení, kdyby už prostě nemohla vyjet na ten víkend někam. Že prostě voda, to byl náš život a bez toho do dneska nemůžu být.
0: Jo.
1: Z toho výhradu já dojíždím do Brna, do Záhradovických Lázní, pochopitelně, kde je voda.
0: Aha.
1: A nejenom tam, ale že tady je to nejbliž u vlaku. No a samozřejmě, ne, bez vody nelze žít, bez toho není život.
0: Ano, ano, ano. Takže k vodě vás to tahne a k vodě musíte zkrátka.
1: Ano, já vždycky říkám, já třeba ty květinky, bez té vody usycháme.
0: Tak důležité je, že máte kam a že vás to baví a že víte, abyste tam zkrátka krásná místa máte, abyste tam rychle dojela ve své blízkosti, a to je určitě pěkná věc na léto. No a co jinak, takové ty letní dny? Chystáte se třeba někam i do zahraničí nebo někam výletovat tady po vlastech českých, moravských?
1: No tak to jsme jezdili samozřejmě i do zahraničí.
0: Mm-hmm.
1: Nejvíc jako do Jugoslávie a tak jako bývali pochopitelně, že tak do Chorvatska. A no prostě kam se dalo, tak se vyjelo pořád. A nebo teda se zájezdama, nebo různý ty akce byly, takže no neexistovalo, aby prostě se trávilo někde doma.
0: Jo, když jo.
1: Všude je krásně. Ale doma je to nejhezčí, jo. Vždycky jsme byli rádi pryč a když už jsme byli někde na 14 dnů, tak už ke koncu říkáme, už aby jsme byli doma, už je to tady dlouhý.
0: Už se vám zase začalo stýskat, jo, po té vaší lokalitě a po té vaší oblasti.
1: Přesně tak.
0: Dneska se sice mnozí zmínili o vodě, ale málo kdo zatím se zmínil o tom, jestli mu chybí moře tady v té naší zemi, která bohužel moře nemá. My jsme takový suchozemci.
1: No, no jo, ale tak voda, to je jedno. Také koupaliště je jakákoliv možnost jiná, jo, jsou různé rybníky. Takže my v nouzi, kdekoliv se u silnice zastavilo, viděli jsme rybník a už jsem tam byla. Jo,
0: jo? Tak zkrátka tak, aspoň takhle.
1: Ale i na zájezdě jsem sebou měla plavky, zastavili jsme, rybník a už jsem byla ve vodě. A to bylo taky tak strašný horka, samozřejmě autobus rozpálený a já říkám, no tak ani si nedojete představit, když si sednete na tu horkou koženku rozpálenou,
0: ano.
1: Že jsem chytla vlka, jo, tak jsme se museli smát. Já říkám, v životě jsem to neznala, co to je. Říká, ježišmane, no, běž do vody. A, no samozřejmě, už jsem byla v rybníku.
0: Jo.
1: A to bylo hned doslova, se slezlo kolem patníku a v rybníku jsme byli a jak šťastní, že máme nádhernou plochu před sebou. To nemůže být nic ze všeho. Já si nedovedu představit dovolenou vůbec, kde není voda.
0: Kde by nebyla voda. Rozumím.
1: Je všude, najdete hodně toho, jakože po té republice se to tak No, bez toho jsme ji nedestanovali, jenom u vody, pořád.
0: Tak to je dobře, že to takhle máte. Dobře, tak Jitko, moc vám taky děkuju, přeju vám samozřejmě krásné dny, vydařené léto podle vašich představ, užijte si ho, naplánujte si nějaké bezva věci, co vás budou bavit, a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Ano, děkuji, taky ptáravím všechny a mějte se pěkně novo dovolené.
0: Taky.
1: A vůbec i mimo dovolenou.
0: Ano, přesně tak, pořád, neustále. Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší,

0: Karel Černoch na pohádková čtvrté přání a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindro.
1: Krásný večer vám přeji.
0: Děkuju.
1: A chci poděkovat za krásné písničky, co nám pouštíte.
0: Ráda vyřídím našemu panu šéfovi hudebnímu.
1: No, to jsou písničky našeho mládí, víte?
0: No tak to je dobře, že si vyberete.
1: Vzpomínat.
0: Jo.
1: Ale já chci vzpomínat, nebo vzpomenout ty prázdniny, kdy byly děti a kdy se jezdilo k moři, to bylo k nezaplacení.
0: Krása.
1: To je prostě ty zlatý písky, jinam se nesmělo, že jo, Bulharsko, Rumunsko.
0: Ano.
1: Ale to mám dva případy, kdy jsme jeli teda na Šíravu. Podstan. Synové byli nadšení, protože Podstan to bylo jejich, byli zvyklí z táboru. A my jsme přijeli a nám tam propršel celý týden.
0: Jejej, no stane se, no.
1: Oni lítali v gumách a chytali prostě ryby. Já jsem byla nešťastná, tak jsem je potom uprosila po týdnu, že teda bychom mohli jet domů, že to nezvládnu v tom mokru. Oni to měli všechno rozstříděný, pověšený v té chatce, úplně prostě normálně, jak byli zvyklí z táboru. A já jsem byla nešťastná. A pak jsem měla ještě druhý s nima zážitek. Jsme jeli do Sopoty nahoře až na severu v Polsku. Byl tam prostě festival, no tak jsme si udělali vejle, že jsme u moře nebyli.
0: Ano.
1: Ježišmarja, my jsme přijeli, tam byl takovej víc. A tak moře bylo studený.
0: Studený, no jo. Sever je sever.
1: Strašný. Já jsem se modlila, ať už jedeme domů. Jinak ty prázdniny, co jsme prožívali u moře, to bylo k nezaplacení. Kdyby to bylo blíž, tak by člověk jezdil prostě každého půl roku, ale jinak to nešlo, než jenom o těch prázdninách. A přesto se mně zdá, že to léto, jako když jsem dospívala já, jako v deseti, tak si vzpomínám, že to byly takový prostě silný léta. Všude bylo vidět obilí, že se sváží. A teď je to takový, v květnu jsou vedra, v červnu je zima. Je to prostě zvláštní, jak je to všechno otočený. No tak s tím jako nic neuděláme, no.
0: Ano, ano.
1: Tak nějak jsem jenom se chtěla trošku vzpomenout.
0: To je dobře, že jste se ozvala, takže ráda vzpomínáte, i když jsou některá místa, kam nemáte potřebu se asi vracet, že jo, úplně.
1: No tak to víte, že se najdou do ten život, no. Tak člověk to má prostě už poskládat.
0: V paměti, ano. Dobře.
1: Děkuji vám moc krásně.
0: Já vám děkuji moc za povídání, za návštěvu. Mějte se moc hezky a krásné dny a hezké léto přeju, vydařené.
1: Děkuji,
0: naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já? No, to je otázka. Pozdravíme do Kyjova Pepu. Krásnou noc, Pepo.
1: Já zdravím ještě jednou, Jitřko.
0: Děkuju.
1: Mám rád léto, měl jsem ho za mladá rád, protože bydlím v Kyjově a pocházím z Milotic, kde je pěkný rybník, takže jsme jako děti prázdní tam strávili skoro celé prázdní.
0: No krása.
1: Doma, doma pomáhat. Jinak, jak jsem trochu vyspěl, tak jsme jezdili s klukama na motorky pod Stany Vranovská přehrada.
0: No jo.
1: Třetí na Bystříčka, Tatry.
0: Mm-hmm.
1: A pak potom, když jsem měl rodinu, tak jsme byli pod Stanem s holkama, tak jsme byli Duchoňka u Topolčan, Senec u Bratislavy, Šírava v Píšťanech.
0: Mm-hmm.
1: No a pak, když se nám za 12 let narodil synáček, tak ten chtěl je taky pod Stan, tak jsme jeli do Ostrovské Nové Vsi, tady jsou koupaliště, štěrkoviště. No a postavili jsme stan a na druhý den začalo pršet a dva dny lílo
0: se, no jo.
1: Mokrý stan a jeli jsme dom, takže si moc stanování neužil.
0: Někdy se to přihodí takhle prostě, že to člověk, no. Kdyby co dělal, tak to nevymyslí, přesně tak.
1: Vy jste ho zklamaný, ale aspoň jeden den se vyspal ve staně.
0: Tak jste mu to už pak nevynahradili, říkáte, jo?
1: Už ne, protože potom už jsme jezdili na dovolenou jako na rekreaci, jako do ubytovacích zařízení,
0: jo,
1: na hotelu.
0: Už tak. To nebyl stán. Hmm.
1: Jinak mě nevadilo horko, já jsem hrával fotbal roky a tak mě spíš na fotbal jsem měl rád teplo, ale ne tyto vedra, co jsou teď poslední roky. Kuštiničky říkali, že vydržby a já jsem nerad hrával na jaro a na podzim, když byly ty plískanice, to mě vadilo víc, jako ty horka. Vydržel jsem dělat horku a to mě nevadilo. A teď teda věkem mě vadí ty horka a i tak, že se spíš chovávám do stínu, protože mě to dělá jako ze zdravotních důvodů.
0: Jasně, rozumím.
1: Příliš vysoké ty horka.
0: Rozumím, takže když jsou takové ty ideální teploty 25, 26, tak to je pro vás fajn, jo?
1: Jo, ty klasické, normální, ne jo. Ty tropické.
0: Do.
1: Jinak jsem měl rád aj zimu, když bývaly zimy, teda sníhu, to jsme saňkové, lyžovali, to mě taky se mě líbilo. A jinak jaro, protože máme zahrádku, tak už vždycky se těším, až se do toho.
0: No to je krása, no jo.
1: Takže tam žiju od jara do podzimu a relaxuju. Něco vypěstujeme a jako.
0: Takže je to radost vlastně potom sklízet nějaké ty dobroty, ty radosti, zadaří.
1: Loni byla radost, loni jsme měli 180 kilo jablek.
0: Pánečku, to je krása, no.
1: Tak se mají prodával, horší je to letos, protože buď to zmrzlo,
0: nebo
1: říkáně sada známý tady, že to kvetlo v době, kdy bylo zima a nevyletěly včelky, takže to neopilo. Takže
0: jo.
1: Chodím a hledám na jabloňách jablíčka.
0: Takže myslíte, že jablek alespoň v té vaší oblasti, co žijete, takže bude málo?
1: Ne, ani třešně.
0: Ani třešně, tak to vidíte.
1: Ale vůbec někde 3-4 třešně na stromě a špatný je to. No.
0: Mm-hmm.
1: Takže já jsem říkal, že se každý rok nejsou hody.
0: To je pravda, tak to je, přesně tak. No. Vidíte to, já mám zase pocit, že tady ve středních Čechách třeba třešní je dost. Jablek nevím, jak bude, to jsem se nekoukal, ale třešní, co jsem se dívala, tak těch se mi zdá hodně na stromech.
1: Tady kousek dál, taky v té vedlejší vesnici u Kyjova, tam při střešně jsou taky, no ale tady v Kyjově nic.
0: Tady tam u vás nic, tak vy jste to tam zrovna vychytali letos to nějaké, ano. To mrazivé, když byly stromy v pětu.
1: Meruňky ty už nemám 4 roky, takže.
0: Jo, radši.
1: Vůbec to zmrzne každý rok.
0: To je pravda, že ty jsou na to choulosti výhodně. No dobře, tak Pepo, moc vám přeju samozřejmě pěkné léto na zahrádce, hodně zdraví.
1: Děkuju vám, moc přesu měsíc po operaci ramene.
0: Jej, tak ať se to dobře hojí, pěkně cvičte, ať jste fit. A
1: chodím na cvičení a
0: to je
1: na
0: dobře.
1: Magnety. A
0: no.
1: Potrás si vazy v zimě, že spadl na ledě, tak potrané vazy ještě prostě, tak je to měsíc po operaci.
0: Tak je potřeba ještě tomu dát čas a pak rozcvičit.
1: Dělám rehabilitaci, abych mohl zase trochu pracovat.
0: Možná. Ano, jo. Dobře, je. Tak přeju hodně zdraví a krásné letní dny na zahrádce. Mějte se hezky.
1: Zase někdy naslyšenou.
0: Budu se těšit, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Honza Nedvěd a písnička jménem Podvod, to vše v noční lince, kam se dovolala také Jarmila z Vysočiny. Krásnou noc, Jarmilo.
2: Já všichni zdravím z noční linky.
1: Děkuji moc krát.
2: Volám z Vysočiny, 15 km od Třebíče.
1: Mhm.
2: Takže jsem tady na chaloupce, už konečně jsem přišla z nemocnice, kde se teda uzdravuju.
1: To je dobře.
2: Víceméně jsem ráda, že tady můžu už vegetit. No a s tím, že teda jako malá, když jsme byli jako děti, tak nás děda bral do lesa.
1: Mm-hmm.
2: Prostě nám vykládal, jak byly po válce takový ty... v lese takový ty jámy prostě po granátech.
1: No, no.
2: Ale tam prostě jsou jeskynky.
1: Aha.
2: My jsme tomu věřili. Já jsem se bála, mě bylo až 6 let nebo 5. Prostě jsem se bála, jo. A kdykoliv jsem šla do toho lesa, protože tam rostly suchořiby, lišky, prostě krásný mech a to. Bylo to na Hladově. Mm-hmm. Jsme byli na ty hájence. A prostě až do dneška se mi o tom zdá, jak jsme tam chodili, jak nás děda takhle prostě vyděsil, že tam jsou jeskynky a já jsem tomu se sestrou věřila.
1: Jo.
2: No a teďka...

0: tím, jak dneska.
1: Ano.
0: No a s tím, že teda fakt to bylo kouzelný a myslím si, že dnešní mládež nebo prostě děti o to přišli tady o to. S tím, že každá doba něco nese, že jo. Můj otec, když teda nám vykládali, jsme se sešli tam třeba na narozeniny, nebo jinak jsme nějak neslavili nebo to, ale ty narozeniny jsme třeba si poseděli, tak vzpomínal a tak krásně vykládal, sice smutně z války, protože byl 40. ročník, jak mu bylo 5 a prostě ty Němci v těch familiích tam na Holejích jeli a Rusi taky, jo, a prostě jaký dělají zvěrstva. A jak on byl blonďák, takže jako vlastně byl nordická rasa, že jo?
1: Ano, ano, ano. No,
0: ale stalo se třeba to, chci říct, že vyšel jsem z té struhy a jak jeli ty tanky a tady tyhle ty obrněný vozy, tak jsem vzal kamene, já jsem s takovou chutí to po ní hodil, že jsem prostě jako chtěl ukázat, jako že tak nemám rád a jo, no ale jako bylo to docela riziko, protože kdyby zastřelili, byla ta možnost taky, že jo.
1: Ano, ano,
0: ale
1: ano.
0: Ale zřejmě viděli blondiáka, tak prostě si řekli, jo, to by, no ale tak to o tom tak krásně vykládal a vykládal o tom každý rok.
1: Takže vzpomínáte na tyhle, na ta posezení společná, no, na to povídám.
0: To vykládám svým dětem nebo vlastatům a holky mi říkají, mamko, to už nám tolikrát říkala. To je zájem, jo.
1: Musíte tak, vymyslet na letošní prázdniny něco novýho.
0: Tak zase to je trošku o ničem jiný, ale každá doba něco nese, že
1: to
0: jo.
1: To je pravda.
0: Byla to, vždycky se říká, to je doba těžká, ale vždycky se najde nějaký pozitivum prostě a nějaká radost.
1: Ano.
0: A člověk by si měl udělat radost už jen z toho, že vychází to sluníčko. Já se teďka probouzím na prášky, protože mám na štítnou žlázu.
1: Jo, tak se musíte kurírovat.
0: A normálně to mám tak nastavený v hlavě, že nemusím mít budíka.
1: Tak to je dobře. Tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Popřeju vám hlavně pevné zdraví, hodně zdraví. Hezké léto, moc děkuju za návštěvu a užijte si to na chaloupce. Mějte se moc hezky, děkuju.
0: A já všechny taky přeju pěknou dovolenou a hodně sluníčka, kdo má rád. A kdo ne, tak prostě bohužel.
1: Určitě se brzo uslyšíme v noční lince. Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc a děkuju vám všem, co to vedete tam pěkně.
1: Děkujeme za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, vážení a milí, a protože se čas naplnil a protože jedna hodina noční čiraní, jak chcete, klepe na dveře, tak to znamená, že jsme na konci noční linky a také to znamená, že bych vám ráda poděkovala za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět po čase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přelíčení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte. Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal se mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávati, hledati důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám i komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestři, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuji. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, víte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincent Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazům nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snažší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mě žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincent Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek.
2: Odpovědí bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mě nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: Tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vídáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou.
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy.
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené. Žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Slyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
3: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
2: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
3: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
2: Koho myslíte tím okolí?
3: No vlastně všechny. Například tuhle sestru. Nedělává chyby, víte. Ale jeden před procesem do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
2: To slyšte. My jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Co pak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
3: Tohle je pravda.
2: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
3: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 1:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
2: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
3: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
2: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
3: Nehledal jsem spoluviníky.
2: Tak proč je do toho vůbec táháte?
3: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
2: Ne.
3: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilování.
2: Nesmysl.
3: Mohu to dokázat.
2: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
3: Nejsem fízl, pane doktore.
2: Doufám.
3: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
2: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí, příliš mnoho na můj vkus.
3: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
2: Tak je to taky v pořádku.
3: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
2: Například?
3: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
2: Chcete tím říct?
3: Vaše paní byla dnes u mne.
2: Vy jste ji předvolal?
3: Ne, přišla sama.
2: Nechápu, nic mi neřekla.
3: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval, nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
2: No dobře, mohla se přece nejdřív zeptat.
3: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
2: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
3: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
2: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
3: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
2: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
3: Ano.
2: Co jste jí řekl?
3: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
2: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala.
3: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete. Má vás za, no, za nemoc praktického člověka.
2: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
3: Ovšem, samozřejmě.
2: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že si dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu pod mě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ileus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Anči. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
3: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
2: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city, to si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
3: Potřeboval jste ji pro doktora Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
2: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
3: Poslyšte, to opravdu není výslech.
2: Ano. Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... No, že Mirek už prostě není. Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
3: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
2: To neříkáte přesně, operace se povedla.
3: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
2: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
3: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
2: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
3: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla bez zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
2: Nevím. Přinejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
3: A vítězové nebývají souzení, že?
2: Nemám to heslo rád.
3: Proč?
2: Co vy všechno nechcete vědět?
3: Nemusíte přece odpovídat, ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
2: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
3: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
2: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem kdysi sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké práčky.
2: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
3: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle goblen. Poslyšte vy! Co to jste? Kapitán, víte?
4: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
3: Tak tedy. Kapitán z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer. Kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
4: Nevím, pane.
3: Taky nevím. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
4: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
3: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále...
3: Měl byste zkusit usnout, nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. Ta moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
3: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. Strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
4: Je to opravdu důležitá věc, pane.
3: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde z hloupostí? Vždycky jenom s veledůležitou věcí. Jde zajímavý úkaz.
4: Jde o životy britských vojáků, pane.
3: Ovšem, o jiného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
3: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měl byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
3: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
4: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
3: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
4: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný.
3: Neobyčejně závažný. Pupek světa. Střed všeho míra. Umím si to představit. Já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pupek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
4: Promiňte.
3: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu. To vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cená stvoření a nepatří do medicíny.
4: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
3: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
4: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
3: Vy nejste voják z povolání, vidíte, kapitáne?
4: Ne.
3: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
4: Jsem bakteriolog, pane.
3: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel.
4: To jsem nevěděl, pane.
3: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Kdysi při přehlídce vyblékl z řady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem k pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku úplně bez talentu. Podceňovat přehlídky.
4: Plukovník si vás velmi váží. A doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
3: Burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
4: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
3: Kolik vám bylo?
4: 20 let.
3: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
4: Smím pokračovat, pane?
3: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
4: Mám to tady, v tomto fascikluje všechno.
3: Je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Wrightův návrh odmítl, že?
4: Ano, pane.
3: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
4: Návrh plukovníka Wrighta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
3: Tak jste to přijeli doložit mě?
4: Ano, pane.
3: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
4: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
3: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
4: Co, pane?
3: Už jste tomu taky přivykl? No, Boulogne-sur-Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
4: Řekli mi, že je to Verden, pane.
3: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Goblény na zdech. Co říkáte, kapitáne?
4: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
3: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země pro týlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verdun pronikl i poctivým anglickým oknem?
4: Myslím, že ano. Tohle dunění.
3: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
4: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
3: Jste Scott. Máte skotské jméno.
4: Ano, jsem Scott.
3: Skotové bývají tvrdošíjní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíjné zvíře, kapitáne.
4: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
3: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
4: Je to rozkaz, pane generále?
3: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepijte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
4: Mohu pokračovat, pane?
3: Není to zbytečné?
4: Smím pokračovat. Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
3: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblen.
4: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
3: Neříkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
4: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
3: Já vás poslouchám.
4: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie, ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
3: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
4: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fasciklu jsou desítky průkazných...
3: Nemávejte zase těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
4: Ano, pane.
3: A je z ní dobrá laboratoř?
4: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ten boheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: ani Ždibínek nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný.
2: Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny, skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil. A takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky bys těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba, čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují ať žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolóna, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Aridu, dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč.
1: Tady jsou Delfy, Dionýze. Moje Delfy, tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty se sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeba být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná. Oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvář.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
3: Je vám tu dobře?
0: Aha,
2: Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
3: Je vám dobře při tom popíjení?
4: Jak ses sem dostala?
3: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
4: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
3: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
4: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
3: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
4: To říkáš vážně?
3: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
4: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
3: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
2: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak mísíš?
3: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
4: Dionýzos nemísí vůbec.
3: Ví se to o něm.
4: Neřekl jsem ti, aby si sedl.
3: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
2: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
4: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
2: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
4: Drž už hubu, Dionýze.
2: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína a snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
3: Nad ránem padla Troja.
4: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
3: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
4: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
3: Byla jsem u toho.
2: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětlilo.
3: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
2: Já jsem náhodou byl nejmíň u 1000 oslav pádů velice různých měst.
4: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
2: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. A to jenom, jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
0: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
2: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa. Mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
2: To máte, jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
2: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
0: A rozlobí-li se Poseidon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
0: Někteří, Eris. Jenom někteří.
2: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě, ale zase podobat se Apolónovi, to bych bral.

tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.